0: Rádio Junior.
1: Hádala se paraplata, které je víc do kulata.

sight.

0: náma.
1: Rádio Junior.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Stih sem spravit motorku, vysadit strom na dvorku, jo, stih sem koupit ponorku, ale

slavný cestovatel, zážitků svých spisovatel. Povím vám teď, zapakatel v sedě nebo v stoje. Medvědi, lvi ani sloni, žádný z nich mne nedohodí. Silnější jsem nežli oni, nebojím se boje. S kompasem, za pasem, chodím světem tam a sem. S kompasem, za pasem, chodím tam.

publikum, dámy a pánové, poslechněte si příběh, který je neuvěřitelný, ale přesto se udál ve Zlámané Lhotě.

0: také Karla byla smělá, do Čendy se tu zahleděla.
1: Roh, roh, roh, roh, roh, roh.
0: Mik, mik, mik.
1: Kví, kví, kví, kví, kví.
0: Mé a mé.
1: To je přece věda, je. Yeah.

Lexem se, proč spím tak vysoko, jak ocitem se tu. Usnul jsem snad za letu.

0: Studio Junior.
1: Když se bába zeptá,
2: zeptá.
1: Když se bába zeptá,
2: bába.
1: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pocházíš z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

všelijak po tele, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do dlášky,

zaraženou cévu a nervový tik.

cesta muže jinam nežli ženě. Odkud jinut rostou kmeny stromů nežli z hlíny? A proč

proč jeho paprsky přivírají nám víčka. Odkud jinud rostou kmeny stromů nežli z hlíny.

0: 1, 2, 3.
1: Musta, musta, a

to táta, co leží na vedlejší posteli a dělá to známé tátovské chr, chr.

0: jsem se probudila, ej.
1: Hned jsem se tím unavila, ej.
2: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
2: Kouzlím kránu!
0: Otevírám peklo bránu,

0: Spívákojo, pikle, čarojo. Já praši v cíhlem. Hloucem jako žínašce, vybrávám si na garmošce, tančím. Spívákojo, pikle, čarojo.
1: Oh, to mě zase loupá v kříži.
2: Radio Junior.

0: životě chodím, nedá se nic dělat, musíme odum dál.
1: Rádio Junior.

0: a ta šišatá věc. U šišatého plotu byla šišatý,
1: šišatý,
0: šišatý dukát. Hned samým štěstím šišatec

Shishati Shreds. Našel šišatou šišatou.

0: máš jenom, Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Radio Junior.

0: Ráno s juniorem.
1: Pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezva mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Majzla tam jedno kotě, pašovala ho v botě, teď je z něj šelma zlá a ohyzdná. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu. Meditování nechal, hned na letiště spěchal, aby si v Čechách došláp na tetu. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona,

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Za

Hned vedle mého strýce švec čtyři krasavice, sádrové trpaslice tam na zahrádce měl. Tu trpajzlík řek strýci, že jednou při měsíci by rád té trpaslici svou lásku.

svého ševce za to, že řek, že nechce, trpaslík zanevřel. Švec nemůže pochopit, že ač se drží kopit, začal se v dluzích topit a neví, jak z nich ven. Nejí, nespí a nedbá, nezajímá ho četba, trpaslíková kletba ho trápí, jak zlý sen. Se ševcem to šlo z kopce, v rodině skončil hrobce a sám starosta obce ho uctil projevem. A na zahradě civí trpaslík neduživý, a kde kdo se mu diví, že je

0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!
2: Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!

vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude

0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem nakopne vaše pondělní ráno.
1: Zajímalo vás někdy, jakou slovní zásobu mají dva herci po ránu?
0: Vstávání nebylo nikdy jednodušší.
1: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart na Rádiu Junior s Petrem a Karlem.

0: fliky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený.
1: Víš?
0: Aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

0: schválně hádej, proč má slon vepředu dva dlouhý kole. Aby když vrazí do stromu, se nepraštil do hlavy.
1: Radio Junior.

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

sám v poli byt větší než dva domy, když tu nejsi se mnou, vidím jenom démony, na mý duši prázdno, nevím jak je říct mám, přitom je to pár slov, miluju tě moc, moje lásko, víš já, dým po mém bytě mráz, všude kolem mám myšlenky na tebe já, bez tebe nedejchám, nenávidím bejt sám, bez tebe nejsem já, nevím jak ti říct mám, nevím jak ti říct mám,

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: Co se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky.
1: Kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace.
1: Kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž. Ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal.

poličku, ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím.

činnosti. Za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, kdy radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit. Až budeš chtít splodit syna, tak to bych možná mohl dát. I když jak se znám, tak i na stej pokus budem ctí holčičí jméno vybírat. Tak se lásko, prosím, nehněvej,

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Čudikuk Jany Richterové.
1: Ahoj, dobré ráno holky a kluci. Já už jsem zase tady a začíná další Všudikuk Jany Richterové. Co nás dneska čeká? Vydáme se na koncert Evy Farné. Podíváme se, jak se běhalo na Letné. Prozradíme, kdo vymyslel plyšového hajaju. Prozkoumáme, jak a proč vznikly sušenky. Bude spousta písniček a já už nebudu zdržovat. Jdeme na to. Všudikuk se rozjíždí a ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, Všudikuková.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové a my se teďka vydáme na horskou túru. Možná přespíme v přírodě, protože letní dovolená to nemusí být jenom bálení se u moře, ale taky výšlapy do přírody a další aktivní turistika. To, že o pohyb v přírodě má zájem víc Čechů, potvrzují i data loňského Multisport Indexu, podle kterého jsou právě procházky a různé výšlapy do hor nejoblíbenější sportovní aktivitou. Možná právě proto má velký úspěch výstava v Letňanech.
1: Ve výstavní hale v pražských Letňanech vyrostl až do konce srpna velký obchod s outdoorovým vybavením. Nakupovat sem přišel i 33-letý Tomáš, který vybírá spacák.
2: Zatím se porozlížím, ale potřebujeme něco tak do minus 6. Srpnu je většinou zima už, tak aby ženě bylo dobře. Já už teda spacák mám, ale teď vybíráme pro ženu.
1: Halou mě provází Zbyšek Pochylý, marketingový ředitel společnosti 4Camping, která výstavu organizuje. Teď přicházíme do velkého stanového městečka na konci haly.
3: Vidíme vlastně pořád to, že se prohlubuje víceméně ten stejný trend, co i minulý rok. Vždycky vlastně největší zájem o nějaký extrémy, to nejpohodlnější, největší, a nebo naopak vlastně to nejlehčí, nejzajímavější. Logicky zase potom nejvíc prodejů se uskuteční v té nižší cenové kategorii, takže to jsou potom ty nejlevnější stany jako tak.
1: Rostoucí zájem o stany do přírody před letní sezónou potvrzuje i společnost Decathlon. Prodávají se hlavně ty rodinné pro 4 osoby. Podle mluvčího Decathlonu Josefa Holíka je ale letos vyšší poptávka taky po vybavení, které je zaměřené přímo na pěší turistiku.
4: Vyžadují u něj kvalitu, odolnost, pohodlí a především pak dobrý poměr cena versus kvalita. Nejpopulárnějšími kategoriemi jsou boty, batohy, nepromokavé bundy, ale také doplňky, jako jsou třeba trekové holec či čelovky.
1: Zároveň lidé volí čím dále lehčí oblečení a turistické potřeby, říká marketingový ředitel Hoodie Sport Radek Kronika.
5: Masivním těžkým pohorkám a obřím batohům už odzvonilo. Nejvíc teda frčí lehké, tenčí a technické materiály, ale zůstává i osvědčená klasika typu vlny merino nebo membránových oděvů.
1: Loňský Multisport Index ukázal, že skoro 70% Čechů sportuje aspoň jednou měsíčně a nejoblíbenější jsou právě outdoorové sporty. Polovina lidí preferuje procházky a výšlapy do hor a necelá třetina cyklistiku. Podle předsedy České asociace extrémních sportů Marka Hájka tak roste zájem i o aktivní dovolenou v přírodě.
6: Pozorujeme hodně to, že lidi vyhledávají v rámci aktivní dovolené hodně treky v přírodě, do národních parků, v zahraničí, na Balkáně, Albánie třeba začíná hrozně oblíbená. Chodí i ty další trasy v nějaké přírodě ve Skandinávii.
1: Květnový průzkum agentury Czech Tourism, kterého se zúčastnilo 1000 respondentů, ukázal, že sice Češi plánují odpočinkovou letní dovolenou, ale doplněnou právě o nějakou sportovní aktivitu. Nejčastěji jde o pěší turistiku, vodní sporty nebo kratší cyklový lety. Vít Andrle, Český rozhlas.

type. Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudykůk Jany Richterové a já jsem si vzala do ruky časopis. Je krásný, krásně voní a takhle úžasně šustí. Taky to slyšíte? Ten časopis se jmenuje Časostroj a mně se dostalo do rukou vydání červenec až srpen 2026. Tak co kdybychom si v tom zalistovali? Je tady krásný článek, jak sušenka zachraňovala životy. Chutnají vám sušenky? Asi jako každému, kdo rád sladké. A dneska si je dáme, když nás honí mlsná. Původně se však nejedly na chuť, ostatně chutné ty sušenky zrovna nebyly, ale z nutnosti. Závisel na nich život námořníků a vojáků. Příběh sušenky má počátky v dobách, kdy lidé začali vyrážet na dlouhé výpravy po moři. Pokud čtete Časostroj pravidelně, víte, že to bylo už ve starověku. Otázkou, co při dlouhých pobytech na lodích jíst, se zabývali nejdřív Egypťané. Běžné potraviny se totiž v teple kazily. Zpočátku s sebou proto brávali živá zvířata, jenže jistě víte, že egyptské kocápky nebyly nikterak velké a tahle potrava zabírala dost místa. Až pak jednou, konečně, někoho napadlo vyrobit sušenku, tedy velmi tenkou, křehkou a suchou placku z prosa. Protože byla vysušená, neskazila se. Také nezabírala tolik prostoru a její výroba byla levná a snadná. Egypťané jí říkali doura. Něco podobného sebou vozili i římští námořníci. Tady je recept přímo od jejich kuchaře. Těsto z polohrubé pšeničné mouky se uvaří a rozprostře po talíři. Až uschne a zatvrdne, nakrájí se na kousky a usmaží do křupava. Podává se s medem a pepřem. Dobrou chuť! Na sušenky nedali dopustit ani středověcí mořeplavci, protože se jejich výpravy stále prodlužovaly. Hledali pekaři způsob, jak trvanlivost keksů co nejvíce prodloužit. A co vyzkoumali? Čím suší a tvrdší sušenky jsou, tím déle vydrží. Pekly se proto i čtyřikrát po sobě, aby si na nich námořníci nevylámali zuby, namáčeli je ve slané vodě, v kávě či v jiné tekutině. Obzvláště oblíbené byly u britské armády, která je jako jedna z prvních začala vyrábět masově. Bylo to na konci 17. století a složení bylo opravdu jednoduché. Sůl, voda a pšeničná mouka. Denní příděl námořníka dělal téměř půl kila sušenek a skoro 4 litry piva. Na závěr ještě důkaz, že sušenky vydržely opravdu dlouho. V americké občanské válce zaháněli vojáci hlad keksy, které armádě zbyly po válce s Mexikem. Byly 15 let staré. Vojáci a námořníci sušenky vyměnili až v polovině 19. století za masové konzervy. Rádi. Hovězí jim šmakovalo víc. Tuhle krásnou historickou perličku napsala Kristýna Krbálková a já jsem v časopise Časostroj objevila ještě jednu zajímavost. Ve Velké Británii je sušenka, anglicky biscuit, dodnes velmi populární a nesmí chybět u šálku odpoledního černého čaje. Už nebývá jen slaná, ale i sladká. Stále je však docela suchá a tak se stejně jako dřív zase namáčí do čaje.

0: Krásný den, dobrý den, krásnou hodinku s všudy kukem. Holky a kluci, jestli teďka jste zvědaví, co se bude dít, tak vězte, že se vydáme za sportem. Radiožurnál a Radiožurnál Sport měli před několika dny ještě více posluchačů než obvykle. Právě ve vysílání těchto stanic zazněl startovní výstřel pro účastníky olympijského běhu ve skoro stovce míst po celém Česku. Zúčastnilo se samozřejmě i Rádio Junior a náš rozběhaný redaktor Jirka Kohout. Ale my si teďka poslechneme reportáž, kterou natočil Jan Suchan.
1: Prostě si to užijte a jděte naplno.
2: 3, 2, 1, start!
3: Společně s Barborou Strýcovou vyrazilo do hlavního závodu olympijského běhu na pražské Letné skoro 2000 lidí. A tím nejrychlejším na kratší 5-kilometrové trati byl Karel Malý.
4: Nohy už fakt nemohly, ale soupeř mi furt dýchal na záda, tak jsem to musel prostě urvat, co to šlo.
3: Když jsme na olympijském běhu, tak co pro vás znamená olympiáda a ty olympijské hodnoty?
4: Už je nějaká tradice, fair play, nějaký přátelé a hlavně ta tradice, si myslím.
3: Na trati olympijského běhu se představilo i spoustu fantastických českých sportovců. Kousek od nás je paralympijský šampion Jiří Ježek, na trati byli Lukáš Rohan, Barbora Strýcová a další a také mistr světa ve vodním slalomu Vít Přiniš, který sotva popadá dech.
5: Ne, už je to úplně výborný. Já jsem jenom dal sprint a na to musím zapracovat.
3: Vy jste říkal, že jste rád, že jste roznesl na kopitech Lukáše Rohana?
5: Je to tak. Lukáš říkal, že vyběhne jako na pohodu. Vystřelila raketa, útek na prvním půl kilometru, běžel asi o 20, takže říkal, že poběží. No ale pak jsem předběh na nějakým kilometru, kilometru a půl a už jsem se to hlídal, už to bylo pohoda.
6: No, tak já nevím, jestli to byl zase souboj, nic jsme nevyhlašovali, jo, to musím říct dopředu. A ta částka taky nesouhlasí samozřejmě, ale já si jsem to celkem čekal, že mě Vítek porazí, běhá víc.
3: Co říká Lukáš Rohan na ty spousty běžců, včetně dětí?
6: Ano, je to skvělý, jako je vidět, že lidi baví se hejbat a ten běh je fenomén, mě to až překvapuje, protože si myslím, že jsou mnohem lepší sporty, ale rozumím tomu a je to skvělý, je jenom dobře, že se naše společnost hejbe a takovýhle akce tomu přispívají, takže buďme rádi za to, že se konají.
3: Říká Lukáš Rohan, olympijský medailista ve vodním slalomu a jeden z účastníků olympijského běhu. Do toho se na 88 místech České republiky zapojilo skoro 14 000 lidí a k tomu ještě dopoledne na školách přes 100 000 dětí. Z pražské Letné Jan Suchan, Český rozhlas.

0: Holky a kluci, posloucháte Všudikuk Jany Richterové. Teď nás čeká cesta do minulosti, ale do hluboké minulosti. Kdysi dávno byla na rádiu Junior výtvarná soutěž. A právě teďka se zapíchneme prstem v roce 1994, kdy děti poslali do rozhlasu přes 1200 obrázků Hayayi. A na základě toho, co děti namalovali, vznikl tehdy taky plyšový Hayaya. Terka Rašová o tom natočila reportáž a my si to teď poslechneme.
1: 2. ledna 2026 oslavil skřítek Hayaya, který vám v rozhlase nosí pohádky na dobrou noc, už 65. narozeniny. Autorkou jeho nejnovější výtvarné podoby je Zuzana Dredka Krutá a svůj hlas mu propůjčuje herec Jan Cina. Pojďme se teď ale vypravit do historie, do roku 1994, kdy se kolem Hayayi děly taky velké věci. O tom už si budu povídat s Jiřím Dohnalem, členem Rady Českého rozhlasu. Jirko, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak co se v tom roce 1994 dělo? Vy jste vymyslel výtvarnou soutěž, je to tak?
2: Je to tak. Já jsem si vzpomněl na svá dětská léta, na skřítka Hayayi. Vzpomněl jsem si i, když jsem já na koberci vždycky přemýšlel, jak ten skřítek vypadal, a sledoval jsem ty pohádky s tím příjemným hlasem Vlastimila Brodského. Takže oslovil jsem vedení Českého rozhlasu, tenkrát to byl šéfredaktor Libor Vacek, a že mám takový nápad, že bychom mohli udělat soutěž, jak si děti v tom roce 1994 Hayayi představují. Stal se zázrak, protože jsme se báli, že vlastně ty děti na to nebudou reagovat. Ale přišlo přes 1200 obrázků. Jsme byli šokovaní, tenkrát ještě s doprovodem textu babiček, maminek, kdy jako i sdělili příběhy, jak oni poslouchají Hayayi. Tenkrát jsem ještě oslovil zase se svolením vedení Prahy výrobce, který dělal tenkrát hračky, Hamiro. A ty souhlasili, že do toho půjdou, a když jsme potom představovali ty jednotlivé výkresy, rozložené na mnoha stolech, tak byla přizvána výtvarnice právě z Hamira, která vybrala potom závěrečný návrh, což u těch dětí, který ty obrázky posílali, tak tam bylo hlavně, že to mělo čepičku, že to mělo kapsu, asi na nějaký přání tajný, že to mělo mít hvězdnou oblohu a snad prostě jako poštářek. Takže paní výtvarnice Zamira právě tohle to všechno dala dohromady a vznikla tahle ta postavička, tenkrát druhá, že jo, když teďka už máme třetí.
3: Ano, a vy jste jí i přinesl ukázat. Ten Hayaya je takový polštářek, tady z těch 90. let. Má vlastně žlutou pleť.
2: Žlutou pleť, ano.
3: Ano, a obleček má teda modrý, je na něm hvězdná obloha, má kapsičku a i oči má jako hvězdičky takové tmavě modré a má i čepičku s hvězdnou oblohou. Je úžasné, že vlastně děti byly původní tvůrci té podoby.
2: Z těch 1200 obrázků jsme všichni, kdo tam byli tenkrát, vybrali 6 a ty byli potom pozváni na představení. Tenkrát to byl obchodní dům Kmart, taky myslím, že to byl Máj, nevím, jak se to teďka jmenuje, ale tam byl potom živá relace Dominát, což bylo ve 14 hodin pravidelný pořad pro děti, a tam byli představeni jak ty vítězní autoři, ty malí děti, ale byl tam taky Vlastimil Brodský, byl tam Karel Weinlich jako režisér, potom tam byla Veronika Žilková, která tam zahrála na tu Zobcovou flétnu znělku, co složil tatínek, a doprovázelo to skupina Žalman a spol naživo. Bylo všechno oddělení hračkářství, takže tam procházeli lidé normálně nakupující, to sledovali, pochopitelně přímém přenosu, a ty děti dostali i nějaký odměny jako plyšák. Tady ještě musím zdůraznit jednu věc, což asi v dnešní době už by nešlo. Představte si, že jsme dostali zadarmo 4 výkladní skříně u tramvajové zastávky 22 ve Spálené ulici, takže ve 4 výkladních skříních byly jednak ty výtvarné návrhy těch dětí, potom tam byly i prostě propagace Českého rozhlasu, ale co ještě musím dodat, já jsem tenkrát ještě dělal externě ve studiu 6 jako hudební dramaturg, a já jsem se s nimi domluvil, jestli by byli ochotní představit to Hayayi i ve studiu 6 ráno. Dokonce mi Hamiro ušilo velkýho Hayayi. Tenkrát nejenom takhle tyhle ty malý poštářky, ale obrovskýho Hayayi právě pro příležitost České televize. A my jsme ve studiu 6 zase pan Weinlich, Vlastimil Brodský. Já jsem tam byl přítomný a jsme ukázali tu postavičku, jak reálně vypadá. Teďka, když jste mi řekla 65 let, že už vlastně Hayaya existuje, a tak mě i těší to, že jsem já vlastně tak trochu přispěl do toho mlýna.
1: Říká Jiří Dohnal, člen Rady Českého rozhlasu. Pro Český rozhlas Radio Junior, Terka Rašová.

0: Posloucháte Všudykuk a právě dozněla písnička Pedro v Supermixu. Ovšem my zůstaneme ve světě hudby a vrátíme se o 2 týdny zpět, kdy měla v Edenu Eva Farna úžasný koncert. Byl tam smyčcový orchestr, 50 tanečníků, ohňostroje a nechyběly ani slzy dojetí. Na vyprodaném stadionu před více než 30 tisíci fanoušky Eva Farna zpívala, tančila a chvílemi se dokonce i vznášela nad publikem zavěšená na lanech.
1: Půlhodinový koncert byl průřezem celou její kariérou. Eva Farná zaspívala hity, které jí před 20 lety získaly první fanoušky, i nové singly, které vydala teprve před pár dny. Velkým překvapením pro fanoušky bylo oznámení nového alba s názvem ADHD Pop, které oficiálně vyjde v pondělí. První zájemci už si ho ale mohli koupit fyzicky na koncertě. Historicky vůbec první koncert české interpretky v Edenu se sjeli lidé z Česka i Polska.
2: Ona se někam posunula sama v sobě a dala nám to najevo prostě tímhletím nádherným koncertem a já jsem to prožívala s ní a jsem úplně odrovnala.
3: A máte svou kamarádku, vidím tam, má taky slzy v očích.
4: Je to krásný, ta atmosféra tady a tak, je to
2: Eva
4: super.
2: Eva je skvělá prostě. Jsme z Neratovic.
3: Jak se vám líbil koncert?
4: No já jsem úplně nadšená. Já jsem vůbec nečekala, že to bude takhle pompézní, nebo myslela jsem si to, ale tady ty ohňostroje a ty plameny, to bylo úplně skvělý.
5: Byli jsme dojatí, potěšení a moc se nám to líbilo.
3: A koho napadlo jít na koncert a vy Farné?
6: Mě, ano.
4: Teď jsme mu děkovali.
6: Ano, teď zrovna mě děkovali.
3: A vy posloucháte Evu Farnou dlouhodobě?
6: Ježmarja, od mala už, hned jak začala, tak od jejich prvních písniček.
7: Vy jste staří jak Eva, takže ona vlastně s náma dospívala a všechno, jako, takže fakt se líne celým naším od puberty až do teďka, takže celou její kariéru jako sledujeme.
3: Která ta část toho koncertu vás třeba zaujala nejvíc?
6: Já brečel tolikrát, že vlastně ani nevím co teď říct zrovna.
8: Mě teda nejvíc ten přerod z té teenage holky z toho pokojíku do té ženy, ta verze 02.
7: Od prvního videa, když říkala, nechte tady všechny svoje emoce, které dneska máte u sebe, jestli chcete se smát, smějte se, jestli chcete brečet, brečte. Fakt to tak bylo. A myslím si, že každý z nás tady kus sebe nechal a myslím, že tenhle koncert si budeme ještě dlouho pamatovat.
3: Krásné, zeptám se, jenom jste z Prahy nebo se někud přijeli?
5: My zdravíme Pivín, obec na Hané.
1: Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

rádi, holky a kluci, milí posluchači, tohle je konec. Ne světa, jenom dnešního Všudy kuku. Vydali jsme se na koncert Evy Farné, na Letnou na olympijský běh. Podívali jsme se do historie a už víte, proč a jak se pekly sušenky a komu zachraňovali životy. Pokud máte doma stařičkého plyšového hajaju, tak už víte, kdo ho vymyslel. A byla taky spousta písniček a já si myslím, že se můžeme těšit zase na příště. Teď už utíkejte někam ven, já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vám krásný den přeje Jana Richterová, Všudy kuková.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Severní pól byl cílem mnoha lodí a mnoha námořníků, ale zdaleka ne všichni uspěli. Stejně na tom byl i kapitán Hill, který se svou posádkou vydal do severního ledového oceánu. Zpět domů se jí však vrátilo jen pár. Rozhlasovou hru Ledové šílenství napsala Martina Driverová. Režie v roce 1996 Mária Křepelková. Účinkují Jiří Kvasnička, Magdalena Rajfová, Alois Švehlík, Petr Svoboda, Ivan Trojan a další.
2: Severní pól. Cíl mnoha lodí, mnoha námořníků. Všichni snili o tom, že jej dosáhnou. Ale nikdo netušil, jakou cenu bude nutno zaplatit za takový sen. Mnoho jich bylo, kdo se vydali k severnímu pólu, a mnoho bylo těch, kteří se nevrátili. Jejich jména upadla do zapomnění. Jen občas někdo zalistuje ve starých lodních denících.
3: Pánové, prosím, pánové, usedněte na svá místa. Zástupci Ministerstva námořnictví Spojených států amerických, sem dopředu. Tak tedy, sešli jsme se zde proto, abychom projednali nesmírně závažnou věc, jak víte. Jde o úmrtí kapitána Hilla, velitele na lodi Polaris a následné ztroskotání této lodi. Parníku o výtlaku 387 tun. Žádost o prošetření příčiny kapitánovi smrti podává první důstojník lodi Polaris, pan Tyson. Pane Tyson.
4: Zde, pane admirále.
3: Neustoupil jste od své žádosti?
4: Nikoli, pane admirále.
3: Nože tedy? Začněte. Vypovíte nám, co se na lodi Polaris přihodilo. Pěkně od začátku.
4: Jistě, pane admirále, od začátku. Všechno to začalo vlastně ještě na pevnině, na pouti.
3: Prosím?
4: Na pouti.
5: Johnny! Hello, Johnny!
6: Bože, já ty kolotoče nesnáším. Točí se mi hlava, jen se na to podívám. Ale Mary je jako dítě.
4: Vzal jste si mladou ženu, kapitáne. Časem se usadí.
6: Já vím. Bude to pro ní těžké zůstat tak dlouho sama. Chci jí dopřát co nejvíc zábavy, než se nalodím.
4: Rozumím vám, pane.
5: Už jsem tu. Kam půjdeme teď?
6: Kam budeš chtít, drahá?
5: Podívejte tam, ale. Vaši budoucnost vám odhalí indiánská věštkyně. Johnny, před tvou plavbou.
6: Ale Mary, snad bys nevěřila takovým.
5: Vždyť je to jen pro zábavu, že ano, Tyson? Půjdete s námi?
7: Já.
5: Ale ano, jen žádné odmlouvání. Třeba se dozvíte, kdy najdete nevěstu.
8: Chcete se dovědět, co vás čeká?
5: Ano, tady můj manžel.
8: Pojďte dál do mého týpí. Posaď se, pane. Vezmi do ruky tyto kosti a hoď je před sebe. Ty jsi námořník, pane. Ale předtím si pracoval rukama. Vím oheň a železo.
6: To není těžké uhodnout. Mé ruce jsou stále rukama kováře.
8: Pak si dělal jinou práci. Posílal si své myšlenky do hlav jiných lidí.
5: Bože, jak to může vědět? John vydával ty noviny jen 2 roky.
8: A měl si strašného nepřítele, pane. Byl neviditelný. Ale ty jsi ho přemohl. Kvůli této mladé ženě. Dej si na něj pozor. Znovu číhá za tvými dveřmi.
6: Můj největší nepřítel, kořalka. Dávám si na ní pozor, to mi věř.
5: Mluv dál, prosím. Co ho čeká teď?
8: Čeká tě dlouhý věk, pane, ale pod jednou podmínkou. Musíš se vyhnout muži, který pojídá lidské maso.
6: Cože? Lidožrout! Ale to je nesmysl. Tam, kam se plavím, lidožrouti nejsou.
8: Víc ti nemohu povědět, pane.
3: Pane Tyson, chcete nám snad namluvit, že přikládáte víru slovům takové pouťové věštkyně?
4: Ne, pane, ale víte, myslím, že kapitána to dost ovlivnilo. Hlavně to, co říkala o kořalce. Vzpomněl si, jak na tom byl. A utvrdilo ho to v rozhodnutí, že na lodi nesmí být ani kapka alkoholu. Vzal vaše nařízení velmi vážně.
3: Předpokládám, že se jim řídí všichni velitelé lodí.
4: Ano, pane admirále. Velitelé ano. Ale námořníci někdy, však víte, zkoušejí propašovat na loď aspoň trochu.

0: Tak pospěšte si, chlapi! Ty plechovky s pemikanem, sušená jablka a šunky na záď! Cože? Ano, hřeby a zásobní lana na levobok! Pane bože, co je tohle?
1: To jsou varhany, Tyson.
0: Varhany?
1: Ano, věnovala nám je Smithova varhanní společnost. Mají podpořit naši zbožnost při nedělních bohoslužbách.
0: Mají ti lidé vůbec ponětí, kam jedeme?
1: Je to dar, nemůžeme odmítnout. Na lodi nám třeba dobře poslouží. Jeden z mužů na ně umí hrát.
0: Jak myslíte, kapitán? Hej! Pozor na ty suchary! Nehodíme je do moře ještě před plavbou.
1: Tyson?
0: Ano?
1: Co je to?
0: Nevím, pane, vypadá to jako...
1: Co pak jsem k sakru nenařídil, aby se na lodi neobjevila ani kapka alkoholu?
2: To je líh, kapitáne. Líh pro lékařské a vědecké účely.
1: Cože? Jak to víte? A kdo k čertu vůbec jste?
2: Zde jsou mé pověřovací listiny. Benson, kapitáne. Doktor Benson. Byl jsem na tuto plavbu jmenován jako váš lodní lékař. Ty soudky jsou mé, budou uloženy v mojí kajutě. Se souhlasem ministerstva námořnictví, samozřejmě.
1: Ach tak, dobře. Těší mě, že vás poznávám, doktore. Doufám, že ty soudky nebudete během plavby potřebovat. Jistě vám nemusím připomínat, že pití alkoholu na lodích plujících do polárních krajin je přísně zakázáno.
2: No ovšem, toto nařízení je mi známo, kapitáne.
3: Takže doktor Benson zdůvodnil naložení těch soudků.
0: Ano, pane.
3: Zásoby byly naloženy a byly dostatečné. Byla kontrolována bezpečnost lodi?
0: Jistě, pane. Všechno bylo v naprostém pořádku. Kapitán Hill rozuměl své práci a loď. Loď byla skvělá.
3: Pánové, rád bych vás upozornil, že Polaris byla skutečně vynikající loď. Poháněná lodním šroubem, ale ten bylo možno odmontovat a vytáhnout na palubu zvláštní šachtou. Tak ho led nemohl zničit. Loď byla vybavena nejpevnějším plachtovým, mohla být poháněna parou i větrem. Trup byl obložen šestipalcovým dubovým dřevem. Příď a boky byly vystuženy železnými pláty. Loď měla čtyři záchranné čluny, jeden velrybářský člun a pramici. Upozorňuji vás na tyto skutečnosti, pánové, neboť vaším úkolem bude posléze zvážit, kdo zavinil ztroskotání lodi Polaris. No, ty.
4: Prosím, pane?
3: Předejte pánům dokumentaci o lodi Polaris.
4: Ano, pane.
3: Budeme tedy pokračovat. Podle zápisu ve vašem deníku došlo dne 9. července ke konfliktu mezi kapitánem Hillem a doktorem Bensonem.
0: Ano, pane admirále. Byla neděle a kapitán řídil bohoslužbu.
1: A ke zdárnému konci této plavby nám dopomáhej Bůh. Amen. Teď si zaspíváme.

0: Jag är rustig arkiver i kina.
1: Gost! Tiše! Hergasne! Co to má znamenat?
2: Ten chlap je opilý, pane.
1: Hergasne, pojďte sem okamžitě. Tak jste zavřete ho. Tohle si někdo odnese. Doktore Benzne, račte mě následovat do mé kajuty.

0: Byl jste svědkem toho rozhovoru?
1: Ano, pane admirále. Kapitán Hill byl velice rozčilený. Chytil doktora za klopy kabátu a třásl jí.
2: Dokázal kapitán Hill Bensonovi, že od něj získal námořník Ferguson alkohol?
1: Doktor to přiznal, pane. Řekl, že tomu muži bylo nevolno. Měl prý nízký tlak a proto mu doktor naordinoval pár kapek lihu, ale já si myslím, že lhal. Po pár kapkách by Ferguson tak nevyváděl.
0: To je váš názor, ale ten prokázán nebyl, že...
1: Ne, pane admirále. Ale pak jsem mluvil s Johnsonem.
3: Vždyť vám to povídám, pane. Fergie mu dal $10. Už to nemohl vydržet, povídal, že umře, když si nelokne.
1: Viděl jsi to?
3: No, to zrovna ne, pane, ale Fergie mi to řekl. Ukázal mi tu lahvičku a povídá, za to jsem dal 10 babek. A byla to malá lahvička, pane.
1: Řekni mi, má ji ještě Ferguson u sebe?
3: Kdepak, pane, potom blázinci ji hned hodil do moře.
0: Takže ani Johnson to nemohl dosvědčit, že doktor vzal peníze za líh.
1: Ne, pane admirále, ale přesto si myslím...
0: Dohady nás nezajímají, pokračujte. Co se dělo potom?
1: Ferguson měl 3 dny vězení a kapitán se strašně hněval na doktora. Ale Benson dělal jakoby nic. Kapitán mi řekl, ať na něj dávám pozor, že když to zkusil jednou, zkusí to znova. A pak, že dá doktora zakovat do želez, že nechce ničím ohrozit cestu k pólu.
0: A dál...
1: Potom 10. srpna se Ferguson opil znova a Johnson taky. To jsme zakotvili u takové malé grónské osady. Přijela tam za námi nákladní loď Kongres z New Yorku se zásobami uhlí. Bylo domluveno, že naplníme všechny prostory, aby nám palivo vydrželo i na zpáteční cestu. Námořníci nakládali a Johnson s Fergusonem se porvali. Rvali se jako psi, pane!
2: Pane první důstojníku!
1: Promiňte, pane, ale ono to opravdu tak bylo a když jsme je roztrhli, bylo z nich cítit... Byl z nich cítit alkohol s odpuštěním, pane.
0: Přiznali se, že pili.
1: Ne, pane, ale bylo nám to jasné.
0: Takže se opět nic nedokázalo. A i kdyby byli opilí, mohli přece získat alkohol na palubě Kongresu. Že ano?
1: To nevím, pane, možná. Ale kapitán Hill si byl jistý, že jim ho prodal Benson.
4: Varuji vás, doktore. Ovšem, co se zde stalo, jsem sepsal zprávu. Až se vrátíme, postaví vás před soud.
5: Ale kapitáne, čím jsem si zasloužil vaše nepřátelství? S tou dnešní záležitostí nemám nic společného. Na mou duši jste příliš podezíravý. Vy jste se léčil ze závislosti na alkoholu, že ano?
4: Jak to víte?
5: Jako lodní lékař mám právo před odjezdem prostudovat veškeré materiály o zdravotním stavu posádky. Víte, kapitáne, to se stává často. Vyléčený alkoholik podezírá z alkoholismu jiné. Možná i proto, že jim podvědomě závidí.
4: Nesmysl.
5: Netvrdím, že je to váš případ, ale vaše podezíravost... Jedeme na velmi nebezpečnou výpravu a spory mezi kapitánem a posádkou, to není záruka úspěchu. Musíme si navzájem důvěřovat. Dáte mi tu zprávu, veďte. Musí vám být přece jasné, že jsou to jen vaše představy. Chorobné představy, pane kapitáne, ty si nemůžete dovolit. Vaše duševní zdraví je zárukou návratu posádky. Tu zprávu... Dejte mi ji. Jinak bych byl nucen informovat námořníky, že kapitán býval alkoholik a proto... No, vidíte. Jde to po dobrém, že ano? Nakonec z nás budou přátelé. Dobří přátelé.
0: Ta zpráva, kterou kapitán Hill údajně napsal, nebyla nikdy doručena. Nevíte, co se s ní stalo?
1: Nevím, já ji neviděl, ale kapitán mi pověděl, že sbírá důkazy proti doktoru Bensonovi. A pak řekl, že se asi mýlil. Asi.
2: Jak se choval doktor Benson ke kapitánovi po té rozmluvě?
1: Jako přítel, pane.
0: A Hill?
1: To je těžké, pane admirále. Myslím, že si přál mu věřit. Choval se k doktorovi korektně, ale podezíral ho dál, to vím.
0: Co se dělo potom?
1: Pak došlo k porušení subordinace, pane. Totiž Někteří námořníci z kongresu přivezli noviny z New Yorku a tam se psalo, že naše výprava je odsouzena k zániku, že jsme vypluli k pólu pozdě a že loď je příliš malá, že nevydrží nápor ledu a takové věci. Někteří námořníci chtěli se vrátit domů, začali se bouřit, pane. Cesta trvala už dlouho a zásoby se stenčily a pak ono tehdy taky začalo špatné počasí.

0: stáhněte všechny plachty!
1: Rozkaz, kapitáne!
0: Uveďte do chodu parní stroj!
1: Rozkaz, kapitáne!
2: Pane kapitáne.
3: Ano, Fergusne.
2: Přicházím jako zástupce všech námořníků. Dejte otočit loď, pane, my už nechceme k pólu.
3: Cože?
2: No nechceme. Vidíte sám, pane, jak to tu vypadá. Vypluli jsme ve špatnou chvíli, my nechceme chcípnout, pane. Máme doma ženy a děti.
3: Já mám ženu, Fergusne. Nebudu s vámi diskutovat o svých rozkazech. Na lodi je jen jeden kapitán. Naším cílem je cesta k pólu. Vraťte se na své místo. Neuposlechnutí se trestá třemi dny vězení. A pokud byste vy a vaši přátelé protestovali dál, budete postaveni před soud.
4: Haló, kapitáne, co pak se děje?
3: Víte o tom, že námořníci stávkují?
4: Ale ovšem, řekl bych, že jejich požadavky nejsou nerozumné. To počasí, souhlasím s nimi, měli bychom se vrátit. Nikdo nestojí o to slavně zahynout. Leda snad vy, kapitáne?
3: Doktore, přece nebudete podporovat vzbouřence!
5: Běžte do své kajuty, prosím. Oznámím neprodleně admirálovi, jak jste se choval.
3: Rozumíte, chlape?
5: A jestli budete popouzet posádku, tak vás zabiju.

0: Bohužel žádná písemnost se nedochovala. Toto vše je jen svědectví z doslechu. Vy sám jste u toho rozhovoru nebyl, že?
1: Ne, pane.
2: Námořníci se ale podvolili.
1: Ano, pane, poslechli kapitána. V poslední osadě, co tam byla, se trochu uklidnili. Tam ještě měli jídlo a byly tam dřevěné chaty po dřívějších výpravách. Některé výpravy tam čekaly, až se počasí zlepší, a pak teprve pluli dál. Ale kapitán Hill nechtěl čekat. Říkal, že nemá smysl ztrácet čas. Tak jsme koupili v osadě psy a vypluli.
0: Pokračovali jste v plavbě v určeném kurzu.
1: Ano, pane admirále, jenže nejdřív nás zastihla mlha a pak jsme začali hledat volné moře. Razili jsme sice s tuledem pořád hrozně pomalu, ale volné moře tam nebylo. Prostě tam nikde nebylo, pane.
2: Takže jste zakotvili.
1: Ano, byly tam ledovce. Dál se plout nedalo. Někteří členové posádky propadli panice nebo skoro šílenství. Byli jsme v pasti, ale dostali jsme se hodně daleko. A kdybychom postoupili ještě o 2 nebo o 3 stupně, víte, pěšky a se psy, byla by to velká zásluha, i kdybychom nedošli až k pólu.
0: To bylo přání kapitána Hilla.
1: Ano, pane admirále.
0: Ale posádka nesouhlasila.
1: Posádka chtěla přezimovat. A kapitán nakonec řekl ano. Kdyby to byl neudělal, asi by ho zabili.
2: Nepřeháníte, pane první důstojníku.
1: Ne, pane. Kdybyste tam byl.
3: Musíme přestěhovat zásoby z lodi na pevninu. Ten tlak ledu je moc silný. Kdyby loď náhodou nevydržela.
1: Muži jsou hrozně zesláblí, pane. Docházejí nám zásoby a nemáme usušená jablka. Muži si stěžují na vředy v ústech.
3: Musíme vydržet. Jde jen o pár měsíců. Až vystěhujeme náklad, vydáme se na lov.
1: Ano, pane.
3: Co je to, sakra? Ne, to ne! To nesmíte. Bez psů se nedostaneme dál.
4: Kašlem na vás, kapitáne. Nikdo vás už nebude poslouchat. My nechceme dál. My počkáme do jara a pak se vrátíme do Ameriky. Máme hlad. Rozumíte? Máme hlad. To si myslíte, že vydržíme čtvrt roku s bednou sucharů plnou červů?
3: Brzo doplníme zásoby, uvidíte ty psy, nechte, je to rozkaz.
5: Vaše rozkazy nám jsou ukradeny.
3: Postavím vás před soud.
4: A kde?
5: Na ledovci.
4: Pokračujte, chlapi.
0: Chcete říci, že námořníci, že se živili psím masem?
1: Ano, pane.
0: Vy jste je také jedl?
1: Ne, pane. Já a kapitán jsme je nejedli, ale museli jsme se hodně přemáhat.
0: Nerozumím.
1: Měli jsme také hlad, pane. Jenže kapitán nemůže porušit svůj vlastní rozkaz. A já jsem byl první důstojník. A také Hillův přítel.
2: Ano, to jsme pochopili. Co bylo dál? Co doktor Benson?
1: Byl pořád s námořníky, pane, a dělal to, co oni. Vyndal všechny ty soudky. Řekl, že situace je výjimečná, že ohrožuje zdraví posádky a že v takovém případě je oprávněn vydat líh.
0: Takže vydával pravidelné příděly.
1: Ano, pane. Vždycky večer, když přituhlo. Johnson mi řekl, že dává naběračku za $3.
0: Ale u toho jste nebyl.
1: Ne, pane. My jsme k ním vůbec nechodili. Kapitán a já.
0: Jak tomu mám rozumět?
1: Bylo to nebezpečné, ti chlapi byli prostě šílení. Když nám sníh zavál poslední bedny se suchary, museli jsme je přestěhovat dál, do závětří, za ledovec. Námořníci nechtěli to udělat a kapitán musel požádat doktora Bensona, aby jim to nařídil. Oni už poslouchali jenom jeho.
6: Tajsne, něco ti povím já. Já mám strach. Poprvé v životě mám doopravdy strach.
1: Já se také bojím, pane. Neoteplilo se. Jestli tu zmrzneme...
6: To by byla snadná smrt. Skoro si přeji, abych zmrzl, protože oni mě zabijí, Tajsne. Až se oteplí, až přijde jaro, budou mě ještě nějaký čas potřebovat, abych dovedl loď na volné moře, ale pak už si poradí sami a musí se mě zbavit. Vím toho příliš mnoho, možná zabijí i tebe naše výprava. Ty noviny měly pravdu, je odsouzena k zániku, ale ne kvůli počasí, kvůli lidem.
1: Za všechno může Benson, kdyby nebylo jeho.
6: Ano, někdy se mi zdá, že je to sám ďábel v lidské podobě. Podíval ses mu na hlavu, nad ušima má takové hrvolky.
0: Kapitán Hill zešílel, že ano.
1: Já nevím, pane, tehdy mi připadalo, že mluví rozumně.
0: Rozumný člověk by takhle neuvažoval, jak by jej někdo mohl beztrestně zabít. Námořníci i doktor Benson se přece chtěli vrátit domů.
1: Ano, pane, ale doktor Benson pak za námi přišel do stanu a přinesl kapitánovi jeden soudek. Řekl, že je náš přítel, že musíme pít, abychom vydrželi do jara.
2: A kapitán pil.
1: Ano, pane, ale bylo mu zlé. Pil a potom už nevěděl, co dělá. Stačilo mu málo. Spřátelil se s Bensonem a řekl mi, že ho podezíral neprávem.
0: Tak on řekl, že ho podezíral neprávem?
1: Ano, pane, ale to byl opilý.
0: Nože, zde tedy stojí jedno kapitánovo prohlášení proti druhému. Kterému máme věřit, pánové?
2: Snad by měl pan Tyson pokračovat.
1: Jistě. S kapitánem se stala strašná změna. Byl z něj někdo jiný. Doktor se stal jeho nejlepším přítelem, protože mu dával pít. Se mnou už vůbec nemluvil. Já jsem ho prosil, aby toho nechal. Kvůli Mary, kvůli své ženě. Ale

0: aby vám pomohli maso odnést.
1: Já půjdu také na lov, kapitáne. Potřebuji trochu pohybu, víte?
0: Jistě, jistě, ale večer...
1: No to víte, že přijdu do vaší kabiny. Popovídáme si.
2: Víte, o čem ti dva diskutovali?
3: Ne, pane, ale hovořili dlouho. Každý den až do...
4: Jak to bylo slovem?
3: Ten první den tuleni utekli a ani potom se nepodařilo žádného střelit. Byli moc opatrní. Chlapi říkali, že tam loví eskimáci a proto jsou zvířata nedůvěřivá.
2: Ale vy jste se s eskimáky nesetkali.
3: Ne, pane. A to bylo neštěstí, protože bychom je mohli požádat o maso. Třeba výměnou za zrcátka a tak, takového zboží jsme měli dost.
5: Ve vašem deníku je jeden podivný zápis. Zde. Já mu nerozumím.
3: Ano, to byl ten den, kdy kapitánovi začalo být zle.
0: Nevracej se. Doufám, že se jim nic nestalo. Půjdu na břeh, Tyson. Vy máte na starosti loď. Kdybych potřeboval pomoc, dám signál.
6: Ano, kapitáne.
0: Plachty nechte skasané. Ten mrak se mi moc nelíbí.
6: Ano, pane, také jsem si ho všiml.
0: Kdyby něco ulovili, se zásobami masa bychom mohli plout dál. Tak s Bohem, Tyson. Halo, Bensne!
1: Ale podívejme, kapitán. Vás jsme nečekali.
0: Bože, takže jste měli štěstí, no to je vůně. Kde máte další maso?
1: Tamhle, zahrabané ve sněhu. Sedněte si, kapitáne, a dejte si s námi. Horká masová polévka. To zahřeje, že ano, chlapi?
7: To teda jo, pane.
5: To bych řekl, zvlášť takové masíčko.
0: Vynikající, skutečně vynikající. Člověku to zrovna vlévá sílu do žil. Tulení maso je výživné.
7: No to jo, tulení, teda jo.
1: Nechte toho, Fergie.
0: Zastřelili jste jen jednoho?
5: Jo, jednoho. Ale zítra možná přijdou další.
7: A počkáme si na ně.
1: Napijte se, kapitáne, vrátíme se na loď.
0: Díky. A co jste udělali s tulení kůží? Hodila by se na rukavice. A už ji vidím. Ukažte.
8: Bože. Dobrý bože. Ne, to přece...

0: Vrátil se na loď sám, byl bledý jako smrt a strašně opilý. Řekl, teď umřu, Tysone. Potkal jsem ho.
1: Co ti myslel?
0: Vyrozuměl jsem, že míní člověka, co jí lidské maso. Lidožrouta.
1: Měl pro své tvrzení nějaké opodstatnění?
0: Nevím, pane. Řekl jen, byla to lidská kůže. Zabili Eskimáka a snědli ho. A já také.
1: A já také? Co ti myslel?
0: Nevím, pane.
1: No, myslím, že je to jasný důkaz Hillova skaleného rozumu. Co bylo dál?
0: Večer přišel do kajuty Benson. Kapitán ho nejdřív nechtěl pustit dovnitř, ale pak si to rozmyslel. Benson měl totiž kořálku.
1: Vy jste byl přítomen jejich rozmluvě?
0: Ne, pane. Přišel jsem za kapitánem až ráno. A tomu bylo strašně zle. Sténal.
2: Nevydržím to, Tysone. Musíte mi napsat závěr. Ta Indiánka. Chci jí něco odkázat. Všechno ostatní dostane Mary. Mary. Slyším ji, jak se směje. Jezdí na kolotoči pořád dokola. Neříkejte jí, že mě otrávili.
3: Otrávili, pane?
2: Ano. Lidožrout mě otrávil. Dal mi lidské maso a dal mi jet na krysy. Určitě. Všiml jste si, jak je účinný. V podpalubí není ani jedna krysa.
3: Máte horečku, pane. Zavolám doktora.
2: Ano, ano, zavolejte ho. Teď už na tom nezáleží. Jsme oba stejní. Jsme spojeni jedním strašným skutkem.
1: Blouznil, že ano?
0: Ano, ale pořád opakoval, že ho otrávili, pane. A jednou řekl, byl to Benson.
1: A vy jste tomu věřil?
0: Já měl takovou divnou barvu v obličeji, pane, a měl strašné křeče.
1: Co tomu říkal doktor?
0: Musím říci, že se o něj staral, pane. Seděl u něj ve dne v noci. Nikoho k němu nechtěl pustit. Nechtěl ani dovolit, aby kapitán s někým mluvil, že prý ho to vysiluje.
1: Zmínil se doktor o tom, jakou nemocí kapitán trpí?
0: Ano, řekl, že je to žlučník a žaludek. Že kapitánovi asi praskl žaludeční vřed a že došlo k celkové otravě.
1: A pak, jak vidím z vašich záznamů, nastal konec.
0: Ano. Kapitán nejdřív ochrnul, bylo to hrozné. Nemohl už mluvit, 8. dne zemřel. Chtěl jsem jeho tělo vzít domů, ale doktor řekl, že to nepadá v úvahu. Pohřbili jsme ho do věčného sněhu.

0: Tak to by bylo.
1: Jo, má co odbytý. Teď už nebude moct...
2: Řídit loď, že ano, Johnsone?
1: Přesně to jsem chtěl.
2: Tak prosím, kapitánovi jsme dali s Bohem a poplujeme dál. Pojďte, pane Tysone. Vy jste nyní velitelem lodi.
3: Ano, pane doktore. Pokusím se pokračovat v záměru kapitána Hilla a dovést loď k pólu.
2: No to teda!
4: Mlčte, Fergie.
2: Pan Tysone je váš nadřízený a vy budete poslouchat jeho rozkazy. Pojďte, Tysone.
1: Koukejte, pane, zvedá se vítr. Co je to tamhle?
3: Chystá se sněhová bouře. Musíme vynést všechny věci z lodi, kdyby se rozbila. Máme tam zbytek sucharů a hlavně teplé oblečení.
2: Ovšem, ovšem. Jdeme na to, chlapi.
5: Takže vás zastihla bouře?
3: Ano, já... Byl jsem na břehu a ostatní měli ukládat bedny, ale oni najednou zmizeli a... Loď se začala hýbat a pak ji vichr nesl na moře. Běžel jsem ke břehu a volal, ale neslyšeli mě.
6: Máte za to, že loď se uvolnila samovolně?
3: Nevím, pane, asi. Nedovedu si představit, že by schválně odpluli beze mě. To by mě odsoudili k jisté smrti.
5: Ale vy jste naživu.
3: Jen náhodou, pane. Když loď ztroskotala, uslyšel jsem strašnou ránu. Pak jsem uviděl, jenom jako v mlze, že se loď roztrhla. Úplně vejpůl, pane. A zvedla se obrovská vlna. Spláchla mě do moře a byl bych zmrzl, jenže ta vlna mě hodila na varhany, které tam pluly. Byl to zázrak, pane, projev boží vůle. Držel jsem se varhan a loď už jsem neviděl, ani čluny. Ta bouře všechno zakryla sněhem.
6: Ano, ano, ano. Vy jste pak doplul do zálivu, kde se vás ujali eskimáci, že ano?
3: Ano, pane, měl jsem omrzlé nohy a oni mi je natírali tukem a uzdravili mě. Žil jsem u nich 2 roky, dokud nepřijela velrybářská loď. Oženil jsem se s jednou domorodou dívkou.
5: Ano. Z vašich přátel se 2 zachránili na křep, původně jich tedy bylo 14, ale 12 zemřelo. Pluli na křep 2 měsíce. Naživu zůstal námořník Doul a doktor Benson.
3: To vím, pane.
6: Námořník Doul však zemřel po návratu na Moskavou mrtvici. A doktor Benson se odstěhoval do Kanady. Pokud by proti němu bylo vzneseno obvinění, ať už ze zavinění smrti kapitána Hilla nebo z nedbalosti a ztráty lodi, byl by na něj vydán mezinárodní zatykač. Pánové, vaším úkolem teď je posoudit situaci a rozhodnout v těchto zmíněných bodech.
5: Vy můžete odejít, pane Tysone. Zavoláme vás, až vyšetřovací komise dospěje k závěru.

0: Pánové, na svá místa, prosím. Pane Nalty.
1: Pánové, vyšetřovací komise dospěla k tomuto závěru. Nikdo není vinen smrtí kapitána Hilla. Nikdo není vinen ztroskotáním lodi Polaris. V obou případech šlo o nešťastnou souhru okolností.
2: Ale pánové, kdyby se tělo kapitána Hilla vykopalo, bude určitě zachovalé ve věčném sněhu.
0: Nesmysl, bylo by třeba vypravit speciální expedici a k exhumaci není žádný důvod. Nechte svého přítele odpočívat v pokoji. Jeho vdova obdržela důchod. Myslím, že spravedlnosti bylo učiněno zadost.
2: Myslíte, pane?
3: Mnoho bylo těch, co se vydali na daleké cesty. Mnoho bylo těch, co se nevrátili. Tyson a Mary Hillová stále věřili, že kapitán byl zavražděn. Doslechli se, že doktor Benson měl dobré známé na ministerstvu námořnictví a proto nebyl zájem pokračovat ve vyšetřování. Až po mnoha letech byl případ obnoven. Tělo kapitána Hilla bylo vyzvednuto z věčného sněhu. Na základě laboratorních zkoušek v něm byla nezvratně prokázána přítomnost arzeniku. Ale to se kapitánův přítel Tyson ani jeho vdova nedověděli. Byli v té době

0: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Ať si kdo si, tak si krásná, že se nechci na nic ptát.

Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

lach, lach, lach, lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a raší.

je nehezky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gong a v sále se setmělo. Co to ale vidí jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v tím mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez skrytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
3: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
4: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
3: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: podzavějí, podzavějí, ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
3: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
4: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi je snědla sama se všema jadíkama.
2: Září bylo jenom chvíli, ruce mé to nestačily.
4: Má drahá mami, budem na jabka sami, srdce mi buší.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Rádio Junior.
1: Sušená švestka je krásné zvíře, chovat ho doma je pecka. Sušená švestka ve značné míře, duší umělecká.

0: Jo.
1: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a Všudy kuk?
2: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
1: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
2: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
1: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A teď už nás čeká vyprávění o zlobivém chlapci jménem Nils, kterého skřítkové zakleli do úplně malinkého človíčka. Na hřbetě housera Martina vzlétne Nils do oblak a zažije úžasná dobrodružství. Pohádku Cesta na sever napsala Selma Lagerlöfová. Pro rozhlas upravila Jaroslava Kubištová. Režie v roce 1995 Mária Křepelková. Účinkují René Krupanský, Vladimír Brabec, Ivan Trojan a další.

0: Byl jeden chlapec, jmenoval se Nils. A ten svým rodičům dělal pramalou radost. Byl dost velký na to, aby věděl, že se skřítky si není radno zahrávat. A přesto, když jsme jednou náhodou na sebe narazili, ne aby zdvořile pozdravil a nechal mě být, kde pak? Ten den jsem se zrovna převlekl do jarního. Vzal jsem si dlouhý černý kabát a zelený klobouk a myslím, že mi to náramně slušelo. Měl jsem dobrou náladu, jako vždycky, když přichází jaro, a vůbec jsem nestál o to, aby mi ji někdo zkazil. Pokojně jsem seděl na kraji truhly, kam si Nilsova maminka ukládá své starodávné památky, a právě jsem si prohlížel jednu krásnou vestu. Podívejme, to je pěkná práce. Jeden steh jako druhý. Vesta má výšivku vpředu a i na zádech. Zdá se, že lidé se od nás mnohému naučili.
1: Od takových skrčků jako si ty? Já snad špatně slyším.
0: Polekal jsi mě? Asi nevíš, kdo jsem, že tak ošklivě mluvíš. Dovol, abych se ti představil.
1: Nemusíš, vidím sám. Jsi starý škaredý troll, co nám leze do věcí.
0: Starý a škaredý. To mi ještě nikdo nikdy neřekl. Aby zvěděl jsem váš domácí skřítek. Dobrý duch tohoto domu. Co pak ti rodiče o mě nepověděli?
1: Ti toho namluví. Hlavně mě pořád napomínají. Kdybych je měl poslouchat, měl bych hlavu jako čber.
0: Zdá se mi, že nevíš nic o úctě a zdvořilosti. Radši už mlč, chlapče. Teď chápu, proč je tvůj otec stále smutný a proč si tvoje matka často v koutku utírá slzy.
1: Co se pleteš do toho, do čeho ti vůbec nic není?
0: Myslím, že nerad slyšíš pravdu a jak se říká, potrefená husa nejvíc kejá. Dej si pozor, Nilsi.
1: Já se tě nebojím. V celém Švédsku není nikdo, koho bych se bál.
0: Co víš o Švédsku, když si ještě nikdy nevytáhl paty z domova? Svých skutků by ses měl bát, které se k tobě vrátí, aby tě potrestali.
1: Nech si své řeči a zmiz, nebo...
0: Nebo?
1: No, nebo tě chytím a zavřu do klece. Jo, a tam si žvaň, co chceš, skrčku hloupý.
0: Pravda, nejsem veliký, ale mám svá kouzla. Okamžitě polož tu síť, omluv se mi a rozejdeme se v dobrém. Jinak budeš litovat.
1: Nevím čeho. Vida, jak se bojí. No tak pojď. Proč ustupuješ?
0: Naposledy tě napomínám. Polož tu síť a jdi mi sesty.
1: Ani mě nenapadne. Už se těším, až tě chytím. A když tě chytím, budeš prosit o milost.
0: Já. Váš domácí skřítek. Já, který vládnu

0: Mnoha kouzly? Na zlé srdce zlý je trest. Podobu skříčka budeš nést.
1: Co se to děje? Co se to děje? Kolem mne se všechno točí. Všechno roste. Všechno se mění. Dost. Brr. To byla hrůza. Počkej ty. Ty trpajzlíku. Tohle ti nedaruju. Já si tě najdu, abych ti vysvětlil, že svými kousky můžeš strašit mrňavé děti a ne mě, Nilse Holgerssona. Převlékl ses, abych tě nepoznal, ale marně. Mám tě! Au! Vždyť je to zrcadlo. Skřítek jsem já. Já jsem trpaslík. Pomoc, maminko, maminko, tatínku!
0: Podobu skřítka budeš nést, aby spoznal, jaké to je být malý a slabý.
1: Maminko, tatínku, kde jste?
2: Odjeli do města a nevrátí se dřív než večer.
3: Kdo to tu mluví?
2: Já? Co pak mě nevidíš?
1: Ne, vidím jen obrovského housera. Vypadá jako náš Martin, jenže ten byl mnohem menší. Byl jako každá obyčejná husa.
2: Jestli je někdo z nás dvou malý, já to rozhodně nejsem. Na housera jsem velký až dost. A už jsem slyšel, že tě skřítek začaroval, to ti patří. Kdyby se mi zachtělo, popadnu tě do zobáku a hodím do trní, jako jsi to udělal, ty mě pamatuješ?
4: Jenže menším se neubližuje.
2: Já to se podívejme. Kočka byla taky mnohem menší a házel si po ní kameny. I slepice byly menší a honil si je, že nemohli popadnout dech. A psa si kopl, sám jsem to viděl. Zasloužil bys, aby ti někdo oplatil tvá darebáctví. Ale já to nebudu. Nestojíš mi za to.
1: Tak mi pomoz. Co mám udělat, abych byl zase velký a silný?
2: To nevím a pomáhat ti nehodlám. Co jsi nadrobil, to si sněs palečku.
1: Já nejsem paleček. A ty mi musíš pomoct, nebo...
2: Jen to řekni.
1: Nebo radši nic.
2: No proto.
1: Poslouchej, jak to, že mluvíš jako já?
2: Mýlíš se, palečku. Já mluvím stále stejně, to ty jsi zapomněl lidskou řeč.
1: Cože? To není možné. Chceš říct, že by mi teď maminka a tatínek nerozuměli?
2: Já nechci říct vůbec nic, protože mě tvé problémy nezajímají. My dva přece nejsme kamarádi, běž pryč. Co nevidět, tudy potáhnou divoké husy na sever... A tentokrát chci letět s nimi.
1: Nenechávej mě tu, Martine. A nemávej tolik křídly, nevidíš, že jsi mi schodil čepici.
5: Letíme na sever. Náš cíl je známý. Hej, husy domácí, pojďte s námi.
6: Divoké husy, počkejte. Počkejte na mě!
7: Slyšíte ho?
8: Když chce, ať to zkusí.
9: Daleko by nedoletěl ten vykrmený krasavec dobrý leda na pekáč.
1: Ty nesmíš uletět, Martine. Co by tomu řekla maminka? A co já? Co by bylo se mnou? Už vidím kočku, jak si na mě brousí drápy.
2: Pusť mě, Nilsi, nezdržuj mě.
1: Nepustím.
5: Jen zůstaň tam, kde jsi. Naše jsou hory. Pro husy domácí lepší jsou dvory.
6: Pane, už letím, já letím, kde jste, kdo? Vidíte, já letím.
1: A já s tebou.
0: Ach, ty divoké husy. Události vzali spát, jaký jsem nečekal. Je pravda, že jsem chtěl Nilse trochu vytrestat, aby si uvědomil své špatné vlastnosti a polepšil se. Jenže on mi uletěl. Co teď? Dalekohled! Naštěstí mám svůj kouzelný dalekohled. Kde jsou? Už je vidím.
1: Ne tak rychle, Martine, spadnu.
0: co pak tě slyší? Vzduch mu hvízdá kolem uší, křídla se míhají, divoké husy na sebe pokřikují a samozřejmě, jak je jejich zvykem, posmívají se husám domácím, které se pod nimi kolébají na svých loužích. Že si Martin vybral zrovna tohle hejno v čele s akou skebnekajsi, o které je známo, že nikomu nic neodpustí.
3: Ako skebnekajsi! Ako skebnekajsi! Kdo mě volá? Bílý se div nezřídí! Nemůže nám stačit!
10: Řekněte mu, ať se vrátí domů! Do Laponska by stejně nedoletěl!
6: Doletím! Čemu jsem se celou dobu cvičil? Co dokážete vy? Dokážu taky!
10: Ty si ale troufáš! Konec konců je to tvoje věc. Chceš-li skončit svůj život daleko od domova.
1: Martine, vrať se. Slyšíš? Já umřít nechci, já musím najít skřítka, aby mě zbavil zakletí.
2: Jako bych slyšel Nilsa?
1: Ano, jsem to já. Sedím ti za krkem a držím se tě ze všech sil. Vrať se, Martine, prosím tě.
6: Ani za nic. Nechci už být houserem domácím. Toužím po volnosti a po dobrodružství. I kdyby to měl být můj konec.
1: Je, to mám pěkné vyhlídky. Měj rozum, Martine.
10: Připravte se k sestupu. Přenocujeme u Vomského jezera.
6: Dokázal jsem to.
1: Co jsi dokázal? Vždyť jsme teprve kousek od domova.
6: Tady ještě není sever? Ach, mě je zlé. Já umírám.
1: To ne. Nesmíš zemřít. Pomozte mu někdo.
0: Ale kdo? Husy se starají každá sama o sebe a váš osud je nezajímá. Teď máte jen jeden druhého, Nilsi a Martine. Všem je otázka, jestli to včas pochopíte.
6: Vodu.
1: Voda je v jezeře. Musíš se zvednout a dojít se napít.
6: Nemůžu. Jsem příliš unavený a slabý.
1: Ale já tě neunesu. No tak, hni se. To by uměl kdekdo uletět kousek cesty a pak si lehnout a říkat, že umře. Dovedeš si představit, jak by se divoká Aka zaradovala, že měla pravdu, že došlo na její slova?
6: K vodě je tak strašně daleko.
1: Ale kdepak? Je to jen pár krůčků, pojď, pomůžu ti.
0: Tak je to správné. Takhle se mi to začíná líbit.
6: Ty, který si pro druhého nikdy nic neudělal, co máš za lubem, Nilsi?
1: Nic. Ačkoliv přiznávám, že mám strach i o sebe. Když zahyneš ty, dopadne to špatně i se mnou.
0: Ten chlapec není hloupý. Přemýšlí.
1: Od divokých hus nemůžeme nic očekávat. Plavou si po vodě, ozobávají rdesno a je jim úplně jedno, jak to s námi dvěma dopadne.
6: Nilsi, vždyť já mám vlastně hrozný hlad.
1: Sláva! Je vyhráno. Když máš hlad, určitě neumřeš.
6: Opravdu si budeme muset pomáhat, jenže můžu se na tebe spolehnout?
1: Nevím, ale já se budu snažit.
0: Přinejmenším je Nils poctivý a umí-li pomoci druhým, určitě není úplně špatný. Uvidíme.
6: Rozhodně si musíme slíbit, že po celou cestu jeden druhého neopustíme. Slibuješ?
1: Rád, Martine. A teď pojď už do vody.
6: Jezero je čisté, průzračné. V takové vodě jsem ještě neplaval. Chceš rybu? Chytej!
1: Díky, jako na zavolanou. Zrovna koukám, co bych snědl. Štěstí, že mám s sebou nůž.
0: Vida, jak si Nils pochutnává na syrové rybě. Jo, holenku, kde jsou teď maminčiny mísy? A pekáče. Kolikrát za jídlo ani nepoděkoval.
6: Pozor, jde sem Aka se svým průvodem. Odpovídej na všechny otázky, ale radši neprozrazuj, kdo jsi. A ukloň se. Zdravím tě, vzácná Ako, proslulá po celém Švédsku jako nepřekonatelná vůdkyně divokých hus.
10: I já tebe zdravím, odvážný housere.
6: Martin, k tvým službám. Klaním se ti na znamení své úcty.
10: Tež se ti klaním.
6: Moje nejúctivější poklona.
10: Máš dobré vychování. A teď k věci. Proč se chceš vyrovnat divokým husám? Jak umíš létat, jsme viděli.
11: Jako kámen, jako medvěd,
12: jako hrnec povidel.
13: To svět nikdy neviděl.
10: Ticho. Možná, že umí ještě něco jiného. Třeba krásně plave.
6: Nijak zvlášť. I když se musím pochlubit, že jsem u nás přeplaval celý rybník.
14: Přeplavat jen rybník umí, řeká.
11: Mistr ve skoku.
6: Je mi líto, mistr ve skoku opravdu nejsem. Nikdy jsem neviděl žádnou husu skákat a sám jsem to taky neskoušel.
10: Líbí se mi, že odpovídáš směle a pravdivě. V přírodě neplatí lež jako u lidí. Jen holá čistá pravda. Svoluji, abys letěl s námi. Ale pouze na svou vlastní odpovědnost.
6: Oh, děkuji ti, Ako. Nemohu věřit svému štěstí.
10: Nevíš, zač děkuješ. Za život plný nebezpečí, za bouře, déšť, šelmy a lovce. Ale také za svobodu, kterou bychom my divoké husy za nic na světě nevyměnili.
6: Řekla si to velmi krásně, Ako Skebne Kajsi.
10: Kdo je tvůj průvodce?
6: To je... Je to můj... Dobrý přítel.
1: Díky, Martine.
6: Zrovna před chvílí mi pomohl. A jak je obratný. Jistě nám na cestě bude prospěšný.
10: Vypadá trochu jako člověk. Ale lidé nejsou tak malí. Pamatuj si, že bych žádnému člověku nedovolila, aby nás doprovázel. Jak se jmenuješ?
1: Jmenuji se Nils. A říkají mi Paleček.
14: Říkají mu Paleček, vypadá jak drobeček.
10: Ticho, kolme ze Sarje Pěko. I ty kaksi z Nuolji a iksi z vas Jaure. Nevím, co je na tom jménu směšného.
11: Co umíš, Palečku?
1: Umím psát, číst, počítat a trochu rozumím práci v hospodářství.
14: Samé přenáramné věci.
11: Číst si bude ve hvězdách.
13: Čmára? No jsem po obloze.
12: Počítat své prsty snad.
1: Nechte si to. Taky se umím prát. A nikoho se nebojím.
10: Obávám se, milý Palečku, že na cestě k severu by ti tvé znalosti nebyly moc platné. Možná, že se opravdu nebojíš a přepereš dokonce lec jakého brouka. Ale k čemu by nám to bylo? Zítra se vrátíš ke svým. Stačí, že máme sebou domácího housera.
6: Slíbil jsem, že Nils se neopustí.
10: Tak se tedy vrátíte oba.
6: Oh, Ako, slibuji ti, že si ho vezmu na starost.
10: Náš rozhovor skončil. Zítra se rozloučíme.
6: Ako. Ako!
1: Moc mě to mrzí, Martine. Nechtěl jsem ti zkazit cestu.
6: S Bohem, mé smělé plány, mé sny a touhy. Vrátím se, kam patřím. Na dvůr, kde létat je zbytečný přepych. Ke kalužím, kde se budu kolébat v houfu spokojených hus, které všechno, kromě plného žaludku, považují za bláznovství. Asi mají pravdu.
1: Nemají, a ty to víš.
6: Dost marného mudrování, teď rozprostři suchou trávu na led, abych měl na čem stát a nepřimrzl.
1: Je to tak dobře?
6: Máš to ve chvíli. Víš, co mě by to dalo práce?
1: Nebojíš se spát na ledové kře, která pluje bůhlíkam? Připadá mi to nebezpečné.
6: Psst. Slyšet tě husy, to by bylo zase smíchu a kejhání. To víš, že se bojím. A jak vidím, ty se úplně třeseš.
1: Je mi zima.
6: Víš co? Schovej se pod mé křídlo. Už je ti líp.
1: Jakou maminčiný kamen. Jsi tak hodný. Nezasloužím si to.
2: Teď už spí. Dobrou noc.
1: Dobrou, Martine. A krásné sny, aby ti vynahradili tvé zklamání.

0: Martin a Nils usnuli uprostřed houfu divokých hus, než bys řekl žito. To mě domácího skřítka by na plovoucí kruh nikdo nedostal. Taková krá, totiž... A už je to tady! Nespěte! Probuďte se! Vaše krá narazila na břeh! Kdybyste aspoň jedno očko otevřeli a pozor, liška! To je dokonce obávaný lišák Smire! Zbuďte se! Pozdě, už popadl jednu husu za křídlo a uhání s ní pryč!
1: Silný vždycky vítězí nad slabším. S Bohem, Kolme!
2: Proč nikdo nebráníte? Pusti lišáku hnedy, pust, nebo ti napráskám, že z tebe budou lítat chlupy na všechny strany.
3: Vrať se, Palečku, mě už nikdo nepomůže. Pozdravujme sestry a věřit, že jim přeju lepší osud, než jaký potkal mne.
2: Jen se neboj, s liškami mám své zkušenosti. Kdybys věděla, kolikrát navštívili náš kůrník. A mám tě, lišáku Smire.
0: Nilsi, Palečku, co pak jsi zapomněl, že už nejsi ten velký chlapec, pro kterého byla hračka zahnat lišku na útěk? Skončíš v jejich zubech, zrovna jako Kolme! Ale co to? Jak se Nils chytil huňatého ocasu? Lišák Smire v údivu otevřel tlamu a husu pustil... Uteč, Kolme! Uteč!
2: Uteč, Kolme!
3: Ale co bude s tebou?
4: Kdo mě to drží? Kdo se opovážil vstáhnout svou ruku na divokého piráta Smira? Kdo mě připravil o večeři?
2: Já, Paleček Nils.
0: Ten kluk má prostrach uděláno. Musím uznat, že je opravdu statečný, kdybych mu býval daroval aspoň jedno jediné malé kouzlo. Snad se z té šlamastiky dostane i bez něho.
4: Nikoho nevidím. Ať je to, kdo je, stane se mou večeří on.
2: To bys mě musel nejdřív chytit.
4: Raf.
2: Točíš se do kolečka jako vrtoholava ovce. Připadám si jako na kolotek.
4: Pust mě.
2: Až budu chtít.
4: Rozlámu ti kosti o nejbližší strom.
2: Nemůže to být třeba tamten buk, co má větve až k zemi?
4: Dobře jsi vybral. Kmen má pevný a tvrdý, sám bych nevybral lepší.
2: A hop. A teď rychle vzhůru do koruny. Tam za mnou lišák nemůže. S Bohem, Smire. A díky za svezení.
4: Ta hamba, ta ostuda, celý les se mi bude smát. Ale však já na tebe stejně vyzraju skrčku. Času dost. Počkám si, až spadneš dolů jako zralá hruška.
5: Tak se nenajíš. To ti dobře víš. Mě si chyť. Jsem tlustá husa. Ať se dobře má tvá pusa. Haj, haj, haj. Hraj si se mnou, hraj. No jen vyskoč, popoběhni. Pozor, před větví se sehni. Haj, haj, haj.
2: Přiletěli mi na pomoc. Divoké husy mi přiletěli na pomoc.
6: A co já? Já jsem tady taky.
2: Martine.
4: Všechny vás roztrhám a tebe a koskebnekaj si jako první.
7: Napřed by ti musela narůst křídla, Smire.
6: Pozor, Palečku, připrav se ke skoku. A hop, držíš se pevně?
2: Držím, Martine.
0: Výborně, Nilsi, výborně. Martine, zdá se, že se o vás opravdu nemusím bát.
7: Jste všichni? Seřaďte se a letíme. S Bohem, lišáku Smire!
4: Není všem dnům konec, ako skebnekaj si, však se ještě setkáme!
7: Máš-li cestu do Laponska, je to možné, ale neradila bych ti to, Laponci jsou dobří lovci a na liščí kožešiny mají zvlášť spadeno.

0: και μισθή να μαμίνκου. Ανατατίνκα, ουβιδίε ještě někdy. Ovšem, jak znám divoké husy, ty ho dlouho truchlit nenechají.
1: Ipsy, kde jsi?
2: Tady.
1: Kde je Kolme? Letí právě přede mnou.
2: Kdo mě volá?
1: To já, holá.
2: Co pak vidíš dole? Dlouhé cesty, šedé domy, řeky, jezera a stromy, koně, ovečky a ptáky.
3: To mi taky. Haj, haj, haj.
4: Já zas vidím černé mraky. Letíme rovnou do nich. Je, už prší. Neměli bychom se schovat.
0: Jak se tak dívám svým kouzelným dalekohledem, nepřipadá mi, že by se Nils kdo ví jak radoval. Nemá peří, které by ho chránilo před studeným lijákem. Určitě by si z Martinova hřbetu raději prohlížel pěkné domy, jaké si lidé postavili pod Smolandem. Mohutné javory, duby a lípy, stáda dobytka a jejich pastýře. Ale pod hustou clonou vody za chvíli neviděl vůbec nic. Jen stěží rozeznal břehy Baltického moře, kam nakonec dorazili. Mokrý a prokřehlý Nils se okamžitě stulil pod Martinovo křídlo.
5: Nevrť se tak. Proč nespíš?
4: Sám nevím. Najednou jsem si vzpomněl, jak mi kdysi maminka před spaním vyprávěla pohádky.
5: Pohádky?
4: Neznáš nějakou, Martine? Třeba tu o obrovi.
5: O jakém obrovi?
4: Co žil nahoře na Smolandu.
5: A co tam dělal?
4: On se živil jen samými lososy a moc ho zlobilo, že si pro ně musí chodit až k moři.
5: Taky by se mi nechtělo projídlo takový lancesty.
4: No a jednou se tak rozlobil, že začal házet vším, co mu padlo pod ruku. Obrovské balvany přeletěly celý kraj Blekinky a dopadly až sem.
5: Je to možné?
4: V pohádce je možné všechno.
5: A jak to bylo dál?
4: Lososy v moři dostali strach a začali prchat vzhůru po blekingských řekách.
5: Proti proudu?
4: No ano, drali se peřejemi. Velkými skoky zdolávali vodopády a zastavili se až ve Smolandu.
5: U starého obra. Dál už mi to nevyprávějí.
4: Však to už dál není. Jen od té doby, rok co rok, plují lososy vzhůru proti proudům, i když starý obr už dávno nežije.
5: Neznáš něco veselějšího? Hej, Nilsi, neznáš jinou pohádku? Už spí.
0: Dobrou noc, Nilsi. Musím uznat, že zatím si vedeš dobře. Stačilo pár dní a ten chlapec se úplně změnil. Ale na sever je daleko. A kdo ví, co ho ještě čeká?
6: Dobré jitro, co pak se vám v noci zdálo?
7: Zdalo se mi o severu. Kde je Ixy? Haló, haló.
6: To byl jistě krásný sen. Ixy, ta šla na výzvědy. Myslím, že se vrací sem.
7: Všude sníh a obří ledy. V noci mrzlo, není pastva. Nelze letět na sever. Haj, haj, haj.
8: Ale já nařizuji, ať se všichni připraví k letu. Zůstaneme-li, mohli bychom čekat třeba měsíc. Zvolíme postranní cestu přes Éland.
7: Nad mořem se ztratíme.
6: Přes Éland ne, milá Ako.
8: Všichni letí přes Éland.
6: Potáplice.
7: Šedé husy.
6: Ústřičníci.
7: Turpani.
8: Labutě a lední kachny.
7: Morčáci i alkouni.
8: Když se budete držet za mnou, nic se vám nestane. Vedla jsem snad někdy hejno špatně. Kdo mi může co vytknout? Za všech okolností jsem si věděla rady a že jsem dodnes zde, ačkoliv jsem už opravdu velmi stará, to znamená, že své práci rozumím.
7: O, Ako, nechtěli jsme tě urazit, omlouváme se.
8: Máte před sebou důležitý úkol, na to nezapomeňte, musíte splnit svou povinnost.
4: O čem to mluví, o jakém úkolu, jaké povinnosti?
5: Já nevím.
4: Tak se zeptej, Martine.
5: To určitě, teď není čas na vyptávání.
4: Co to jenom může být?
0: V Laponsku se všechno dozvíš, Nilsi. jen abyste se tam dostali. Divoké husy letí nad mořem. A ta první. A Martin už jim stačí docela dobře. Cesta se zdá bezpečná. A co je tohle? Asi nastává to, čeho se husy tolik obávali.
9: Martine,
5: slyším tě, Palečku, drž se pevně.
0: Jakoby nastala noc. Neuvěřitelná spousta nejrůznějších ptáků. Hejno za hejnem, navzájem si protínají cesty. A co husy? Nevidím je, v tom zmatku se určitě ztratí.
9: Už ani nepoznám, kde je nahoře a kde dole. Já se bojím, Martine.
5: Já taky, Nilsi.
9: Mále mě ten černý pták srazil z tvého hřbetu. Andělčku, můj strážníčku, zachraň nás.
5: Jestli se ještě někdy vrátím na náš dvůr, na mou duši, nechci být ničím víc než obyčejným domácím housarem.
2: Lovci, lovci, lovci v člunech!
0: Teď nastala pro divoké husy ta nejtěžší chvíle. Ozvali se první výstřely. Ako, jak zachráníš svůj lov?
7: Míří na nás,
2: změňte směr! Leďte výš a všechny za mnou! Nelitujte spadlých per!
9: Nestřílejte, nevidíte, že máme co dělat, abychom se udrželi ve vzduchu?
2: Hlaste ztráty! U nás žádné! Odnesli to první řady, labutě a potápky!
1: Vidím zemi! Je to ostrov!
8: Připravte se k přistání!
9: To byla hrůza. Nikdy v životě nechci být lovcem.
5: Hlavně, že jsme z toho ven.

0: těžkém letu dopsála Aka svému hejnu několik dní odpočinku. Husy se pasou na zelené trávě. Nils sbírá na břehu moře mušličky a Martin... Kde je Martin?
1: Martine!
0: Tam hele je, už ho vidím, za zbořenou zítkou nějakého statku. A není sám? Však si Nils může oči vykoukat.
1: No tohle, tak je to tedy. Martin je zrádce a jeho sliby o věrném přátelství neplatí.
2: Ty jsi tak krásná jemnopérko.
1: Obyčejná šedá husa.
3: Jak jsem šťastná, že jsi zaslechl mé volání.
2: Hned ti přinesu něco k jídlu.
1: Co pak se nemůže napást sama? Ten Martin dočista zhloupnul.
3: Co bych si bez tebe počala, když moje hejno uletělo?
1: To se nedivím, že jí tu nechali, když je tak líná.
2: Nikdy tě neopustím.
1: To známe.
3: Nikdy neříkej nikdy. Co až tvoje hejno bude odlétat? Ale netrapme se nad tím, co bude, a těšme se přítomností.
2: Ty jsi tak moudrá jemnopérko a tak krásná, že jsem krásnější v životě neviděl.
3: I ty se mi líbíš. Nezapomenu na tebe, co budu živa.
1: Rozhodně ne do té doby, než se najde někdo další, kdo tě bude obsluhovat, až Martin odletí.
4: Slyšte! Všichni sem! Svolávám poradu!
2: Už musím jít, jemnopérko. Uvidíme se zítra.
3: Kdo ví, co bude zítra? Martine?
2: Co si přeješ, jemnopérko?
3: Nic. Jen jsem chtěla vyslovit tvé jméno. S Bohem. A šťastnou cestu.
2: Já se vrátím. Já tě neopustím.
1: Nevěřte mu, vzácná dámo. Když Aka svolává poradu, znamená to, že se co nevidět letí dál.
3: Kdo jsi?
1: Ten, kdo kvůli vám ztratil nejlepšího přítele.
3: Nejsi Paleček? Martin mi o tobě vyprávěl.
1: To jste se asi nasmáli. Nikdy bych nevěřil, že mě takhle zradí.
3: Není to tak, jak si myslíš. Vysvětlím ti to.
1: Neraďte se obtěžovat. Stačí, co jsem viděl.
3: Vyslechni mě, Palečku.
1: Jako by se stalo. Co pak se dá zrada vysvětlit?
3: Poranila jsem si křídlo. Martin mě našel a pomáhá mi.
1: Poranila jsi křídlo? Je, to jsem nevěděl.
3: Vidíš, jak bezvládně visí.
1: Vypadá jako vykloubené. No ano, kloubní jamka je prázdná. Zavři oči a pevně stiskni zobák. Tak, už je to v pořádku. Kloub je na svém místě. A můžeš zase hýbat křídly a létat. Jemnopérko, co je s tebou?
0: To nic, Nilsi. Je jen trochu otřesen. Vida, tak ty umíš dokonce léčit. Kde ses to naučil?
1: Probuď se, slyšíš?
0: Nedělej paniku, Palečku, a radši přines trochu vody.
1: Co jsem to provedl? Jemnopérko, Martine.
0: Stůj, Nilsi, vždyť otvírá oči. Kde pak? Letí jako splašený. Už jsem myslel, že zvládne každou situaci, ale jak se zdá, přechválil jsem ho.
4: Kde běháš, Palečku? Musíme odletět ještě dnes? Počasí se rychle zhoršuje a zítra by se nám to už nemuselo podařit. Všichni připraveni?
2: Já nemohu odletět.
4: Jakže?
2: Ještě ne, možná později.
4: To nepřichází v úvahu. Neslyšel jsi, co jsem říkala?
1: Poleď, Martine, jemnoperce stejně nepomůže.
2: Co to říkáš?
1: Nechtěl jsem mi ublížit, opravdu. Musíš mi věřit.
2: Jemnopérko. Jemnopérko!
1: Počkej na mě, nestačím ti!
0: Pěkně si to zamotal, Palečku. Husy vám odletí a co si sami počnete na Ölandu?
2: Kde je?
1: Tady ležela. Oči měla zavřené a vypadala jako mrtvá. Jistě ji odvlékla liška.
2: Ach, jemnopérko, jemnopérko, neměl jsem tě ani na chvíli opouštět. Už ji nikdy neuvidím, malou, šedou jemnopérku.
3: Nehledáte mě?
2: Jemnopérko.
3: Jen jsem se trochu vykoupala a uhladila si peří. Jsem zdravá, podívejte. Děkuju ti, Palečku. I tobě, Martine. Zachránili jste mi život.
1: Rychle, ať nám husy neuletí.
2: Vzhůru za nimi. Do Laponska!
0: Než naši cestovatelé přistáli v dalekém Laponsku, Uběhlo ještě mnoho dní a nocí. Ale pak nastal den, kdy Martin spatřil svou vytouženou zemi s hlubokými a temnými řekami, se stády sobů, sledními medvědy a polárními liškami. Laponské léto je krátké a ze všeho nejvíc Nilse i Martina překvapilo, že zde slunce nezapadá ani v noci.
1: To by byl tatínek rád, kdyby mu slunce svítilo na práci celých 24 hodin denně. Co říkáš, Martine?
0: Martin neříkal nic. Sotva Nilse vnímal. Na Palečka najednou neměl nikdo čas. Husy přiletěli sem do svého domova, aby nevymřel jejich rod. To je to tajemství, které se Nils cestou marně snažil rozluštit. Prastaré tajemství života. Husy nejdřív seděli tiše na vejcích, pak vyvedli svá mláďata a najednou měli všechny starostí až nad hlavu. I krásná jemnopérka pobíhala kolem svých 6 housátek.
2: Hlavně, aby jim narostla silná křídla, jinak nevydrží cestu domů.
0: Jak se Martin těšil do Laponska, teď se naopak nemohl dočkat návratu. Ani Nils se nemohl dočkat, až opět uvidí roviny západního Vemenhégu. Málo platné, domov je domov. O tom bych vám já, domácí skřítek, mohl dlouze vyprávět.
1: Ach, Martinek, kdy už se poletí?
2: Představ si ten poprask, až přivedu na dvůr své syny a dcery a krásnou jemnopérku.
1: Co pak ty? Ale já... Myslíš, že mě skřítek nechá navždy zakletého?
2: Kdo pak se v nich vyzná, v trolech? Oni jsou dobří, ale běda, když je někdo rozlobí.
0: V tom má Martin svatou pravdu. A proto vám radím... Pozor na skřítky.
4: Co vy dva? Proč ještě nespíte?
1: Vyprávíme si o domově, jako skebne Kajsi.
4: Vidíš, Martine, i kdybys obletěl celý svět, jsi a vždycky budeš husa domácí.
2: Máš pravdu, Ako. A už mě to vůbec nemrzí. Jsem rád, že jsi mě vzala sebou. Aspoň jsem poznal i to, kam patřím.
1: Kdy poletíme zpátky?
4: Brzy, Palečku. Housatům dorostla křídla, zima se blíží, dny jsou čím dál temnější, slunce se co nevidět odvrátí a Laponsko se ponoří do dlouhé zimní noci.
1: Tady bych nemohl žít.
4: Vidíš? A Laponcům se jejich domov líbí.
0: Jak si Nils oddychl, když opět seděl Martinovi na hřbetě a vznášel se vysoko v oblacích? Husy letěli ve spořádaném šiku a směřovali k jihu. Mladé, které je doprovázeli cestou na sever, utvořili své vlastní hejno a místo nich vedli staré husy svá nová housata, která vyrostla letos v létě v horském údolí. První den neletěli dlouho, ale i tak bylo s mladými plno potíží.
5: Ako, Ako, zvolni let! Moje děti chtějí pít!
6: Ty mé zase bolí křídla!
4: Moje mají hlad! Což pak už jste zapomněli? Nedívat se vzad! Jeste vzduch a pijte vítr! Zpívejte a stále vpřed! Pro nikoho stará Aka nezvolní svůj let!
0: Mladé husy se učili zapomínat na své strasti a brzy se starým téměř vyrovnali. Po prvním dnu Aka dobu letu prodlužovala a zanedlouho už letěli přes Frykské údolí, přes západní Värmland, Dalsland, Bohuslän a ve chvíli, kdy Nils uviděl první hráz lemovanou vrbami, sevřelo se mu srdce. Vždyť ten kraj je jeho domov.
4: Musíme se rozloučit, milý Palečku.
1: Tak jsem se těšil domů a teď nevím, co mám dělat. Takhle nemůžu svým rodičům na oči.
4: Proč ne? Opálený, ošlehaný větrem a ty potrhané šaty, to se snadno spraví.
0: Co pak šaty? Ale kdyby Aka věděla, že Paleček je ve skutečnosti zakletý člověk. Šaty! To mi připomnělo, že je nejvyšší čas převléknout se do zimního. V zimě nosím bílý kabát a černý klobouk. My, skřítkové, si na pěkné oblečení potrpíme. Čarovný dalekohled uložím. Tak, teď už ho nepotřebuju, když je Nils málem doma.
4: Nebuď smutný, Palečku, hlavu vzhůru a utíkej za Martinem. Podívej se, jak hrdě kráčí v čele své rodiny.
7: Na smutek je lehká pomoc. Zaspívej si písničku. Zatanče si tady s námi.
4: Usmívej se, Palečku.
8: Hej, hej, hej.
9: Tralala, tralala. No co pak, proč jste přestali zpívat?
4: Smire, hraňte si své děti.
9: Tak jsem říkal, že se ještě setkáme. A hleďme, i Paleček je tady. Nastal čas účtování.
1: Na něj, na Smira.
9: Ale, takhle tě tlapkou přišlápnu a jaký jsi byl, Palečku. Brrr, ani krok. Kdo se pohne z místa, toho roztrhá nejdřív. Leda, že bychom si pěkně zatancovali, když jsme se tak sešli, ne? Nikomu není do tance. Zdá se, že vás setkání netěší, za to já mám radost.
4: Dobrá, Smire, uznávám, že jsi vyhrál. Půjdu s tebou dobrovolně, když propustíš Palečka a ostatní.
9: Co je to za hloupý nápad? Kde pak, ako skebne kajsi, půjdete se mnou všichni? Tak do houfu, jde se.
0: Kde je ten kluk? Dávno jsem se převlékl a teď ještě najít klobouk a můžeme jít vítat. Martin čeká u vrat s celou rodinou. Aha. A Nils nikde. No, kam jsem dal ten dalekohled? Co to vidím? No počkej, Smire. Tak tohle ne. Ještě jsem tu já, domácí skřítek se svými kouzly. Na můj příkaz, ať se běhnou se všichni psi, co žijí v boudách v naší vsi.
1: Podívejte, 100 psů a všichni se ženou rovnou na lišáka Smira.
9: Já nic jsem neudělal, jen se tu tak prochází.
1: Radši vezmi nohy na ramena, nebo je s tebou konec, Smire.
4: Co dělat, aby byl v lese dřív, než ho psi dohoní?
10: Doufám, že už ho víckrát nepotkáme.
4: Vyvázli jsme v poslední chvíli. A nyní se, Palečku, opravdu rozloučíme.
1: S Bohem, Ako. S Bohem, divoké husy. Uvidíme se na jaře. Budu na vás čekat, až tudy zase poletíte na sever.

0: To je dost, že jdeš. Čekám tu na tebe celou věčnost. Viděl jsem tvé rodiče. Pracují na zahradě a jsou mnohem smutnější, než bývali.
1: Ach, Martine, když já se bojím, co řeknou, až mě uvidí. Skřítku, skřítečku, zjev se mi, abych tě poprosil za odpuštění. Kde jsi, skřítku?
2: Kde bych byl? Tady v komoře. Hledám svůj zimní klobouk.
1: Neslyší mě. Ještě pořád se asi zlobí. A já doufal, že se nade mnou ustrne a zruší své kouzlo, abych byl takový jako dřív.
0: Abys zase všechny trápil a pronásledoval.
1: Neboj se, ten starý Nils je na dobro pryč.
2: A proto ti já, skřítek, odpouštím. Má vůle, staň se. Od této chvíle, ať ví to nebe i zem, Nils bude opět člověkem.
1: Zastavte mě. Martine, kde jsi? Drž mě. Co říkáš, Martine? Nerozumím ti. A proč jsi tak malý?
2: Není malý. Je takový, jako bývají všichni houseři. A rozumět mu nemůžeš, protože jsem ti vrátil lidskou řeč.
1: Co se to stalo?
2: Však se na sebe podívej.
1: Já jsem zase člověk. No jo, já jsem člověk. Děkuji ti, skřítku, děkuji a slibuju...
2: Ne mě. Sobě slibuj. Takové sliby nejdéle vydrží. Myslím, že už víš, co to znamená být skutečným člověkem. A teď utíkej. Rodiče na tebe čekají.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Taky zbožňujete pohádky Karla Čapka? Jestli ano, tak rozhodně nikam neodcházejte. Jedna nás totiž právě teď čeká. Jmenuje se Pošťácká pohádka a vypráví o tom, jak šofér František napsal důležitý dopis Mařence. Ale problém je v tom, že zapomněl napsat adresu. Podaří se Pošťákovi jeho dopis doručit i bez adresy? Na motivy pohádky Karla Čapka pohádku Pošťáckou napsal František Pavlíček. Režie Jiří Horčička. Účinkují Jiří Bruder, Jiří Sovák, Ferdinand Krůta a další.

0: Dobrý den, přeju mistře.
1: Napodobně, pane Kolbabo. Co pak mi nesete?
0: Dneska to bude jedno rekomando z Prahy a tuhle složenka.
2: Ojejeje, zase nějaké placení.
3: A pohlednice, nějací školáčkové vám posílají pozdrav.
1: Podívejme. A jakou prý pro ně vymyslím novou pohádku?
0: Ty by toho chtěli, vždyť už jste jim sepsal, jestli se nepletu, pohádku psí i kočičí, vodnickou a tuláckou, policejní i doktorskou.
1: Zapomněl jste na loupežnickou.
0: No jo, a navíc ještě ptačí, no to je pohádek fůra. Já bych řekl, že už se žádná vybájit nedá, aby byla z brusu nová a k tomu veselá.
1: Ale taky dojemná.
0: A napínavá. Jak povídám, já už si žádnou další neumím představit.
1: A to já zase bych, jak tak na vás koukám, v té pláštěnce,
0: jo,
1: v čepici s lakovým kšiltem a pošťáckou kabelou. Co kdybych já, dejme tomu, sesumíroval pohádku o vás?
0: To jsou mi nápady. Kdo pak kdy slyšel pohádku o listonošovi?
1: No proč ne? Když můžou být pohádky o králích a loupežnících, o rytířích, černokněžnících a drvoštěpech nebo vodnících. Proč by nemohla být také jednou pohádka o pošťákovi?
0: Ale vždyť je to dočista obyčejné povolání. Zhola nic pro pohádkáře.
1: A co takový poštovní úřad? Aha, to je náramně zajímavé místo. Všude samá cedule, že kouřití je zakázáno, že voditi dovnitř psi se zapovídá, že běda tomu, kdo by se tam opovážil povíkovat, anebo si troufl plivnout na zem.
3: V tom teda máte pravdu. Tolik vyhlášek, příkazů a zápovědí nemají snad ve svých úřadovnách ani čarodějníci.
1: Z čehož je jasné, že pošta je místo významné a vele důležité. Já tam cítím až cosi tajemného.
0: Ale kdež? Tam je cítit akorát kouř, jelikož nám špatně táhnou kamna.
1: A jestli pak vás někdy, pane Kolbabo, napadlo, co se na takové poště děje v noci?
0: Co by se tam dělo? Akorát v koutku šustne myška, která si jde líznout lepidla. Mně můžete věřit, pane. Dělám pošťácký řemeslo hnedle 30 roků.
1: A to jste za ten čas na poště nezůstal ani jednou přes noc?
0: Já jsem rád, když odtamtud vypadnu úderem 6. a můžu si doma trochu odpočinout. Víte, co se takový listonoš za celý den nachodí, naběhá, nadrandí, nalítá, nahoní a našlape?
1: Ještě řekněte, že to máte spočítané.
0: Taky, že jo. Každý den to dělá 29 735 kroků, z toho je 8 249 schodů nahoru, pak zase dolů. A když si pomyslím, že jsou to stejně většinou jen tiskopisy nebo účty lidem pro zlost, tak mě to dočista přestává bavit.
1: Ale to je taková chvilková omrzelost.
0: Ba ne, mistře. Tahle pošťácká honička se mě zajídá už delší čas. Celý den v jednom kole a když se teď vrátím na poštu, abych ještě zamet vybral z kamen a dělal pořádek. Pane, poštovní úřad je místo neveselé, takové nijaké, kde pak tajemství, nebo dokonce pohádka.
1: Máte nějakou špatnou náladu? A třeba zrovna dnes nebo zítra vás potká nějaká příhoda, co vám ji spraví?
0: Ta by se mohla přihodit leda v té vaší pohádce, jenže ta by se mohla stát všude jinde, než na naší poště. Tak co dřív? Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna? Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. S
3: stáhneme kapku knot v petrolejce, tak. Nohy

0: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
1: Ano.
0: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy. A jestli je na balících uvedena správná váha.
1: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
0: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
2: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
0: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
2: No, tady prosím, pane přednosto.
0: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř. Krejcárku.
2: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
1: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
0: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
2: Všecko pasuje, pan přednosto.
0: Telegramy? A balíky?
1: V pořádku, prosím.
0: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo poš.
1: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
0: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro. Stop.
2: Kdože to chce dezertovat od pošty?
0: Kolbaba Josef.
3: Kolbaba Josef!
4: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
0: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
2: Já si ho vůbec nevšim.
1: Byl schoulený v koutku.
2: Ani tam není vidět.
0: Pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
4: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte? Vy, mrňouskové?
0: Konáme svou služební povinnost.
4: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchmant.
0: Ty to si vyprašuji! Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové, šotci neboli též elfové.
4: No jo, pedelínky a čepičky máte dočista jako pošťáci. Ale že jsem si vás nikdy nevšiml.
0: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
4: Co pak tu děláte?
0: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci. Provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu. Podáváme hlášení na ministerstvo. A když jsme se vším hotovi.
1: Rozdáme si karty.
2: A mastíme do půlnoci, Maria.
0: Nechcete si s námi dát partičku?
4: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete.
0: Krejcárku, zamíchejte. Kolega listovní sejme.
1: Už jsem na tom pracuje.
0: Já rozdávám, krejcárek nese.
5: Osma.
1: Desítka.
0: Spodek. Pane Kolbabo, jste na řadě.
4: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
0: To se zdávám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
4: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desíce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
3: ESO!
4: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
0: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
4: Ani zamák.
0: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže... Takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
1: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
2: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf. Zrovna jako ESO.
0: Aha. Tak vidíte, že to nic není.
4: Jenže mi není jasné to hlavní.
0: Co pak?
4: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách.
0: To je maličko.
4: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
0: To je taky možné. Jenomže my...
4: Poslyšte, jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis, to je porušení listovního tajemství. Velikánský hřích.
0: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
1: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
2: Za to ty upřímné přímo sálají.
0: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejivější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči. A dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
4: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
0: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k 60.
4: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
0: Uhádneme to? Protože jsme...
3: Spohádky!
4: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do mariáše.
0: Už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
4: Kde pak vlastně přebýváte?
0: To nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
1: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
0: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba...
3: Naschledanou.
6: Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
4: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
6: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
4: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
6: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
4: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sotva zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
6: Někdo zapomněl nalepit známku.
4: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
6: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
4: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
6: A co s nimi děláte?
4: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
6: Proč si ho tisknete na čelo?
4: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
6: Co říkáte?
4: Vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
6: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
0: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
6: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
4: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni Skřítkové, dovolíte?
5: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese?
2: Zelený spodek.
1: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
5: A já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
4: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
1: Panečku.
2: A Hrome.
5: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čářem.
4: Doopravdy.
5: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
4: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
5: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný Frantík.
1: Pravopis má teda hrozný.
2: Ale má dobré srdce.
5: Tak co, pane Kolbabo, jste spokojen?
4: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který František.
5: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už
3: není psáno.
4: A to je právě ten malér, mistře. Proto jsem přišel za vámi o radu. Já si mutíroval hlavu až do rána, ale nevydumal jsem pranic.
6: Jedna věc je jistá. To je náramně důležité psaní. To by ta slečna měla dostat.
4: Ale já bych ji ho našup dones, jen bych věděl, jaké má ta Mařenka příjmení, ve kterém městě, které ulici a kterém popisném čísle bydlí.
6: Nezlobte se, pane Kolbabo, ale to by pak dovedl každý, na to by ani nemusel být pošťák.
4: Co pak jsem vševědoucí?
6: Jste zkušený listonoš. Moc bych byl rád, kdyby ta slečna to psaní dostala.
4: Tak já to zkusím. Budu slečnu adresátku hledat, kdybych měl běhat třeba rok a prochodit celý svět.
6: Pojďte. Podíváme se na mapu, odkud by bylo nejlepší začít.
4: Vzal bych to na Litoměřicko.
6: To by šlo. Pak byste se mohl ubírat směrem na Louny a projít Rakovnický okres.
4: To se lehko řekne. Vem to na Rakovník, přes Plzeň, na Domažlice. prstem po mapě se cestuje jedna radost, ale zkuste zvandrovat po svých Písek s okolím a ještě Budějovice, Táborsko, Přelouč a k tomu Čáslavsko. A na takové túře pošťák prošlape 2 páry erárních bot.
6: A co?
4: Nic.
6: Jak jste dopadl?
4: Ani se neptejte. Už mám v nohou hejtmanství Hradecké, okres Jíčínský a Mladoboleslavsko. Byl jsem v Kutné Hoře, v Třebodni a ve Vodňanech. Vočice jsou za mnou, Příbram, Sušice a Turnov.
6: Já bych vám radil Dobrušku.
4: Tam jsem se stavil cestou z Úpice do Hronova, anebo to bylo naopak, už si ani nevzpomínám. Už se mi to plete. Přeptával jsem se u 7 chalup, na Krákorce i v Zálesí.
6: To mi nepovídejte, že jste nikde nenatrefil Mařenku, co čeká na Frantíka.
4: Mařenek jsem cestou navštívil 49 980. Ale žádná z nich nečekala psaní od šoféra Frantíka. Když to byl šofér, tak se nemenoval František, nýbrž Tonda, Václav, Jarolím. Florián či Lojzík, Erazím. Jeden byl Johan, druhý Vavřinec, třetí Dominik. Jenom Franta, Fanouš, František, věřte mi nebo ne, ani jeden. Nebo zas jiné Mařenky čekali psaní od nějakého pana Františka, ale ten zase byl zámečníkem, truhlářem nebo vojákem, průvočím, holičem nebo krejčím. Ale just ne šoférem.
6: Je to složitější, než se ze začátku zdálo. A což? Zabrousit ještě třeba do Žatce? Nebo na Mělnicko?
4: Drahý pane, po žateckých Chmelnicích jsem se trmácel zrovna při Dočesné. V Mělníku jsem byl na vinobraní. Třeboňském jsem táhl s rybníkáři. V Pardubicích se vyptával perníkářů. Viděl jsem prvního skřivánka o Hromnicích. Po Václavovi jsem u cesty sbíral poslední švestky, abych zahnal žízeň. Celý rok trvala moje cesta a byla to marnost nad marnost. Je mi do pláče samou lítostí, jak se to nepovedlo.
6: To nesmíte, Kolbabo. Vidím, jak jste z té nekonečné pouti zmátořený, ale vzdát se nesmíte.
4: Nevím proč.
6: Protože slečna Mařenka, co marně čeká na psaní, je na tom hůř než vy. A což teprve šofér František, který se nemůže dočkat odpovědi.
4: No, tak já to ještě zkusím v Sopotce nebo okolo Pelřímova.
6: To je chlapské slovo.
4: Kdybych aspoň potkal žebříňák s Otavou nebo formanský vůz, že by mne kousek svezl, vždyť mám nohy na dránc.
6: Tamhle se kudrcel jakýsi furtwerk. Já ho doběhnu zastavit.
4: Nemusíte pospíchat, je to kára na rozsypání. Vždyť si což jiné, jen co noha noumine.
6: Haló, pane, zastavte. Tamhle pan listonoš Kolbaba nutně potřebuje svést. Je na smrt ušlý. Vemte ho kousek sebou.
4: Pro pána, to není žádná starobilá archa, ale krásná z Prusu nová Bugatka.
7: Hej, pane, to vy jste ten pošťák?

0: Proč pak vám taková krásná bugatka tak pomalu a smutně jede?
1: Protože ji řídí smutný šofér.
0: Aha. Račte dovolit vašnosti, proč vlastně je ten šofér tak smutný?
1: Protože dodnes nedostal odpověď na psaníčko, které hodil do poštovní schránky už před rokem.
0: Pro pána.
1: Víte, on psal své znejmilejší a ona mu neodepsala.
0: Pro pána.
1: Tak on si myslí, že už ho nemá ráda a je tuze smutný.
0: Pro pána. A že jsem tak smělý, nejmenuje se váš pan šofér František.
1: Jmenuje se František Svoboda.
0: A ta slečna se jmenuje Mařenka, že?
2: Slečna Marie Nováková se jmenuje ta nevěrnice, co zapomněla na mou lásku.
0: Aha, člověče drahá, tak vy jste ten trumbera, ten blout, ten čululum, ten vrták, to trdlo, ten pytlem praštěný.
1: Pane Kolbabo, mám dojem, že se dotýkáte cti pana Františka, který je výtečný šofér.
0: Vážený a smutný pane, je to Truhlík, Makovec, Nemehlo, Nekňuva, Kašpar, Tulipán a Popleta, co nám hodil do poštovní schránky psaníčko bez známky a bez adresy. Je mi ne, to jsem rád, že mám tu čest vás poznat. Jak pak vám slečna Mařenka mohla odepsat, když to vaše psaní dodnes nedostala?
2: Prosím vás, pane, a kde je to mé psaní?
0: No až mi povíte, kde slečna Mařenka bydlí, tak to psaní bude, abyste věděl, rovnou na cestě k ní. Můj ty Franto, už rok a den nosím ten dopis v tašce a hledám po celém světě tu pravou slečnu Mařenku.
2: To snad ani nemůže být pravda.
0: Bládenče zlatá, teď honem a šupit to bez odkladu a kalupem mě dejte adresu slečny Mařenky a já půjdu a doručím jí vaše psaníčko.
1: Nikam, pane pošťáku, nepůjdete, ale brž my vás tam dovezeme. Tak, Frantíku, jede se k slečně Mařence.
0: Pro pána, celý rok se trmácím krokem a teď najednou 70, 80, 90. 100, šoféry, brzděte, mě jde hlava kolem.
3: Naopak, Frantíku, přidej, vy si, Kolbabo, jenom přidržte čepic.
2: To je fáro, to je báseň, toto drandí.
3: Kolik ukazuje tachometr?
2: 180, paneše, dostali jsme křídla.
0: Lidi, mějte rozum, tohle není auták, to je aeroplán a já nemám padák.
3: Pane Kolbabo, jestli se vám opravdu točí hlava, na to je nejlepší, zavřít oči.
2: To už ani nestojí za to. Hnedle budeme přistávat. Tamhle za tou zatáčkou.
0: Ale vždyť to je Libňatov. Kousek od nás za kopcem. Tak blízko, že jsem se tam ani nešel přeptat.
4: Tak bysme byli na místě.
0: Kde pak bydlí slečna Nováková?
4: Tamhle v tom bílém domku nad Rybníkem.
1: Pane Kolbabo, konejte svou povinnost.
0: No, snad, aby jí to pan František pověděl raději ústně. Ono je v tom psaní totiž 8 pravopisných chyb.
4: Ústně jich nadělám dvakrát tolik. Já se, Mařence, stydím přijít na oči, že jsem to takhle popletl.
0: To je pravda. Vždyť ona kvůli vaší zapomnětlivosti nedostala od vás celý rok ani řádku.
4: Jestli ale na mě zapomněla a nemá mě už ráda, to bych si musel zoufat.
1: Pane Kolbabo, smilujte se nad tím nešťastníkem a vykonejte svou doručovatelskou funkci.
0: Dobrý den. Jsem tu dobře u slečny Marie Novákové?
5: To jsem, prosím, já.
0: Kouka.

0: Vám, že jste zabraná do šití. To si šijete svatební šatičky?
1: Pane, chystám si rubáš do rakvičky.
0: Ale jej, Danečky, snad to nebude tak zlé. Co pak vy, slečno, marodíte?
1: Nemarodím, ale srdce mi puká žalem.
0: Pro pána, počkejte ještě s tím puknutím a povězte mi, proč vás vlastně srdce bolí?
1: Protože už rok a den marně čekám na jedno psaní, které nepřichází.
0: Nic si z toho nedělejte. To já zas rok a den darmo nosím tuhle v tašce psaníčko a nemám, komu bych je odevzdal. Víte co, slečno Mařenko? Já to psaníčko dám vám.
1: Pane listonoši, to psaní snad není pro mne. Vždyť na něm není adresa.
0: Jen se podívejte dovnitř. A když to nebude pro vás, tak mě ho vraťte. Ukažte, já vám pomůžu. A vy si otřete oči. No tak, už se dejte do čtení. Tak co, vrátíte mi ho?
1: Za nic na světě. Celý čas na ně čekám. Ani nevím, co bych vám, pane listonoši, dala od cesty.
0: Dostanu 2 koruny pokuty, že to psaní nebylo řádně oznámkováno. Pro pána, to je co? Za celý rok mého putování viděla pošta jen 2 koruny.
1: Já bych vám přidala hubičku.
0: A to si schovejte pro jednoho, co se za rohem na ní jen třese. Frantíku, pojďte si pro odpověď na svůj dopis. A já si, mistře, konečně mohl odpočinout.
2: Jak pak jste se v tu chvíli cítil?
0: No, nohy mě bolely. Až hamba.
2: Já myslel ten povznášející pocit ze zdárně dokončené práce. Po takovém dlouhém putování.
0: Naběhal jsem se, to jo. Ale stálo to za to. Už proto, co všechno jsem viděl. To vám je taková pěkná země. Ať je to u Plzně, nebo u Hořic, nebo u Tábora. Krásná, jako v pohádce.
2: Vidíte, tolik jste se bránil. Kde pak a pohádka? A pak jste ji sám zažil.
0: No jo, vlastně.
2: Protože pohádka, pane Kolbabovi, pohádka se může stát všude, kde jsou lidé, co mají srdce na pravém místě.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Lidi ani netuší, jak jim kožich nesluší. Ať mrzne či leje, ví, že hezky hřeje, když mráz kouše do uší.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Máte rádi příběhy o strašidlech? Jeden pro vás totiž právě teď máme. Desetiletý Paul přijíždí s rodiči o prázdninách na Starý Hrad, kde získá trochu nezvyklého kamaráda, starého ducha muže, který se kdysi dávno zabil kvůli nešťastné lásce a jeho duše stále ještě nenašla klid. Rozhlasovou hru Canterville strašidlo napsala Jana Dvořáková na motivy Oscara Wilda. Režie v roce 1987 Ján Uhrin. Účinkují Ladislav Beneš, Zora Kostková, Ivona Vaňková a další.

hru na motivy prózy Oscara Wilda.

0: Je, a jsme tady.
1: Docela se nám povedlo je předjet.
0: No to jo.
1: Když se tu dobře schováme, tak je dole v hale uslyšíme.
2: Ty, Bobe, no? A nemáš přece jenom trochu strach?
0: Z čeho? Snad taky nevěříš těm povídačkám o strašidle.
1: No. Co jimi Lord Canterville krmí naše rodiče, aby zvýšil cenu zámku?
0: A nebo se bojíš výprasku?
2: Prosím tě, vzpomeň si, když jsme měli v Itnu nějaký malér, tak jsem při výprasku mlčel jako ryba.
1: Ale trvalo ti to, než si pochopil rozdíl mezi anglickou školou a naší americkou.
2: No to je fakt. Tam u nás na spoustě věcí nelpěli.
1: Milí žáci, uvědomte si, že jste byli přijati do výběrové školy jedné z nejstarších v celé Anglii. Je mezi vámi hodně chlapců, kteří nosí zvučná jména a doufám, že jim budou dělat čest. A tak dále, co?
2: No, ředitele se naučil dělat dobře, ale stejně mi vadilo, jak se nám ti malí Angličánci ze začátku smáli.
1: Že si z té jejich nafoukanosti tolik děláš. A stejně, vem si třeba Cecila.
2: No?
1: Je o dost starší a přesto se s námi docela zkamarádil.
2: Choval se k nám vždycky slušně. Dokonce mě z jednoho průšvihu vytáhl.
1: To zase taková zásluha nebyla.
2: Jak to?
1: Bodeď, když chtěl, abychom ho sem pozvali.
2: A proč?
1: Proč? Jak můžu mít tak hloupé dvojče?
2: Ale nech si to.
1: No já nevím. Přece kvůli Virginii.
2: Ty myslíš, že on a Virginie jako to...
1: No, mám své informace. Jo, a taky mám oči.
2: Tak to je teda překvapení. To je lepší než to strašidlo.
1: Strašidlo není.
2: Bobe, co to bylo? To jsi byl ty?
0: Ne.
2: Tak co?
1: Stará půda.
3: Tak podle vás jsem jen stará půda, vy uličníci. Já, Sir Simon de Canterville, já jsem pro vás jen stará půda. Já neexistuji. Já vám ukážu, co umí strašidlo ve staré dobré Anglii. Vy přistěhovalci, já si obhájím čest svého domu. Se blížit chodbami tohoto zámku jako mnich upír. Stará Lady Liquejová dostala po tomto mém zjevení záchvat mrtvice. Proměním se na černého psa, až vám nesnesitelné vytí odnese spánek. Budu chřestit kostmi jako vyzáblý Willibald. Budu vám za temných nocí šeptat do uší hrůzná tajemství. Budu se plazit po pokojích jako synavý sebevrah. Já vám

0: Vaše excelence, dovolte, abych vás upozornil, že my sami tam bydlíme neradi. Zvláště od toho dne, kdy se moje prateta vévodkyně z Boutnu k smrti vyděsila. Však se z toho už docela nevzpamatovala, protože se jí, když se oblékala k večeři, položili na ramena dvě kostlivé ruce.
1: Ale to musela být hrůza.
0: A musím vás upozornit, madam Otisová, že toho ducha už vidělo několik dosud žijících členů mé rodiny. Stejně jako náš pastor, dvojctihodný pan August Dampier, který je členem Královské koleje v Cambridge.
2: Milorde, koupím ten zámek se vším všudy. Se zařízením i se strašidlem. Pocházím z moderní země, kde máme všecko, co se dá dostat za peníze. A počítám, že i kdyby v Evropě bylo něco takového jako strašidlo, že bychom to moc brzy měli u nás doma v Americe, někde ve veřejném muzeu nebo jako atrakci na ulici.
3: Tati, ty jsi vždycky tak prozaický. Vždyť přece strašidlo může být nějaký chudák, který piká za své hříchy.
4: Virginie, přestaň. Já vím, jsi asi trochu unavená z té zimy v Londýně. Tvoje zamilovanost ti vnuká podivné romantické nápady. Snad tě to na venkově přejde.
0: Strašidlo bohužel opravdu existuje. Je známo už 3 století, přesně od roku 1584 a objevuje se vždycky před smrtí některého člena naší rodiny.
2: To rodinný lékař taky, což o to, Lorde Canterville. Ale strašidlo? To přece odporuje přírodním zákonům.
0: Když vám strašidlo v domě nevadí, pak je všechno v pořádku. Ale nezapomeňte, že jsem vás varoval.
4: To je krása. Ty vzrostlé stromy. A jak je ten zámek odsud impozantní, ta věž?
2: Ano, opravdu, má drahá. Měla si vždycky vynikající vkus.
3: To ticho. To podivné ticho. Ani ptáček nezaspívá.

0: Buďtež mi vítáni na zámek Canterville.
1: Vy jste zřejmě místní hospodyně. Ano, ano, vzpomínám si, že mi o vás Lady Canterville vyprávěla. Mohla byste nám ukázat dům?
0: Ráda. Prosím, račte tudy, milostivá paní. Slečno? Tady v této chodbě jsou brnění, která patřila chrabrým předkům Lorda Cantervilla. A zde je, prosím, knihovna. Připravila jsem vám trochu čaje.
2: Tady vždycky tak strašné počasí.
0: Vždycky ne, slečno. Ale teď je vidět, že se duch zlobí.
3: Prosím vás, nechte už strašidlo strašidlem a pojďte si vzít čaj.
2: Mami, já se bojím.
1: Ale má drahá, to je jenom bouřka.
2: Mami, ten obraz tam, podívej se.
3: A je to tady. Tak vidíš, má drahá, takhle dopadají tvé výchovné metody. Bobe, Diku, ke mně.
4: Promiňte, my jsme jen zkoušeli, jak vypadá tajná chodba.
1: Tak to ne. Já už se s vámi zlobit nebudu. Virginii vystrašíte k smrti, na nádraží jste utekli, šaty máte zničené ocazy a ještě schodíte vzácný starý obraz. Tentokrát si to s vámi vyřídí tatínek.
3: Bobe, Diku, teď mě dobře poslouchejte. Víte moc dobře, že jsem nepřítelem tělesných trestů, které jsou tady v Anglii naprosto běžné. Do zítřejšího rána vám dávám lhůtu k nápravě. Vyčistíte si šaty, pověsíte obraz a budete se chovat slušně. Jinak pošlu zítra ráno do Londýna pro vašeho učitele a dokonce prázdninci budete opakovat latinská slovíčka a matematiku. Rozuměli jste?
4: Ano, ano. To jsme dopadli. To nám ty prázdniny pěkně začínají.
5: To víš, nevděk světem vládne.
4: Jo, jo.
5: Pořád se tu mluví o strašidle a když tomu chceme přijít na kloub, tak to skončí latinou.
4: No. Ještě, že se táta nedověděl, že tělesné tresty nám nejsou tak docela neznámé.
5: Já mám pocit, že ředitel z Eatonu se tím rodičům asi moc nechlubil, že jsme byli každou chvíli biti jak žito.
4: A vždycky nespravedlivě.
5: No jasně. Něco ti řeknu, Bobe. Já mám nápad.
4: No, vážně?
5: No jasně. Hele, my na to strašidlo.
4: Co?
5: Nastražíme past.

0: Když už jsme se převlékli, můžeme si vzít trochu čaje?
1: No tak pojďte. Ale už žádné vylomeniny. Paní Amniová, buďte tak laskava a prostřete jim.
2: Ta bouřka nebere konce.
1: To byl blesk. Co je to za stánhle? Bobe, Diku, co jste to tam vylili? A zrovna před krbem.
3: My, mami?
0: Ne.
3: My to vůbec nebyli.
0: Ano, my jsme tady nebyli.
1: Tak co se to tam rozlilo?
4: Krev, madam.
1: Krev? No to je hrozné. Mám tu zenerada krvavé skvrny v pokoji. To se musí hned odstranit.
4: To je krev Eleonory de Canterville, kterou právě tady zavraždil roku 1575 její vlastní manžel Sir Simon de Canterville. Přežil ji o 9 let a pak za velmi tajúplných okolností náhle zmizel. Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno, ale jeho hříšný duch dosud bloudí zámkem. Ta skvrna se odstranit nedá, madam.
5: A čí strašidla?
6: My to zvládnem. Kde to je? Kde to je? Přinesem to z pokoje.
5: Ano.
6: Pinkertonův šampion v odstraňování skvrn čistí celý dům. Vyčistí vám šaty, pláště, každá hospodyňka po něm sá.
4: Ne, to ne. To je přece památka.
5: Já věděl, že to dokážeme. Vidíš, tati, že se snažíme.
0: No.
5: Že to byl s tím učitelem jenom žert, viď?
7: Uvidíme.
8: Ohavné počasí. Asi bude nejlepší, když půjdeme spát. Pro dnešek už toho bylo dost. A Bobe, Diku, varuji vás.
9: Tak a co teď, Bobe?
10: Říkal jsi, že nastražíme na strašidlo pást.
9: Nejdřív musíme zjistit, jestli tu ten duch vůbec je.
10: Podívej, co jsem sebral na půdě.
9: Je, to je krásná stará kniha. Takovou jsem neviděl ani ve škole. A co s ní?
10: Vlez si sem ke mně a rozsvíť svíčku. Přečteme si to. Třeba tam něco o tom duchovi bude.
9: Počkej, tady na to špatně vidím. Otoč to dál.
10: Ano.
9: No tady už je písmo zřetelnější.
10: Ano, no tak čti už.
9: Vévodkyni vdovu jsem vyděsil k smrti, když stála před zrcadlem ověšená krajkami a démanty. Pastor mě neviděl. Tomu jsem jen svoukl svíci, když vycházel v noci z knihovny a dodnes je pod lékařským dozorem. Jedna z mých nejúspěšnějších kreací byla Černý Izák a neplovec z lesů hoglíských. A což teprve bezohledný Hubert a bezhlavý hrabě. To jsem se v noci za větru plíže. Bobe, co to je?
10: Ty jsi ale strašpitel. Co by to bylo, bouřka? Radši sleduj, co jsme našli. Víš, co to je za poklad? Přece deník toho ducha.
9: Tak vidíš, on to někde je a to vítí venku nepřestává.
10: Prosím tě, to jsou psi z vesnice. Začínáš být horší než Virginie a to je holka.
9: No.
10: No, taky se bojí každého vrznutí dveří.
9: Bobe, tohle ale to nejsou psi.
10: No,
9: možná, že máš pravdu. Tohle je opravdu zvláštní.
10: Teď se ale přestaň bát a vem rozum do hrsti. Musíme na průzkum. Vezmi svíčku, já beru polštáře.
9: Bobe,
10: no?
9: Bobe, tamhle po chodbě někdo jde.
10: Cože?
9: No, někdo veliký.
10: Ukáž, pust mě.
9: No.
10: Půjč mi svíčku.
9: Hele, drž se mě radši.
10: No.
9: Tady už přestává legrace.
10: Neklep se mi tu.
9: Já jdu zpátky do pokoje.
10: Diku, počkej přece.
9: Vždyť je to opravdu on.
10: Diku, otevři mi. Diku!
9: Já se bojím. No tak, vzpamatuj se. On jenom jde.
11: Jo, a chrastí.
9: Jo.
11: Se ti řekne.
9: No ale pojď se aspoň podívat. Diku, vždyť my jsme dva a on je sám. Jsme v přesile.
11: Ale on je duch.
9: Pojď, schválně se na něj podívej. Nevypadá tak. Podobá se tomu obrazu dole. No tak otevři. Pojď.
10: Tohle se vidím.
3: A míří přímo k nám?
5: No tak, to...
10: mlč už.
3: Jo.
10: Hele, krej mě, jo?
3: Proč?
10: Něco zkusím.
3: Aha.
10: Halo, pane? Co tady chcete?
3: Bobe!
10: Já tady si vem polštář.
3: Proč?
10: No když s náma. Když s náma nechce mluvit, tak to zkusíme jinak.
3: Jo.
10: No.
3: Hele, Bobe.
10: No co?
3: A pojď radši zpátky. Hele, už jsme ho viděli, hele. Bobe, pojď.
10: Hele, nemluv, připrav se.
3: Jo.
10: Už není čas.
3: Jo.
10: Tak. A házej.
3: Já se netrefil.
10: No to vidím. Hele, rychle, rychle. Dělej. Drž svíčku.
3: Jo.
10: Teď já. Raz. Dva. Tři. Teď.
3: Mají, hurá!
10: Zázak, výborně! Hele, jak zdrhá!
3: Už je pryč!
10: Díka.
3: To je bezvadný.
8: Co je to tu za rámo?
4: Vy si nedáte pokoj.
1: Já tu nechci bydlet, já se bojím.
10: My ho viděli! Je tady! On opravdu existuje!
3: To si užijeme!
8: Koho jste viděli?
10: No přece strašidlo!
8: To jsou tady o půlnoci hloupé vtipy. Víte přece, že strašidla nejsou.
3: Ale my ho opravdu viděli.
10: Ano.
3: Chrastilo řetězama.
4: Že zrovna vy dva se chytíte těch povídaček. Okamžitě běžte spát. A od zítřka už nechci slyšet o strašidle ani

0: Virginie, já opravdu nechápu, proč máš pořád tak špatnou náladu. Chodíš sem a tam, ani ven si už pořádně nevyjedeš. A neskoušej mi namluvit, že se tady bojíš.
1: Ale ne, mami, když, víš, on se sil...
0: No tak, pojď sem ke mně. Co se sil? Tebe mrzí, že tak rychle zmizel z Londýna?
1: Já myslela, že mě má rád. A on zmizel. A ani řádek nepošle.
0: Třeba to nebude tak zlé. Třeba musel odjet. Víš co? Co kdybychom ho pozvali my s tatínkem? Má přece prázdniny stejně jako dvojčata.
1: Oni ho už asi pozvali Bob s Dickem. Víš, že se s nimi kamarádil, i když je starší. Jenže já si myslela, že je to kvůli mně. A pak odjel.
0: Tak už přestaň. I kdyby to bylo tak, pro jedno kvítí, slunce nesvítí. A přestaň se mračit. Já mu napíšu a uvidím.
1: Děkuju, mami. Asi máš pravdu. Mohla bych se jít trochu projet, venku je tak hezky a...
0: Virginie, co je ti? Proč jsi tak zbledla?
1: Mami, podívej se tam. Už je tam zase.
0: Ale co? Co je tam?
1: Ta skvrna. A dnes je zelená.
0: Ale prosím tě, to zas určitě dvojčata. Vzpamatuj se už trochu a buď veselější. Takhle by ses utrápila. S Bobem a Dickem si to vyřídím.
2: Až zlatá láska jako květ, k modlitbám pohne hříšný red. Až suchá mandloň rozkvete, zalita slzou dítěte. Pak přijde doba šťastných chvíl a klidný bude Canterville.
3: Vidíš, nikdo nám nevěří. Já už si skoro začínám myslet, že se nám to všechno jen zdálo.
4: Když se ti to zdálo, tak proč si strachem drkotal zubama?
3: No.
4: Nic se ti nezdálo. Je tady a my ho najdeme.
3: Sami?
4: Třeba nám někdo pomůže.
3: Kdo? Virginie? Vždyť to jenom brečí. Slyšel jsem jí s matkou v knihovně.
4: Abys věděl, nic jsem neponechal náhodě. Pozval jsem Cecila.
3: Má tě taky.
4: Jenže já ho pozval, aby nám pomohl. Dospělí nám nevěří. Ale Cecil je přeci jen starší než my a ve škole nám pomohl dost.
3: To je teda legrace. Má tě ho zve kvůli zamilované ubrečené.
4: To je jedno. My už si s ním promluvíme.
3: Jo, a když už jsme u toho,
4: no.
3: Ta skvrna je tam zase. Zelená.
4: No na mě se nedívej. Já to opravdu nebyl.
3: Jo, a kdo tedy?
4: Strašidlo přece.
3: Jo, strašidlo.
4: No, musíme se podívat zase do té knihy.
0: Paní Amniová, doufám, že jste už pochopila, že na tomto zámku žádná strašidla nejsou.
5: Ale madam...
0: Buďte tak laskava a připravte modrý pokoj pro pana Cecila. Přijede zítra ráno.
5: Ano, madam. Ale dovoluji si poznamenat, že modrý pokoj býval ložnicí s Simona.
0: No a?
5: S Simon je ten... to straš...
0: Tak dost a běžte.
5: Prosím, madam.
0: Hajrame?
6: Ano, miláčku.
0: Hajrame, ta ženská je nemožná.
6: Má drahá, víš, že nesnáším řeči o služebnictvu. To je přece tak malicherné. Radši se věnuj víc chlapcům. Mám dojem, že konec prázdnin v nich probouzí ty nejdivočejší nápady.
0: Ale to se moc mýlíš. Za poslední týden nevyvedli vůbec nic. Nevykoupali se ve fontáně, nevypustili psy.
6: Právě to mi připadá krajně podezřelé.
0: Kdepak? Já si myslím, že si vzali k srdci tvou hrozbu s učitelem. Pořád si teď čtou.
3: Mé plány závisí vždy na situaci. Vzpomínám si na komorníka, který se zastřelil ve spižírně, protože mu na okenní sklo zaklepala má zelená ruka. A což Lady Statfieldová, jež byla nucena neustále nosit na krku černou sametovou stužku, aby zakryla otisky 5 prstů vpálené do její bílé pleti.
7: Chudinka.
3: Je, podívej.
7: Co?
3: Tady se dokonce nakreslil jako nepohřbený Jonáš v olověné rakvi.
7: Říkáš rakvi?
3: Rakvi? Co je ti?
7: Něco mě napadlo. Ta rakev tady možná někde je. Kdybychom ji našli, tak by nám třeba uvěřili.
3: No jo, to by asi chtělo zajít do sklepa.
7: To jo?
3: Jenže stará Amnejka by hned žalovala, že chodíme na kompoty.
7: Tak počkáme na Sesila.
3: Fajn.
7: Ten nám třeba poradí.
0: Tak vás tu pěkně vítáme, lorde Sesile, a buďte tu jako doma.
8: Děkuji vám za laskavé přijetí, madam.
6: Ale chlapče, vždyť Virginie se vás už nemohla dočkat.
8: Opravdu? Víte, pane, jak jsem odjel tak narychlo z Londýna?
0: Nemusíte se omlouvat, lorde Sesile. Však si to jistě s Virginie vysvětlíte.
6: A jej, naši dva divoši.
9: Je, ahoj, Sesile.
7: Ahoj, pojď rychle, my ti musíme něco říct.
8: Nezlobte se, chlapci, ale já teď nemám čas.
7: Jo, ty čekáš na zamilovanou.
0: Ale
8: no.
9: Čeká, čeká, ale nedočká se.
0: Co tím chceš říct, Diku?
9: Já?
7: Nic?
9: Nic, jenom, že kdyby šel s námi, tak bychom mu třeba ukázali, kde je to naše rodinné poupátko.
8: Tak já bych možná, kdybyste mne omluvili.
6: Jen běžte, Sesile. Vždyť jsme říkali, abyste se u nás cítili jako doma, tak jaké pak obřadnosti?
8: Bobe, Diku, pojďte.
7: Tak kde je Virginie?
9: To je naše tajemství, jo. Co za to?
8: Ty ses vůbec nezměnil.
9: Za to ty, jo. Kdo tě pozval? Já! A jak to vypadá, naše důležité zprávy tě vůbec nezajímají. Začal ses ohlížet za holkama. O tvém smyslu pro dobrodružství ani nemluvím.
7: Tak kde je?
9: Ukryta v dálce na vás čeká ta paní vašeho srdce. A třeba už tě vůbec nechce.
8: Nedělejte drahoty. Já jí to musím všechno vysvětlit.
9: Hele, tak my ti zavážeme oči a dovedeme tě tam, jo?
8: Tak dobře. Ale slibte mi, že tam bude.
9: No jasně.

0: se samozřejmě nebojíme, jenže naše varování se míjí účinkem. Ze začátku se bála Virginie a tato strašidlo na rozdíl od nás ani neviděla.
1: Ha, ha, ha. A vy jste ho samozřejmě viděli.
2: Ha, ha, ha. Nejenže viděli, ale dokonce jsme našli jeho deník. Jo, podívej.
3: Jste zkrátka pořád malí kluci.
1: No dovol.
3: Deník, ale prosím tě, dej mi pokoj s těmi hloupostmi a okamžitě mi řekněte, kde je Virginie.
0: Teda ty si přes prázdniny nějak zmoudřel. Tak ty nám nevěříš. No počkej, aby ses nedivil. Jen si běž za tou naší zasněnou kráskou, co se bojí i spadlé větve. My jsme s tebou skončili.
2: Na dobro.
3: To je dost. Já na ty vaše hloupé výmysly nemám ani čas, ani náladu.
2: A je to. Hmm. Ani Cecil nám nevěří. Co teď uděláme?
0: Musíme si pomoct sami. Co když to strašidlo někomu ublíží?
2: A třeba zrovna Cecilovi.
0: Jo.
2: Vzpomeň si. No, v deníku. Jak byl Cecilův prastrýc donucen, aby si s ním zahrál v kostky.
0: A ráno ho našli beznadějně ochrnutého.
2: Jo. Vidíš? A Cecil si to nechtěl ani přečíst.
0: Nevěřil, nedal si to vysvětlit, poradíme si bez něj.
2: No jo, ale jak?
0: Navrhuji průzkum zadního schodiště ve věži.
2: A co Cecil?
0: Tomu uděláme strašidlo sami.
3: Virginie! Virginie! Konečně jsem vás našel.
4: Ano?
3: Nevypadáte moc šťastně, že jsem přijel?
4: Vždyť jste také, Lorde Cecile, nepřijel za mnou, ale za mými bratry.
3: Jak můžete něco takového říci? Vždyť víte, jak vás mám rád.
4: Rád? To jsou jen slova. Proč jste tak rychle ujel z Londýna a pak ani slovo nenapsal? Já vám tolik věřila.
3: Virginie, já musel. Musel jsem slíbit svým poručníkům, že nejdřív dokončím školu a pak teprve bych možná...
4: Tak vy posloucháte, co vám přikáží jiní. A to vám mám věřit? To ne, to ne.
3: Opravdu. A pak nevěděl jsem, co vy. Virginie. Virginie. Virginie, počkejte přece.
0: Tak dělej!
2: No.
0: Hej!
2: Jo.
0: Musíme to brnění dostat nahoru.
2: Jo. To by se to řekne, ale co když se rozpadne?
0: Ale prosím tě, nerozpadne. Přivážeme ho ke schodu.
2: Jo.
0: Jau! Au, opatrně. No. Tak, podej mi lano. Dobrý.
2: Už to tam drží?
0: Jo. Jo, dobře. Přines tykev, svíčku a papír.
2: My budeme něco psát?
0: No jasně. Pozdrav se Silovi.
2: Ten bude koukat. Ju, takováhle obluda. Kdyby v tom neměl prsty, tak bych se toho skoro asi bál sám.
0: V tom je základ úspěchu. Tak honem, pojď se schovat tamhle za závěs.
2: Jo.
5: Já se pomstím. Já se pomstím. Opusťte můj zámek.
2: Bobe, tohle není Cecil.
0: Ne.
2: Já se bojím.
0: Ne, neboj se.
5: Ukončím ty vaše vtipy.
2: Bobe, Bobe, tohle není legrace.
0: On se zlobí.
5: Já vás trestám, vyrušitelé mého klidu.
0: Rychle, Diku, utíkej. Musíme pryč.
5: Zničit mě chtějí. Zničit. Já se jich snad nezbavím. Kdybych jen nemusel pořád strašit. Ach, prokletý osude. Bůh ví, že jsem se snažil. Ale teď cítím se už tak starý. Už si chci odpočinout. Ti dva malí rošťáci. Vždyť mě zničí. Polštáře, nastražené brnění. A co kdyby objevili můj tajný východ? A já musím jít znovu, den za dnem, den za dnem.
0: Jsem za námi nemůže.
2: Myslíš, že co? Už nám teď uvěří? Blíží se sem znovu? Pro boha.
6: Hej, vy tam, ruce vzhůru. Mířím na vás. Zdejte se.
2: To je táta. Už můžem ven.
7: Tati, nestřílej. To jsme my.
6: Co má znamenat tahle maškaráda? Kdo to sem nastražil?
2: Tati, my bychom ti rádi...
6: To jsem si mohl myslet. Zase vy.
2: Ale no...
6: Teď jste ale skončili. Ale tati... Zítra jedete zpátky do Eatonu a basta.
2: Tati, ale to jsme nebyli my.
6: Neskákej mi do řeči. Rozhodl jsem se a nechci nic slyšet. Taková ostuda. A ještě když je tu Lord Cecil. Marš spát.
2: Ale tati...
8: Tato...
6: Dobrou noc.
9: Tedy moc nám to včera v noci se Cecilem nevyšlo, co?
2: Boreď by jo, ten se někde procházel při měsíčku. My skončíme v Eatonu a ještě nás honil duch.
9: Hele, aspoň je po starostech. Když se tu něco stane, tak je to na jejich odpovědnost. Měli nám věřit.
2: Třeba je bude taky strašit.
9: Jo.
10: Až zlatovláska jako květ.
9: Hele.
10: K modlitbám pomůže hříšný red, až suchá mandloň rozkvete, zalita slzou dítěte, pak přijde doba šťastných chvil a klidný bude Kentrville.
2: Poslouchej, co to mumlá.
10: Až zlatovláska...
9: Asi včera ta procházka nedopadla podle jejich představ, co?
2: Myslíš?
9: Jasně, vypadá jako zmoklá slepice.
2: Ale Bobe, no. Hadice, to by jí mohlo rozveselit, co říkáš?
9: Jasně, utíkej pustit vodu. Já už to vodní dělo zacílím.
11: Zina, rybáci, tak tohle si odnesete moje nové šaty. Tata vám ukáže.
12: Už abyste byli pryč, s vámi není kvěl.
9: A je to.
2: Hele, koukej. Nápadník.
9: Taky nevypadá nejlíp.
1: Chlapci, neviděli jste Virginy?
2: Viděli? Neviděli.
9: Neviděli.
1: Ale vlastně, co se vás ptám. Vy byste mě stejně zase jen obalamutili.
9: Ano.
1: Ale... Dlouho jste si tu nepobili, co?
9: Hele.
1: No, už prý balíte kufry.
9: Do toho ti nic není. A se zrádcema my se nebavíme.
2: Jasně, nebavíme.
9: Diku, odcházíme.
2: Naschledanou, lorde.
4: Ach, co tu chcete?
13: Nebojte se, slečno. Prosím vás, jenom se nebojte.
4: Kdo jste?
13: Já jsem to strašidlo. Jinak ovšem Sir Simon Canterville.
4: Ne, nepřibližujte se ke mně.
13: Já vám nechci ublížit.
4: Jak to? A co tedy jiného strašidla dělají?
13: Straší ty, kteří ublížili jim. Ale vás, slečno, vás potřebuji.
4: Tak měli moji bratři pravdu. Vy opravdu existujete?
13: Ano, ale už skoro nevycházím. Bojím se vašich bratrů.
4: Vidíte, a já se bála vás.
13: Vám přece nemůžu ublížit.
4: Ne, to opravdu nemůžete. Když mě zradil Cecil, tak už mi nikdo nemůže ublížit víc. Ale vy jste také napáchal dost zlého. Paní Amniová nám vyprávěla, jak jste zabil svou ženu.
13: To ano, ale to byla záležitost čistě rodinná, do které nikomu nic není.
4: Zabít kohokoliv je však velký hřích.
13: Od mých švagrů také nebylo moc milé nechat mě umřít hladem. Připoutali mě ke zdi. Jídlo dali kousek ode mě, abych na ně nedosáhl.
4: Vy jste umřel hladem? Ale to se dá napravit. Moji bratři se dnes vracejí do Eatonu a já bych se o vás nějak postarala, abyste tolik nestrádal.
13: Ne, děkuji vám, teď už není vůbec nic. Ale stejně je to od vás hezké.
4: Za to od vás nebylo hezké. Jak jste mi kradl barvičky, abyste mohl vyrábět tu skvrnu v knihovně.
13: Já si vaší mlčenlivosti vážím.
4: Už budu muset jít. Budou mě hledat.
13: Prosím vás, nechoďte pryč, slečno Virginie. Jsem tak opuštěný a nešťastný, že už vážně nevím, co si mám počít.
4: Jako já.
13: Vy. Vy si přece můžete lehnout do postele, sfouknout svíčku a spát.
4: A co vy?
13: Já už nespím 300 let. A jsem už hrozně unavený.
4: Chudáčku, vy nemáte kde spát?
13: Daleko za borovými lesy je malá zahrádka. Roste tam vysoká a hustá tráva. Kvetou tam bílé hvězdičky bolehlavu. a celé noci tam zpívá Slavík. Zpívá celé noci a celé noci se tam dívá chladný křišťálový měsíc a nad spáči tam rozpřahuje obrovské paže tis.
10: To je krásné. Zahrada smrti.
8: Paní Amniová, zavolejte všechny k čaji. Stejně se venku chystá bouřka.
14: To není bouřka, madam. To se duch zlobí.
8: Ano, ano. A tady jste. Tak si sedněte, Bobe, Diku. Lorde Cecile, vy sem, prosím. A kde je Virginie?
1: Já nevím, madam. No nevím, včera jsme se trochu nepohodli. A nechte toho. A měl jsem dojem, že se mi dnes vyhýbá.
15: To jsou jen takové ženské vrtochy. Však se ukáže. Bobe, Diku, snad o tom něco víte?
0: Ale tati, jak si můžeš o nás něco takového myslet?
1: No, jednou už jste mě oklamali.
14: Madam, slečna nikde není. A pod koní říkal, že její kůň je ve stáji.
15: Tak co, Diku, ještě pořád nic nevíte?
0: Au, Cecile, nechne, to bolí.
1: A bude bolet ještě víc. Co jste jí zas provedli? Je to přece vaše sestra.
0: Jak to zase? Bobe.
1: No trochu jsme jí polili, no. To snad není důvod ke zmizení.
8: Dejme tomu, a kam šla potom?
0: Převléknout se.
1: Ano,
0: vypadala jako strašidlo.
8: Strašidlo?
0: Jako zmoklá slepice.
8: A převléknout se, a kde je podle vás teď?
0: Mami, to mi opravdu nevíme.
1: Jo, tak nevíte. Nevíte. Honem s pravdou ven.
8: Ale to je opravdu všechno. Hajrame, jestli mluví pravdu, co si počneme. Musíme jí hledat. A ještě se žene bouřka.
14: To není bouřka, madam. To se duch zlobí.
8: Zatracená ženská, dejte pokoj s duchem. Mně se ztratilo dítě.
15: Cecile, jedem. Podíváme se po okolí zámku. Bobe, ty doběhneš na policii a Diku, ty se postaráš o matku. Co to? Proč na sebe mrkáte?
0: Tati, my bychom ti rádi
15: něco... To snad počká, ne? To nemáte Virginie ani trochu rádi?
0: Právě, že máme. Ona paní Amniová.
15: Co je s ní?
0: Ona paní Amniová.
15: Prosím tě, nech toho v tak vážné situaci. Cecile, jedem.
13: Ach, smrt. Smrt musí být překrásná. Ležet v měkké hlíně, nad hlavou mít vlnící se trávu a naslouchat tichu. Zapomenout na vše, odpustit životu, poznat mír a klid. Jak vy mi můžete pomoci?
4: Já se bojím. Já už chci jít pryč. Prosím vás, pusťte mne.
13: Co vás táhne pryč? Buďte statečná. Jen vy mi můžete otevřít bránu domu smrti. Neboť s vámi je stále láska. A láska je silnější než smrt.
4: Láska? Cecil mě přece už nemá rád.
13: Až zlato láska, jako květ. K modlitbám pohne hříšný red. Až suchá mandloň rozkvete, zalita slzou dítěte, pak přijde doba šťastných chvíl a klidný bude Kentville.
4: Ale to přece znám. Co to znamená?
13: To znamená, že vy musíte oplakat za mě mé hříchy, protože já nemám žádné slzy. Vy se musíte místo mě pomodlit za mou duši, protože já jsem bez víry. A jestli jste byla vždycky milá a laskavá, tak se anděl smrti nade mnou smiluje.
4: Já se bojím. Já nechci umřít. Já chci žít.
13: Jste mou poslední nadějí.
15: V okolí nikde není. Nikdo ji neviděl.
1: Na nádraží taky nebyla. A stejně poslední vlak kvůli bouřce neodjel.
4: Snad jsme opravdu neměli být tak lehkověrní. Třeba duch opravdu existuje. Třeba ji unesl a už ji nikdy neuvidíme.
15: No tak, uklidně se má milá, však ona se objeví. Třeba se před deštěm schovala někde v parku.
0: Tati, my bychom ti chtěli...
15: Na vás mám tak zrovna náladu. Bobe, kdy přijede policie?
0: Tati, my ti to musíme říct. Ten duch opravdu existuje.
15: Cože?

0: Simone, já se pokusím. Vždyť jak bych pak mohla žít dál, kdybych nepomohla člověku v tak těžké chvíli.
1: Musíte být moc statečná. Nebojte se a podejte mi ruku. Půjdeme.
0: Vaše ruce jsou jako led.
1: Buďte statečná, prosím. Prosím.
0: Co to je, ty zuby? Nedívejte se na mě. Plamen pálí a ruce a kolet. Oh. Jdu za světlem. Nezrazujte mě. Nezruším svůj slib. Půjdu. Musím. Oh. To bolí. Ty drápy. Ne. Oh.
2: Já to říkala, že přede mnou něco tajíte. Já to tušila. Vidíte, všichni měli pravdu. Jen ty ne, Hajrame. A kde je teď naše dcera?
3: Prosím tě, přestaň s tím. Vždyť je to proti všem přírodním zákonům.
2: Ty tvoje přírodní zákony, to je jediné, čemu věříš. Co pak ani na minutu nejsi ochoten připustit, že může existovat něco, co nelze rozumově vysvětlit?
4: Tati, a nemohli bychom se podívat na zadní schodiště?
5: No.
4: My jsme to strašidlo jednou viděli právě tam.
5: Já myslím, abychom to zkusili.
3: Ale jak se tam dostaneme?
4: To nech na nás, tati. Stejně jsme to chtěli prozkoumat. Jenže ty si nás začal posílat zpátky do školy.
3: Dobrá, tak jdeme.
0: Kam mě to vedete? Zdi se před námi rozestupují. Aspoň, že zmizely ty rozšklebené tlamy. Slyším hudbu. Chci za ní. Rychle.
1: Dějte se na pozoru, Virginie. To je má mení. Držte se mne pevně. Nepouštějte mou ruku.
0: Vítr mi rve šaty. Kam mě to vedete?
1: Pojďte se mnou a pomáhejte mi.
0: Musím vydržet.
6: Ozvěte se, dostaneme se za vámi, nebojte se.
7: Zaber tím páčidlem.
6: No,
7: už to povoluje.
6: Tak.
7: Pojďte rychle, já už tam prolezu. Tak dělej. Je tam?
8: Ne, ale šla tudy. Jsou tu její rukavice a mokré stopy.
7: Nic víc?
8: Pojď sem. Tady by šlo o stěně asi odtrhnout.
7: No tak s tím na mě počkej, už jdu. Kde se tu vzala? Hurá! Pojďte všichni sem! Je tady!
2: Holčičko moje, jsi tak bledá. To bylo asi něco hrozného, co jsi prožila.
0: Neměj strach, maminko. Jen jsem se něco naučila.
3: Dobré nebe, kde jsi byla? Celý kraj jsme projezdili a ty se schováváš jak malá. Tvá matka se vyděsila k smrti. To jsou hloupé žarty, Virginie.
7: A co strašidlo? Že jsi ho viděla jako my, no?
0: Ano, byla jsem se strašidlem.
7: Vážně?
0: Mhm. Ale už umřelo. A můžete se na něj jít podívat.
7: Opravdu?
0: Mhm. Napáchalo mnoho zlého, ale před smrtí doopravdy litovalo všeho. A my mu musíme odpustit.
7: A kde je?
3: Vlastně.
0: Tamhle jsou dveře. Jen běžte. Už nikomu neublíží.
7: Jdeme, Bobe! Jasně!

0: Toto vzalo konec, co? Hmm. Strašidlo už není. Virginie je už zase na světě.
1: Jo, jo.
0: A už se tu nic neděje.
1: Prosím tě, ty jsi věčně nespokojený. Buď rád, že zapomněli, že jsme měli odjet do školy.
0: To je fakt. Hele, a víš co? Měli bychom mu napsat konec do deníku. Jak jsme ho našli a tak?
1: Fakt je, že když tam byly jen kosti, víš, jak musel trpět?
0: Hmm.
1: Připoutaný ke zdi, jídlo a vodu na dosah a nemohl si vzít. Napíšem to tam.
0: A taky, že byl chudák. No, tolik let strašit za to, že zabil jednu ženskou.
1: No jasně.
2: O čem se to tu bavíte? Zabil ženskou. Že se nestydíte. Běžte se radši umýt a žádné divočení, když se Virginie dnes zasnubuje.
0: Tak pojď. A rychle. Máme spoustu práce. Přece to zasnoubení nebude jen tak.
1: Máš pravdu. Musíme něco vymyslet.
0: Strašidlo už tu bylo. Tak něco velkolepého, na co hned tak nezapomenou. Stejně se Silovi dlužíme pomstu.
1: Největší pomsta je, že dostane Virginie. No, teď je to s ní trochu lepší, ale ufňukaná je pořád.
0: Počkej, počkej, už mě něco napadá. Hele, chodbu natřeme máslem. To bude podívaná, jak se ženich chválí na zemi, co? A co takhle? Nevěří?

0: Ahoj, holky, ahoj, kluci, vítejte v mé, tady u show nově pohádkové školce.
1: Ahoj, holky, ahoj, kluci, ahoj, u show ne.
0: Hele, Jani, slyšíš to?
1: Jasně, že to slyším. Kamarádi, vy taky, že jo? A já už i vím, kdo to je.
0: A vy to, holky a kluci, právě teď uhodnete, že jo? Ušounova hádanka.
1: No jasně, kamarádi, řekněte nám, koho to právě slyšíme.
0: Tak, kamarádi, řekneme to všichni pěkně najednou. My to totiž víme. 3, 2, 1, holub.
1: Je, ty jsi ale moc krásný holoubek. No tak pojď na návštěvu do Ušounovy pohádkové školky, když sem tak moc chceš.
0: Jasně, pojď dál.
1: Je, Ušoune, to není jen tak nějaký holub. To je holub poštovní.
0: Je, tak to má pro nás možná nějakou zprávu. Co? Co říkáš, holoubku?
1: Má?
0: Jani, tak honem to přečti. Já jsem tak hrozně zvědavý, kdo nám to píše.
1: Je, píše nám pohádkový dědeček, že uvízl v pohádce hrnečku vař.
0: No jo, to já vím, že pohádkový dědeček chodí občas do téhle pohádky mlsat.
1: Jenže tentokrát se mu prý nepovedlo včas se vrátit. Ještě, že stihl poslat holoubka.
0: Jani, no ale jak mu pomůžeme?
1: Nejdřív máme jít do jeho domečku, kde leží pohádková knížka.
0: A víte co, kamarádi? Vy si zatím osvěžte paměť a poslechněte si, v jaké že to pohádce nám dědeček z pohádky uvízl.

0: holky a kluci, stále posloucháte Mou, tady už a novou pohádkovou školku.
1: A my už jsme v dědečkově domečku.
0: Tady, Jani, tady je ta pohádková knížka, kterou hledáme.
1: Šikula, ušouné.
0: No?
1: Jo, tady je ale spousta krásných starých českých pohádek.
0: A Jani, víš, že by se nám ty pohádky mohly hodit pro náš dnešní úkol? Ušounův úkol.
1: Já jsem napjatá jak kšanty, ušounku.
0: Tak pozor, jo? Já budu listovat knížkou a vždycky řeknu začátek názvu pohádky a ty ho s kamarády dopovíš.
1: Bezva, tak povídej.
0: Tak já jedu. O neposlušných...
1: Kůzlátkách.
0: Jo, o slunečníkovi.
1: Měsíčníkovi.
0: A?
1: Větrníkovi.
0: Jo. O červené...
1: Karkulce.
0: O sněhurce.
1: A sedmi trpaslících.
0: Jo. O smolíčkovi.
1: Pacholíčkovi.
0: Pozor, pohádka. Hrnečku.
1: Pař.
0: Jo. Hurá. Vy jste všechny pohádky krásně poznali. A navíc už máme i tu s naším pohádkovým dědečkem. Ahoj, dědečku.
1: Hele, vypadá to, jako by byl náš dědeček v pohádkové knížce namalovaný od vždycky.
0: No, jak tam stojí ve sladké kaši. Taky bych si dal mňam.
1: Ještě ty, ušoune, abych nakonec nevysvobozovala z kaše dva mlsouny. Radši najdi dědečkovu knihu kouzel a já zatím pustím holkám a klukům za splněný úkol pohádku.
0: Ušounova pohádka.

Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Raci.

0: Jednoho dne přišlo telátko za maminkou krávou a řeklo:
1: Maminko, já bych potřebovalo něco vysvětlit.
0: Tak běž prosím tě za tatínkem, já pospíchám na nákup.
1: A proč?
0: Protože v samoobsluze je právě teď akce každý třetí metrák slámy zdarma.
1: Aha.
0: Maminka se zapřáhla do žebřiňáku a odjela na nákup. Telátko šlo tedy za tatínkem. Tatínek Bejk seděl před televizí a sledoval býčí zápasy.
1: Tatínku?
2: Ano?
1: Já bych potřebovalo něco vysvětlit.
2: A co pak ti není jasné, telátko?
1: No, není mi jasné, co to je ráci.
2: Ráci? Ty myslíš raci?
1: Asi jo.
2: Raci jsou zvířátka, korýši. Žijí v řekách a v jezerech. Mají klepeta a krunýř a chodí pozadu. A protože už je jich na světě málo, tak jsou chránění.
1: Aha.
2: Vy jste se o nich učili ve škole?
1: Zpívali jsme o nich písničku.
2: Písničku? No tak mi ji zaspívej.
1: Chceš?
2: Jistě.
0: Řekl tatínek a telátko spustilo.
1: Ovčáci, čtveráci, vy jste naši víčku, i tu čočovíčku vypásli.

0: kluci, stále posloucháte už novou, tedy mou pohádkovou školku. Dneska jsme s Janou u dědečka v domečku a hledáme kouzelnou knihu.
1: Protože pohádkový dědeček je velký mlsoun, ale vždyť vy to víte. Víte, že často se dává u cesty a kde jakého pocestného prosí o buchtu.
0: No, a když zrovna nejsou na skladě pocestní, tak zakouzlí a jde se namlsat do pohádky hrnečku vař.
1: No jo, ale tentokrát z té kaše nemůže ven.
0: Jo, Jani, a nepomohlo by místo kouzelné knihy cvičení?
1: Cvičení? No zkusit to můžeme.
0: Ušou novo cvičení.
1: Holky a kluci, dědečku, ty taky. Slyšíte nás?
0: Jo, jo, jo, kýve hlavou, Jani.
1: Tak jdeme na to. Kamarádi, představte si, že máte nohy přilepené k podlaze kaší a snažíte se je odtrhnout. Uděláme to tak, že ručičkou tlačíme na stehínko, ale zároveň chceme zvednout nohu.
0: Jo, zkusíme odlepit jednu nohu. No, tak a druhou nohu, jo?
2: Já, to je dřina.
0: Jo, jo, jo.
1: To je dřina. A zase se nám přilepily zpátky ty nohy a rukama tlačíme nohy k zemi a nohy se snažíme odlepit od země.
0: Jo, jo.
1: Je, a ještě druhou nohu.
0: Jo, jo, jo. Tak, a teď jsme zjistili, že máme kaši na pravém rameni.
1: Ale sundavat si ji budeme levou, tedy tou druhou rukou.
0: Je, je, a teď máme kaši zase na levém rameni a sundáváme si ji pravou. Takhle to střídáme, viď?
1: A pořádně si očistíme jedno rameno a druhé rameno.
0: No, a jedno,
1: a druhé. A jestli si holky a kluci pletete pravou a levou ruku, tak jako někdy já, prostě si z každého ramene sundáváte kaši tou opačnou rukou.
0: Jo, jo, jo, jo. No a teď si procvičíme jazyk.
1: Představte si, jako by přímo před vámi stála veliká hora kaše a vy si chcete líznout.
0: Tak, lízněte si třeba pětkrát pěkně ze spoda nahoru až nahoru té hory, ať nám neodcházíte ze školky hladoví.
1: Pořádně procvičte plejzák.
0: Jo, jo, jo, jo, je, to je dobrota. Mňam, mňam, mňam, to je ale dobrota.
1: A jak je na tom ten pohádkový dědeček? My jsme si sice zacvičili, ale on se z té kaše pořád ještě nedostal.
0: No tak jdeme zase hledat tu kouzelnou knihu. Určitě tu někde musí být.
1: A pro vás tu máme samozřejmě písničku, kamarádi.
3: Ušou nová písnička.
4: Pište naše třída do baru. Vlečného. Bere sebou třídního járu.

Хватит грабить.

že člověk potká psy. Polavé, hodíme pár dobrod do kapsy. Dopravé, vracíme se zpátky do školy. Pěšinou!

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, kde je Ušoun borec, veleborec? Prostě frajer.
1: Ano, to je. Našel totiž kouzelnou knihu, abychom mohli už konečně vysvobodit našeho mlsného pohádkového dědečka z pohádky Hrnečku vař.
0: Ano, to by chtělo fanfáru. Přesně tak. Našel jsem ji a teď je potřeba přečíst kouzlo. Tak, Jani, čti.
1: Abrakadabra, dělám za pohádkou tečku, aby se dědeček vrátil do domečku.
0: Jé, hurá, dědeček je zpátky.
2: Děkuju vám, děti, a nic mi ani neříkej. Dobře vím, že se mi to nepovedlo a samozřejmě se z toho poučím a už nikdy do pohádky mlsat nepůjdu.
1: Dědečku, myslíš, že ti to věřím?
0: Já ti to teda taky nevěřím. Myslím si, že ti to vydrží, jen než tě začne zase honit mlsna.
1: No, moje řeč.
2: Ale děti, co kdybyste mi místo toho láteření raději zaspívali?
0: No takže si to ty, dědečku, tak jo.
2: A mohla by to být moje oblíbená mazurka?
1: No jasně.
0: Ušounovo zpívání.
1: Měla babka 4 jabka a dědoušek jen 2. Dej mi, babko, 1 jabko, budeme mít stejně. Měl dědoušek, měl kožíšek a babička jubku. Pojď, dědoušku, na mazurku, já si s tebou dupnu.
2: Děkuju, děti. A teď už hybaj zpátky do Ušounovy pohádkové školky. Jsem hrozně moc unavený a musím si pořádně odpočinout.
0: Jo, tak ahoj, dědečku, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: To byla rychlost.
1: No, to ano. A holky a kluci si rádi dají ještě jednu veselou hádanku.
0: Ušounova hádanka.
1: Co to právě slyšíte, holky a kluci?
0: Co to slyšíme? 3, 2, 1... Dědečka, jo, slyšíme dědečka, jak tluče špačky.
1: Cože?
0: Neboli chrundí brundí, neboli spí. No dobře, dobře, řeknu to úplně přesně. Slyšeli jsme dědečka, jak chrápe.
1: Přesně tak, to jednoho zmůže být celý den v kaši, viď? Jen ať si dědeček pěkně schrupne a my se budeme pomalu loučit.
0: Ještě vás ale jako vždycky moc hezky poprosíme o obrázky.
1: Namalujte nám prosím hrneček z pohádky Hrnečku vař.
0: A nebo pohádkového dědečka, který v té kaši z téhle pohádky uvízl.
1: No a pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Teď už ale. Ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a mlsejte s rozvahou.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Rušoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme samozřejmě ještě jednu pěknou písničku. Tak ahoj.
0: Ahoj. Ušounova písnička k tanci.

cancer. Jsme víc než stíny zapomenutých bohů. Všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, vem to děs.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Naleďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Hello! Chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez škrtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
0: Goodbye.

0: Star Paráda Rádia Junior.
1: Cože, hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny?
2: Ano, ano.
1: Už je to tak. Ale neboj se, o pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdeš. Místo hitparády běží Star Paráda, ve které zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska, Islandu a dalších zemí, včetně Kanady. A už úplně slyším, jak se budeš divit a říkat si, je tyjo, to by mě ani nenapadlo, že tyhle virální hity vznikly v zemích, kde můžete vidět polární záři, potkat soby nebo se plavit mezi obrovskými fjordy. Severské země jsou totiž hudebními velmocemi se spoustou naprosto fantastických interpretů. Od legendární skupiny ABBA až po trendující TikTokové senzace. Tak se pojďme nechat překvapit skvělou muzikou severu.
0: Soutěž.
1: Poslechni si norské hity a napiš mi, který se ti líbil a proč. Info k soutěži najdeš na webu radiojunior.cz v článku ke Star Parádě. No a teď už jdeme na to. Naše hudební expedice Sever startuje za 3, 2, 1, teď.
0: Star Paráda s Klárou Novákovou.
1: Naší první zastávkou je Norsko, v země vikingů, trolů a nádherné přírody. Právě odtud pochází hvězdy elektronické hudby jako Alan Walker nebo Kygo, eurovizní vítěz Alexander Rybak, slavní zpívající sourozenci Markus a Martinus, jejich sestra Emma nebo bláznivé sourozenecké duo Ilvis. A tímto výčtem to zdaleka nekončí. No a kým tady začneme? Nejslavnější norskou skupinou všech dob. Aha, jejíž hit Take On Me s přelomovým animovaným videoklipem v roce 1985 okouzlil celý svět. Klip totiž jako jeden z prvních dokonale propojil hraný film s ručně kreslenou animací. Díky tomu to vypadalo, jako by zpěvák doslova vystoupil z komiksu do skutečného světa. Právě tento originální nápad, který byl na svou dobu naprosto revoluční, pomohl písni stát se nesmrtelným hitem. Aha, Take On Me.

0: Tak to byla nejslavnější norská skupina AHA. Její legendární píseň s ikonickým videoklipem z roku 1985, Take On Me, která se stále hraje v rádiích a na nejrůznějších party a pořád zní stejně svěže a cool. Skupina AHA měla velký úspěch nejen v Evropě, ale i v USA, což se tehdy evropským kapelám dařilo jen výjimečně. Během kariéry si dali pauzu, ale později se znovu dali dohromady a stále koncertují. Jejich hudba tak přežila desítky let a pořád si nachází nové fanoušky napříč generacemi. No a třeba si najde i tebe.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: Stále zůstáváme v Norsku, ale teď už opouštíme 80. léta minulého století a teleportujeme se do století 21. za jedním z nejúspěšnějších DJů a producentů současnosti, Alanem Walkerem. Sice se narodil v anglickém Northamptonu, ale protože je jeho maminka Norka, tak se v jeho 2 letech přestěhovali do Bergenu v Norsku. No a teď kvízová otázka. Tušíš, kde Alan Walker začal skládat svou první hudbu? Bylo to za A v profesionálním hudebním studiu, nebo za B doma na notebooku ve svém pokoji, nebo za C ve školní hudební učebně. No a správná odpověď je, Alan Walker nestudoval žádnou hudební školu a hudbě se nevěnuje ani nikdo z jeho rodiny. Od dětství ho ale zajímali počítače a grafický design. No a když uslyšel songy DJ Davida Whistla, začal si s ním dopisovat, protože chtěl pochopit, jak se elektronická hudba skládá. Jak na to, se pak učil úplně sám, jen díky tutoriálům na YouTube. Už ve 14. ve svém dětském pokojíčku. Borec, co? Od té doby složil muziku i pro spoustu počítačových her, například pro Death Stranding. My si ale právě teď pustíme jeho přelomový single Fade It, který složil mezi 16 až 18 lety, no a z neznámého kluka udělal jednu z největších hvězd elektronické muziky. Jo a ještě jedna zajímavost. Alan Walker vystupuje v černé kapuci a masce, která vypadá jako černá rouška. Takže při koncertování z jeho obličeje vidí fanoušci jen jeho oči. Alan Walker, Fade It!

Posloucháš speciální Star parádu Rádia Junior plnou úžasných hitů z Norska. A jsem si skoro naprosto jistá, že světově známý single Faded od Alana Walkera musíš na 100% znát. Že jo? A jestli pravidelně posloucháš vysílání Rádia Junior, tak budeš znát i následující pecku. Schválně, jestli uhádneš, kdo ji naspíval. Jsou to dvojčata bráchové, kteří od 5 let zpívali ve sboru. V 9 napsali svůj první hit Tu drepe van, což si můžeme přeložit jako 2 kapky vody. A hned s ním vyhráli norskou televizní soutěž Melody Grand Prix Junior. Ve 13 vydali své první album s názvem Hey, zpívané ještě v norštině. Ve 14 přidali už anglické Together, no a od té doby se proslavili skoro na celém světě a už mnohokrát koncertovali i v Česku. Už víš, o kom je řeč? No jasně, že to jsou bráchové Markus a Martinus, kteří se narodili 21. února roku 2002. Přičemž Markus je o 15 minut starší, od 5 let hraje na kytaru a je to levák. Zatímco Martinus je logicky o 15 minut mladší, od 5 let hraje na klavír a je to pravák. No a my uděláme skok časem a poslechneme si, jak zní jejich hlasy teď.

Tak to byla jednovaječná dvojčata z Norska, Markus a Martinus, která se v roce 2024 probojovala do finále mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize a se singlem Unforgettable skončila na skvělém 9. místě. Ale představ si, že nereprezentovali své rodné Norsko, ale Švédsko. Divíš se proč? Tak tady je vysvětlení. Ve Švédsku už několik let žijí i pracují a patří tam mezi největší popové hvězdy, stejně jako jejich ségra. Jo, jo, slyšíš dobře. Markus a Martinus mají mladší sestru. Jmenuje se Emma Gunnarsen. Narodila se 17. června 2008 v norském Trofosu. Svůj první single vydala v pouhých 8 letech a jmenoval se Angler i sne, tedy Andělé ve sněhu. Písnička se stala v Norsku velkým hitem a na internetu nazbírala miliony zhlédnutí. Zajímavé je i její umělecké jméno Emma. První a poslední písmeno se píše malé, zatímco uprostřed má dvě velká písmena M, což má symbolizovat malou poctu jejím slavným bratrům Markusovi a Martinusovi. Emma ale rozhodně není jen mladší sestra od Markusa a Martinuse. Má vlastní hudební kariéru, vlastní televizní pořad, který dokumentuje její život jako teenagerky na jedné straně a hudební hvězdy na straně druhé. No a v roce 2026 se dokonce probojovala do finále norského národního kola Eurovize s písní Northern Lights, která je inspirovaná krásou norské přírody a polární

0: Tak to byla Emma Gunnarsen, sestra dvojčat Markuse a Martinuse a její single Diva. Sebevědomý popový song o dívce, která je nepřehlédnutelná, ví to o sobě a nenechá si od nikoho mluvit do života. Zkrátka Diva. Výrazná osobnost, co přitahuje pozornost a jde si za svým. A tak budeme Emě držet palce, ať se mezi jejími hity urodí takový, který obletí celý svět. Přesně tak, jako se to podařilo následujícímu norskému hudebníkovi.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: Znáš DJ a producenta, který si říká Kygo? Tak i on pochází z Norska a do světové pop music se zapsal třeba i tím, že proslavil hudební styl zvaný Tropical House. Ten připomíná léto, pláže a slunečné prázdniny. No a já se tomu vůbec nedivím. V Norsku totiž bývají dlouhé a chladné zimy. Teploty tam často klesají pod bod mrazu a ve vnitrozemí nebo na severu se můžou dostat i k přibližně minus 20 stupňům Celsia, někdy i níž. V létě se většinou pohybují zhruba mezi 15 až 25 stupni. No a k tomu všemu v zimě nastává na severu země polární noc, kdy slunce několik týdnů vůbec nevyjde nad obzor. Zatímco v létě zase mají půlnoční slunce, kdy je světlo skoro pořád. Možná právě proto zní hudba DJ Kygo tak slunečně a optimisticky, jako malý kousek léta, který si můžeš pustit kdykoliv během roku. A teď už si pojďme zahrát jeho průlomový single z roku 2014, Firestone, který naspíval australský zpěvák Conrad Sewell. Písnička se stala obrovským mezinárodním hitem a odstartovala Kygovu cestou mezi největší hvězdy elektronické hudby. A o čem vlastně Firestone je? O tom, že když se potkají dva správní lidé, mohou společně zažehnout jiskru, která jim změní život. Proto se v písni zpívá o ohni, světle a energii, kterou si lidé navzájem předávají.

0: taky ti tento song přišel povědomí. Jak by ne, když se od roku 2014 pravidelně objevuje v letních playlistech po celém světě a člověk má hned pocit, že je na pláži pod palmami a slyší šplouchání moře. Právě tam jsme se na chvíli přinesli díky singlu Firestone, který sice naspíval australský zpěvák Konrad Sewell, ale veškerou hudbu dal dohromady norský DJ a producent Kyre Gorveil Dahl, kterého celý svět zná pod přezdívkou vytvořenou ze začátečních slabik jeho jména. Kygo.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: Posloucháš speciální Star parádu Rádia Junior plnou těch největších hitů z Norska. A my se teď od Tropical Houseu přesuneme k úplně jinému hudebnímu stylu i náladě. K písničce, která si získala miliony fanoušků hlavně na TikToku a Instagramu. A já jsem fakt zvědavá, jestli ji znáš. Jmenuje se We Fell in Love in October. Zamilovali jsme se v říjnu a stojí za ní Girl in Red, vlastním jménem Marie Ulvene Ringheim, která taky pochází z Norska a hudbu začala tvořit v 15 letech úplně sama doma v pokojíčku, jen s počítačem a kytarou. Své první písničky nahrávala doma, pak je sdílela online a získávala stále více a více fanoušků. Ti vnímají především jako hlas mladé generace, protože zpívá o věcech, které sami zažívají, a její písničky jsou vlastně takovými malými hudebními deníčky. A tady už je její virální indie popový hit, jemný, upřímný a trochu zasněný. Girl in Red, We Fell in Love in October.

0: nahrávali sami, bez velkých hudebních firem. Dnes už ale označuje hlavně osobitý popový styl, originální, jemnější a hodně emotivní. No a co znamená bedroom pop? Je to hudba, která vzniká často doslova doma v pokoji na počítači nebo s jednoduchým vybavením, takže zní hodně upřímně a blízce, jako by ji někdo zpíval jen pro tebe. Tak co? Taky si doma složíš svůj bedroom pop?
1: Star paráda s Károu Novákovou.
0: V dětském pokoji vznikl i megahit Runaway od norské zpěvačky Aurory, a to se podrž, když jí bylo teprve 11. Samotnou skladbu pak oficiálně vydala v roce 2015 ve svých 19 letech a o pár let později se stal naprostou senzací na TikToku. Lidé ho používali v milionech videí a písnička si získala fanoušky po celém světě. Jak by taky ne. Aurora má jeden z nejzajímavějších hlasů současné popové hudby. Fanoušci ji často přezdívají Lesní víla, Elfka severu nebo dokonce Hlas norských fjordů, protože její zpěv zní jemně, tajemně a skoro pohádkově. Není divu, že si ji tvůrci filmu Ledové království 2 vybrali jako tajemný hlas, který ve slavné písni Into the Unknown volá Elzu do neznáma. Ty vysoké tóny hned na začátku zpívá Aurora a hned po ní uslyšíš Elzu v podání americké zpěvačky Aideen Mansell.

tak mimochodem bylo to Norsko, které se stalo předobrazem pro ledové království. Když se ve filmu objeví zasněžené vrcholky hor, dřevěné kostely nebo hluboké fjordy, díváš se na krajinu inspirovanou skutečným Norskem. Ale teď už si pojďme pustit slavnou Runaway, jejíž základ složila norská zpěvačka Aurora v pouhých 11 letech ve svém pokojíčku.

Tak to byla Aurora a její slavná písnička Runaway, která si po letech našla cestu k milionům lidí po celém světě. Stala se i velkým hitem na TikToku a naprosto okouzlila americkou megastar Billie Eilish a spoustu dalších umělců. A po eterickém světě Aurory v naší star parádě plné největších hitů z Norska pořádně přidáme na tempu. Opět zamíříme na Eurovizi, kde v roce 2019 soutěžili songy ze 41 zemí. Norsko tam reprezentovalo popové trio Keino se skladbou Spirit in the Sky, která skončila na skvělém 6. místě. Od diváků sledujících tu

tuto mezinárodní pěveckou soutěž na svých televizích. Dokonce získali ze všech soutěžících nejvíc hlasů. A já se tomu vůbec nedivím. Keino spojuje klasický pop s norským tradičním zpěvem Joik, který v písni uslyšíš v podání zpěvačky Alexandra Rotan. Právě tenhle mix moderní hudby a folkloru jim pomohl vytvořit nezaměnitelný styl, který si fanoušci po celém světě okamžitě zamilovali. Tak pořádně nastraš uši, 100% ten tradiční norský zpěv Joik v následující písničce uslyšíš. Je tu Keino a jejich Spirit in the Sky. Can't

Tak to bylo popové trio Keino a jejich Spirit in the Sky, píseň, která spojila moderní pop s norským tradičním zpěvem Joik a přinesla na Eurovizi úplně jiný zvuk. A tímto úspěchem Norsko na Eurovizi zdaleka nekončí. V roce 2023 se na naprosto fantastické páté místo probojovala zpěvačka Alessandra. Sice se narodila v Itálii, ale vyrůstala hlavně v Norsku, protože její maminka je Norka. A o čem je její píseň Queen of Kings? O síle, odvaze a o tom, že každý člověk může být králem nebo královnou svého vlastního života. Tedy jít si za svým, nebát se a stát se tím, kým opravdu je.

0: Tak to byla Alessandra a její energická písnička Queen of Kings, která na Eurovizi 2023 skončila na skvělém 5. místě a ukázala, že Norsko umí posílat do světa opravdu výrazné popové hymny.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A teď, co myslíš, vyhrál někdy některý z Norů Eurovizi? Správná odpověď je, že ano, byl to zpěvák a houslista Alexandra Rybak, který v roce 2009 drtivě zvítězil v 54. ročníku s písní s výraznými prvky norské lidové hudby, takzvaným folkpopem. Tento megahit se jmenuje Fairy Tale, což si do češtiny přeložíme úplně jednoduše jako...

0: Tak to byl vítězný song mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize v roce 2009 od Alexandra Rybaka. Jehož strhující vystoupení skvěle potrhla folklorní taneční skupina Frikar.
1: Star paráda Rádia Junior.
0: A my v naší expedici Sever jedeme dál, protože Norsko umí být nejen chladné, vážné a silné, ale taky pořádně bláznivé. Připrav se snad na nejvíc crazy song vůbec, The Fox. What does the fox say? Na svědomí ho má norská komediální dvojice Ylvis, kterou tvoří dva televizní moderátoři a zároveň bratři Bart a Vigard. Pak mají ještě nejmladšího bráchu Biata, který pracuje jako pilot vrtulníku a občas si zaletí i na jejich koncert, kde s bratry vystupuje a jeho specialitou je song I Will Never Be a Star. Nikdy nebudu hvězda, kde zpívá o úspěchu svých bratrů, zatímco on nikdy slavný nebude. Každopádně jejich nejslavnější hitovka The Fox vznikla původně jako takový vtip a parodie na moderní pop. Nikdo totiž přesně neví, jak zní liška. A právě kolem toho je celý tenhle virální hit postavený. Ve skladbě se nejdřív zpívá o všech možných zvířatech a jejich zvucích. Pes dělá háv, kočka dělá mňau, pták dělá píp a myš dělá písk. Kráva dělá bů, žába dělá kvák a slon dělá tut. Kachny dělají kvák a ryba dělá bláb a tulen dělá au, au, au. Ale je tu jeden zvuk, který nikdo nezná. Jak dělá liška? No a po této otázce, what does the fox say, jako odpověď následují snad nejšílenější skřeky, co si umíš nebo snad ani neumíš představit. Jen si to poslechni. Ylvis, The Fox.

0: tohle byl zaručeně nejbláznivější song dnešní star parády. Bratrské komediální duo Elvis a song The Fox. What does the fox say? Který vznikl v roce 2013 a stal se jedním z prvních virálních hudebních videí, která obletěla celý svět díky sociálním sítím. A i když byl původně myšlený jako vtip, skončil jako jeden z nejznámějších norských hitů vůbec.
1: Star paráda s Klárou Novákovou.
0: A my po téhle super dávce humoru zase trochu zpomalíme, protože Norsko má i úplně jinou hudební tvář, takovou, která je klidná, elektronická a krásně zasněná. Následující skladbu vydala norská elektronická dvojice Røyksopp, kterou tvoří Svein Berge a Torbjørn Brundtland. Pocházejí z města Tromsø, které leží až za polárním kruhem, a když se do písně zaposloucháš, tak tu snově zasněženou polární krajinu díky svým uším uslyšíš i uvidíš. Skladba Apple vyšla v roce 2001 a stala se jedním z jejich prvních velkých mezinárodních úspěchů. Zajímavé je, že tenhle track se neproslavil jen v rádiích, ale objevil se i v počítačových programech a různých televizních pořadech. Takže ho lidé často znali, aniž by tušili, od koho je.

0: Takhle zní jedna z nejznámějších norských elektronických skladeb vůbec. Jmenuje se Apple a je od dvojice Royksopp, která nás v myšlenkách přenesla na dlouhé norské pobřeží plné fjordu. No a teď rychlá kvízová otázka. Tušíš, kolik těch nádherných mořských zálivů, hluboce se zařezávajících mezi hory v Norsku je? Máš svůj tip? Zkus si jen tak pro sebe říct nějaké číslo. A správná odpověď je, že těchto mořských jazyků, takzvaných fjordů, je v Norsku víc než 1000. Soutěž. A my už jsme dorazili do cíle naší hudební expedice v zemi fjordů, vikingů, polární záře, losů a fenomenálních hudebníků. Doufám, že se ti můj dnešní výběr těch největších hitů z Norska líbil. No a teď už jenom hlasuj pro svého favorita. Více informací najdeš na webu radiojunior.cz v článku ke Starparádě. A jaký song se ti nejvíc líbil, mi klidně napiš i na radiojunior@rozhlas.cz. A do předmětu připiš Star Paráda. Díky!
1: Star Paráda s Klárou Novákovou.
0: A už jsme ve finále. Od legendární skupiny AHA přes Alana Walkera, Markusa Martinuse, Emu, DJ Kygo, Auroru, eurovizní hvězdy a bláznivé bratry z dua Ilvis zakotvíme u dua Nico a Vince. Oba mají kořeny v západní Africe, ale vyrůstali v Norsku. A právě tenhle mix kultur se odráží v jejich hudbě. Single Am I Wrong vyšel v roce 2013 a stal se z něj obrovský celosvětový hit. Dostal se do hitparád v USA i Evropě a dodnes patří mezi nejznámější norské popové skladby vůbec. Píseň je o jednoduché, ale silné myšlence. Když máš sen, jdi si za ním, i když ti ostatní nevěří. A přesně to je i taková tečka celé dnešní Star Parády. Každá z těch písní byla trochu jiná, ale všechny spojuje jedno. Odvaha, originalita a to, že Norsko dokáže posílat do světa hudbu, která se nestratí. Stylově v norštině se s vámi loučí mistr zvuku David Janečka a moderátorka Klára Nováková. Ahoj, neboli ha de pra. A příště se naše Star Paráda vydá do další severské země. Do Finska. Tak si nás určitě nezapomeňte pustit.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbynu.
0: Děti z Bulerbynu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

s ním letím.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Zvládne jí? To se dozvíme ve 20-dílné četbě na pokračování Strážce mýtů. Scénář Zuzana Kopečková, režie v roce 2021 Dimitrij Dudík, mistr zvuku Radek Veselý, účinkuje Apolena Veldová.

Martin se nechtěl probudit, ale někdo mu bez přestání třásl ramenem. V první chvíli věřil, že leží na louce u hradu v trávě, kterou musí ještě posekat. Je takový cizácký. Říkám, nech ho být, ten už je dávno mrtvý a vy zmizte, hlupačky. Klučičí hlas zněl velitelsky, jako by byl zvyklý poroučet. Je mi ho líto, popotáhla dívenka. Vždyť ho ani neznáš, odfrkl pohrdlivě kluk. Martin ucítil na tváři stéblo trávy. Nikdy se nedozvíme, jak mu říkali. K čemu by ti to bylo, když je mrtvej? Odveď si sestry, hned! Tvá matka má v tobě pramalé zastání, nic si neulovil a ani s vozem nepomáháš. Děvčátko mělo pro strach uděláno. Vidíš ten proutek, co mám v ruce? Výhrůžku doplnil ostrý svist. Tříhlasý pištivý jekot ukončil dohady. Jejich úprk vyprovodil chlapcův spokojený smích. Mezi stvoly vykoukla střapatá hlava, pak napjatý luk a šíp mířící Martinovi přímo na srdce. Proč to spíš, když se všichni sbírají k odchodu? Nepřátelský hlas zněl až příliš dospěle. Co pak tu chceš zůstat sám? To dozajista zemřeš. Martina se postavil. Zkoumali jeden druhého. Chlapec byl téměř o hlavu menší. Ostražitý pohled bojovníka lemovaly dlouhé vlnité vlasy, jak zmáčená sláma. Hrubá halena byla v pase obtočená pruhem kůže s dvojitým uzlem. Nejnápadnější na něm byly oči. Tmavé, jak hloubka studně, s pohledem muže, zvyklého starat se sám o sebe. Ty nepocházíš odsud. Oči ještě potemněly. Nejsi náš, že ty se schováváš. Upamatoval bych se, kdybys mi skřížil cestu. Kde to jsem? Zasýpal Martin. Luk se ještě víc napjal. Jsi zlý duch. Chceš nám zabránit v naší cestě. Spoutat nás malomyslností. Kde sídlí tvůj rod? Martin nevěděl, jestli se má smát nebo brečet. Můj rod. To bych mu asi těžko vysvětloval. Vím, odkud jsi. Z bažin. Od těch, co odmítají jít s námi. Ruka s lukem konečně poklesla. Vyhnali tě. Nemuseli tě zabíjet. Věděli, že stejně zhyneš. Martin se přihlouple usmíval. Bude lepší neodporovat. Dobroslavé. Ženský hlas přelétl louku. Chlapec sebou mrskl do trávy a Martin to bez rozmyšlení

zamyšlení opakoval po něm. Vím moc dobře, že mě slyšíš, Dobroslave. Všechny děti jsou kruce a ty si utečeš. Zapomenu tě tu, jestli nebudeš poslouchat. Výhrůžky plné mateřské lásky uvyklé na hry rozchovávanou. Dobroslav nadzdvihl spiklenecky obočí a dal si prst před pusu. Muži chodí na lov, o věci se starají ženy. Když se ujistil, že jim žádné nebezpečí v podobě úkolů nehrozí, postavil se. Dobroslave, zašeptal nesměle Martin. Nesmíš mě oslovit jménem, dokud já neznám to tvé. Dobroslavovi oči se stáhly do úzké štěrbiny. Dítě bažin! Jsem Martin, vyhrkl Martin. Takové jméno neznám a ani nikoho, kdo ho nosí, nebo kdy nosil z jeho předků. Zabil si snad někoho toho jména? Martin zavrtěl hlavou. Když naši ucítí věrolomnost, bez milosti každého zabijí, oznámil mu prostě Dobroslav. Kývl směrem k táboru. Musíme jít, ať nezmeškám. Dívej se do země a nezdvihej hlavu. Martin skoprněl. V dálce uviděl hemžení bezpočtu lidí, koní a vozů. Vším dýchala nervozita. I na dálku bylo znát, že se děje něco mimořádného. Kam se to všichni chystají? Vykoktal. Přece do nové vlasti. Nastal čas. Vím, kdo vás povede do nové vlasti, řekl tiše Martin. Bylo to jméno, které před chvílí, ne před celými staletími, vykřičel navzdory moraněným výhruškám. Navzdory svému strachu, strachu 13letého kluka, který nechtěl nic víc, než prožít obyčejné prázdniny. A teď má před sebou nedohledné zástupy, co opouštějí domovy a vydávají se do neznáma. A on půjde s nimi. Za vojvodou Čechem, kterého jednou budou nazývat praotec Čech. Koně cítí neklid, trhají sebou a vzpínají se, jako by chtěli vyrazit bez zbytečného otálení. To vše se děje za podivného bezvětří, bez hlesu, v tichu skrývaných obav. Touláš se a přitom je třeba se připravit na cestu. Na kraji louky stála žena, ruku v bok, druhou hněvivě ukazovala na Martina. Ani s cizáky bys neměl mluvit beze mě. On není cizí, je z Bažin, řekl tiše Dobroslav. Z Bažin? Jdi od něj, vykřikla Dorana. Mohl by to být zvěd. Dobroslav si všiml matčina nože v ruce. Vyhnali ho. Není to ani zvěd, ani zlý duch. Dorana se podívala na Martina, ale ať se snažila sebe víc, místo zvěda viděla jen třesoucího se polonahého chlapce. A jako každá matka si představila, že místo něj stojí uprostřed louky její syn, všemi opuštěný. Střes se těch zbažin, ale taky říkáváš, podej ruku slabším, co pak ti ho není líto? Kdyby Doranino rozhodnutí nevážila smrt, pohled na oba zkroušené uličníky by ji rozesmál. Zastrčila nůž za opasek. Dobroslav vzal Martina za ruku a s ledabylou poznámkou, že ho tu přece nenecháme na pospas, vyrazil do tábora. Připravím, co zulovil, s úsměvem natáhla matka ruku pro Dobroslavův úlovek. Je hloupý, vyplašil všechno zvěř, že mu dáš nějakou halenu. Dobroslav obrátil řeč jinam. Dorana milovala tuhle hru na hlavu rodiny. Její smích připomněl Martinovi smích jeho vlastní maminky. Byla v něm bezmezná láska. Dorana objala Dobroslava kolem ramen. Když se otočila, zahlédl Martin varování. Dotkni se Dobroslava a zabiju tě. Pak mu beze slova přinesla halenu. Dobroslav se kousl dortu. Až konečně vstoupí do světa mužů, pak bude halenu potřebovat. Nikdo neví, kdy jejich cesta skončí. Koutkem oka pozoroval matku, jak si prohlíží to dítě z Bažin, jeho strach. Co se s ním stane, až odjedou? Povel k odchodu zazní ještě dnes a s ním i ortel smrti pro tohle hubené stvoření. Následovali ostatní, kteří se shromažďovali na velkém prostranství. Zvědavost obvykle nekráčí ruku v ruce s opatrností. Dobroslav popadl Martina za ruku a než je Dorana stačila zadržet, propletl se s ním do středu kruhu.

0: Ústa omlkala, ustal pohyb a Martin se konečně odvážil zvednout hlavu. Všechny oči byly obráceny k muži, který stál na malé vyvýšenině. Dobroslava však víc přitahovala opodál stojící skupina urostlých, ozbrojených mužů. Tvářili se nepřístupně, ruku na meči, jako by se schylovalo k bitvě. Jen jediný nesvíral zbraň. Stál uprostřed hloučku, ruce propletené na prsou, oči upřené na muže, který se chystal promluvit ke shromáždění. Byli téměř stejně vysocí, ale přesto se vzpřímená postava bojovníka zdála být o tolik větší. Tmavé vlnité vlasy vpředu spletené do copánků svědčily o nespoutanosti, zatímco nečekaný bílý pramen byl odrazem starostí či životních zkoušek. Široký pás s řadou kovových kruhů vypovídal o vznešenosti. Ten, který promluvil, si nesvazoval vlasy ani vousy. Jeho klidný pohled a rozvážná gesta odpovídaly stříbru v jeho vlasech. Stačilo, aby zdvihl hlavu a všichni padali na kolena klopíce hlavy. Herda dozad upozornila Martina, co má dělat. Bratři a sestry, vstaňte. Všichni se vydáváme na cestu. Není většího rozhodnutí, než vzít nepatrnou část toho, co jsme si vydobili, opustit obydlí a se všemi našeho rodu odejít do neznámé země. Opustit půdu, kterou jsme vyklučili a po léta orali a osívali a hledat místo, které je nám zaslíbené. Dav se zavlnil. Mnozí byli netrpěliví, příliš otázek viselo mezi lidmi. Kde je ta vytoužená země, kdy jí dosáhnou? Slibuji, že vás tam dovedu a stvrzuji tento slib svým životem. Nechť víra ve vašich srdcích neuhasne, jedině tak tu zemi nalezneme. Nikdo se nepohnul, nikdo nepromluvil. Jen tu a tam se ozývalo tlumené štkaní. Martina si nikdo nevšímal. Nebylo pochyb. Ten, který zvedl svůj lid a nyní ho povede do neznáma, byl vojvoda Čech. Bojovníkům a strážcům velel jeho neskrotný bratr, vojvoda Lech. Nyní Lech k bratrovi přistoupil a z ozdobné látky vybalil meč, domlouval mu, ukazoval na svůj meč a své muže. Vojvoda s nekonečnou laskavostí položil bratrovi ruku na rameno a meč, který mu bratr přinesl darem, odmítl. Martin zíral na muže přitahován magickou silou. Tohle je první příběh z knihy mýtů a on je jeho součástí. Vzhlédl k nebi. Bylo čisté, žádný černý stín. Je sám. Ztracený. Nepřipravený. Najednou ho Dobroslav začal táhnout pryč, když zjistí, že jsi z bažin, zabijí tě a mě možná taky. Musíme zmizet, než si nás Lech všimne a nebréč, je to ještě horší.
1: Vím, že to byl...
0: Než stačil Martin větu dopovědět, svezl se k zemi. Dobroslav se podíval na matku, do odjezdu mnoho nezbývá. Mlčky položili Martina na vůz, do rana mu podložila hlavu měkkým vakem a zakryla přikrývkou. Bylo rozhodnuto. Martin neviděl, jak se začal řadit zástup s koňmi, povozy a domácím zvířectvem. Kdo nemusel, nepromluvil, ani koně nikdo nepobízel. Nedohledný zástup se zavlnil jak nedočkavá řeka.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí pohádkové poklady.
1: Je to na tom světě, když bačkora kvete. Honza bušil na dvoře sekerou, až jiskry lítali. Štípa dříví to byl jeho koníček. Tak, že jednou nerozsekal všechnu chalupu, nežli se vrátila máma z trhu. Jak povídám, ohání se tou sekerou, když najednou kolem takový cvál, až se zakoptilo po silnici. Ústa černých kavek, co se tohle může dít? A Honza poslouchá šumel. Pomalu se narovnal v zádech. A už to mám. To budou ty turnaje na zámku. Bodejť, slavné závody o princeznu. Což abych se taky jel podívat. Ale jen na čem? I co? Štípat byl jeho koníček, tak vyskočil na první poleno, chytil je za uši, Valášek uhodil slavně kopitem a milý Honza jede. Vyjel zevrat jako ten šemík, jen to zabřinčelo. Hopy hop, uviděl tam souseda, vyhazoval příkop. I povídá jemu, co pak ty, Tondo, zůstaneš doma? Přece takový turnaj, pojeď se taky podívat. Tonda zved hlavu. Cože, turnaj? Ono se ti řekne pojeď, ale na čem? Inu, nemáš taky svého koníčka? Koukej tuhle já. A tak milý Tonda vyskočil na lopatu, trochu se na ní zatočil a už mu to taky brnčí. Byli dva. Jedou, když támhle Pepek zametal záhrobeň a takovou mocí mete, div se tím drapákem nedostal až do srdce země. Houkli na něj. Nech toho a pojeď s námi. Jsou na zámku ty turnaje, víš? Pepek se podíval. A na čem bych mrkvičkové jel? Máš snad taky svého koníčka, ne? Toť mám. Tak jaké dlouhé otálky. Vyskočil na drapák, přidal se do houfu a už všichni tři jedou. Ať to někdo po nich dokáže. Princezna na balkóně právě zaplácala, mladé panstvo se rozjelo a nejvíc ten rytíř kvam, div si koně nestrhá. Kolem plno diváků i hoši se přitočili, mohou jim oči vyběhnout. Už načali druhé kolo, když tu Honzou škublo. A co? Budu tu jen zevle chytat, zkusím to taky. Děj se, vůle páně. Hrkne do rejdiště, jen zaluskal prstem, tak Valášku do toho. A vyrazil jako sto ďasů. Ti, že načali druhý běh, o to se někdo podívej. Milý Honza skokem objel první kolo, objel druhé, třetí, už měl pomalu celé turnaje za sebou, když ti se teprve někde kodrncají Radbus, Chotěmír a já vím kdo. Jen se mihl na svém poleně jako blesk, hojá, koně jim vždycky leknutím vyhodili a když Honza dojel poslední běh, všecko panstvo se válí v trávě. Tuhle kvam, tam zas Hruš a Radbus, nemohou se ani sebrat na nohy, jak to s nimi švihlo. Toť se ví, Na balkóně jeden řáhol, králka i princezna, div se smíchy nezadusí. Tohle byl let. A malce až písklo v trubicích, musel jí na chvíli odnést, jaká křečí chytla za hrdlo. Když se všecko trochu usadilo, teď zže půjde druhá túra. Panáčci se kapku narovnali, prašují z plundrů prach, když Amálka po druhé zatleskala. Všecko vyhouplo rázem do sedla a jen blejskli očima, jestli ten šmatlavý Honza taky pojede, aby ho havrani roznesli. Ale než jim stačila klapka, tu máš, milý Honza už je v tanci, frr, už má kolo, už má druhé a ti teprv hledají třmen. Což abychom si taky do toho skočili, povídá Pepek. A to bychom mohli. Hola, a noví dva závodníci hrkli do rejů, ten polopatě, ten zas tak. Rytířům se mohli z toho hemelky zbláznit. V minutě zas každý líbá zem. Zatím to kolem nich fičí jako vítr, když Honza dojel desáté a poslední kolo. Za ním v zápětí Tonda i Pepek. Všichni slavně zarazili, tisknou si ruce a plácají své koníčky po zadku. Ty jsi ale, Honzo, podebral těm panákům mandle. Ti budou na tebe pamatovat. A co se tohle dělo? Najednou to nemohu všecko vypovědět. Na balkóně bylo teprv učiněné pozdvižení. Div, že s nimi nespadlo zábradlí. Král dostal škytavku, králka snad o sobě smíchy ani neví a Amálka, je pane na nebi, ta za tu chvíli změnila všecky barvy. Brzy je na zemi a div zas jim z balkónu neslítne, ruce si může uplácat a smíchy na to nestačí. Dost, dost, nebo vám z toho umřu, odveďte mě. No pravda, takový turnaj tady ještě neměli, co jen zámek stojí zámkem. A tak teď byla slavná hostina, tři muziky jim vyhrávali. I Honza byl jako vítěz oslav pozván, přihopal se svým valáškem, postavil si ho vedle sebe, ať taky něco vidí a slyší. Přišel celý dvůr i s Amálkou, hladí mu ho, ale ten je. A medle, jak mu říkáš? Prej, jak bych? Poleno, když je to poleno. A Honza se směje. Moc mi ho neplácejte, ať vás mrška nekousne. Pozor, vyhodí. A hned valáška jako chlácholil, aby mezi tak vzácnými diváky něco neprovedl. Jedli, pili, veselili, Honza se činil, až mu za ušima lupalo. Mezi hostinou povstal král a povídá. Víš-li pak taky, Honzo, že jsi vyhrál naší princeznu, že má být od nynějška tvou? A Málce přitom vyprskla celklička z úst. No, to je od ní hezké, směje se Honza, že jsem jí vyhrál. Ale abych pravdu děl, já se ženit ani nemíním. Maminka sama řekla, že mám na takové hlouposti času dost. A potom, abych k tomu podotkl, ani se není co divit. Kdo by jí pak dříví štípal, brambory loupal a na trávu chodil, kdyby neměla mě. Sama by to chudínka nezastala a abych ještě jemnost, pane králi, podotkl, Ono se řekne princezna. Avšak takové mají jinčí kratochvíle v hlavě, než se tuhle nimrat s nějakým Honzou. Najednou fr chytí bůh ví jaký fanfár a je ta tam. Jsem zbaven svého potěšení a ani na svém valášku nedohoním. Jinu jedním slovem, našinci fouká všude do očí. A tak, milá Amálko, měj se tu dobře a já taky. Bylo nového smíchu, každému přikivuje, pochvaluje. Je ten Honza přeci jen moudré chlapisko. Kdo by to v něm hledal? Jedli, pili, veselili. Honza se ohlédl. A kdeže jsou moji kamarádi? Musli honem přijít do tria, popíjet a veselit s ním. S těmi panáčky mu nešla dost štěpovaná řeč. Taky všichni se jen mračili, div, že ho očima nespálí. Inu, nediv se, vece po straně Tonda, to není maličkost, takhle jim očesat jabloň. Každý si už brousil na princeznu zuby a teď mají po všem. Vidíš, jak ten kvám kvám černí, ani se nemůže Kale podívat. No, jedli, pili, veselili, Honza a jeho dva kamarádi dělali dílo. Pomalu nebylo co nosit na stůl, ani co nalévat. A přeci se řekne u krále, prach na mou milou. A tak, když měli už všeho dost, aby se poroučeli ze zábavy. Co tu dál sedět na sucho? Ale teď nová potíž. Po těch silných vínech se hoši nemohli ani vyštrachat na své koníčky. Hned ten, hned zas onen, bums, pánečku, tohle by byly teprve turnaje. A tak nic na plat. Pan král musel zapřáhnout do svého kočáru, tam je i svalášky usadili a s Bohem, buď Honzo zdrav. Celá banda je vyprovodila s muzikou až na náves, kde je domácí kohouti vesele uvítali. A na zámku si pak ještě dlouho vyprávěli o slavném turnaji s naším Honzou.
0: Posloucháte Pohádkové poklady.

0: Číně, jak jistě víš, je císař Číňan a všichni, již má kolem sebe, jsou rovněž Číňané. Uplynulo sice již mnoho let od události, o níž budu teď vypravovat, ale právě proto bude dobře si ji poslechnout, nežli se na ní zapomene. Zámek čínského císaře byl nejnádhernější na světě. Byl celičký z jemného porcelánu, nesmírně drahocenného, ale nesmírně křehkého a nesmírně choulostivého, že bylo nutno mít se tam velmi na pozoru. V jeho zahradě rostly nejpodivuhodnější květiny a u nejnádhernějších z nich byly připevněny stříbrné zvonky, které zvonily, aby nikdo nepřešel kolem, aniž by si květiny povšiml. Opravdu, v císařově zahradě bylo vše náramně vyšpekulováno. Táhla se nesmírně daleko, že ani zahradník sám nevěděl, kde končí. Když se šlo stále dál, přišlo se do překrásného lesa s vysokými stromy a hlubokými jezery. Les se táhl až k moři, jež bylo modré a hluboké. Veliké lodi mohly plout až pod samé větve stromů. A tam, ve větvích, bydlil slavík, který zpíval tak líbezně, že i chudý rybář, který měl spoustu jiného na práci, zůstal tiše stát a naslouchal, když se v noci vypravil vytahovat sítě a zaslechl přitom slavíka. Pane Bože, to je krása, povzdechl si. Ale musel si hledět práce a na slavíka zapomněl. Avšak když příští noci slavík opět zpíval a rybář se zas vypravil k moři, povzdechl si stejně. Pane Bože, to je přece jen krása. Do císařského města přijížděli lidé ze všech zemí na světě. Obdivovali se městu, císařskému zámku i jeho zahradě, ale když uslyšeli slavíka, říkali všichni do jednoho, ten je ze všeho nejkrásnější. Když se vrátili domů, vyprávěli o tom a učenci napsali mnoho knih o císařově městě, zámku i zahradě, ale nezapomněli ani na slavíka, kladli ho ze všeho nejvýš. A ti, kdož uměli básnit, psali překrásné básně a všechny o slavíkovi v lese u hlubokého moře. Jejich knihy se rozletěly po celém světě a některé se dostaly až k čínskému císaři. Seděl ve svém zlatém křesle a četl a četl, co chvíli pokyvoval hlavou, neboť ho těšilo číst ty nádherné popisy jeho města, zámku i zahrady. Avšak ze všeho nejkrásnější je přece jen slavík, stálo tam psáno. Cože? Zvolal císař. Slavík? Toho přece vůbec neznám. Což pak je opravdu takový pták v mém císařství? A dokonce v mé zahradě? O tom jsem dosud nic neslyšel. Teprve v knihách se to musím dočíst. Zavolal si vrchního hofmistra, který byl tak vznešený, že když někdo, kdo byl postaven níže než on, odvážil se oslovit ho nebo se ho na něco zeptal, odpověděl mu jenom pff, což vůbec nic neříká. Je prý tu na nejvýš pozoruhodný pták jménem Slavík, pravil císař. Říkají, že je to největší pozoruhodnost z celé mé veliké říše. Proč jste se mi o něm nikdy ani nezmínil? Jak těživ jsem o něm neslyšel, odpověděl hofmistr. Nebyl dosud nikdy představen u dvora. Chci, aby jsem dnes večer přišel a zaspíval mi, poručil císař. Celý svět ví, co tu mám, a já o tom nevím. Jak těživ jsem o něm neslyšel, prohlašoval hofmistr. Budu po něm pátrat a najdu ho. Ale kde ho hledat? Hofmistr běhal po schodech nahoru dolů, sály a chodbami, ale nikdo z lidí, které tam zastihl, o Slavíkovi nikdy neslyšel. Hofmistr běžel tady zas k císaři a mínil, že je to asi jen nějaká smyšlenka lidí, kteří píší knihy. Vaše císařské veličenstvo by nemělo věřit tomu, co se píše. Jsou to jen výmysly a to, čemu se říká černé umění. ale knihu, ve které jsem to četl, mi poslal přemocný císař japonský. Nemůže to tedy být nepravda, prohlásil císař. Chci toho Slavíka slyšet, ať se sem dnes večer dostaví. Těší se mé největší přízdi. A nedostaví-li se, dám celému dvoru po večeři naklepat bříška. Cink pe, řekl hofmistr a znovu běhal nahoru dolů po všech schodech všemi sály a chodbami. A půl dvoru běhalo s ním, protože netoužili potom, aby jim naklepali bříška. To bylo poptávání po podivuhodném Slavíkovi, kterého znal celý svět, ale nikdo u dvora. Konečně připadli na chudou sluštičku z kuchyně, která zvolala: Můj bože Slavík, toho já dobře znám, baten umí zpívat. Každý večer, když smím zanést trochu zbytků ze stolu své chudé nemocné mamince, která bydlí až na pobřeží, a při návratu unavena v lese odpočívám, slýchávám Slavíka zpívat. Až mi přitom slzy vhrknou do očí, protože mi je, jako by mě maminka políbila. Zlatá kuchtičko, řekl císařův hofmistr, opatřím ti stále místo v císařské kuchyni i povolení vidět císaře jíst, jen když nás zavedeš k Slavíkovi, protože se má dnes večer dostavit ke dvoru. Vypravili se pak všichni společně do lesa, kde Slavík zpívával. Táhlo s nimi půl císařského dvora. Když tak šli, zabučela kdesi kráva. Ach, zvolala pážata, už ho máme. Jaká pozoruhodná síla je v takovém malém stvoření. Zcela určitě jsem ho už někdy slyšel. Ale ne, to bučí kráva, řekla kuchtička. Máme tam ještě hezky daleko. Stranou v močále zakoňkali žáby. Jak překrásné, zvolal zámecký bons. Už ho slyším, zní to jako hlas něžných chrámových zvonků. Ale ne, to přece jsou žáby, řekla kuchtička. Ale už bychom ho mohli brzy slyšet. A pak zazněl slavičí klokot. To je on, řekla kuchtička. Slyšíte ho? Slyšíte ho? A tamhle sedí, ukázala přitom na šedivého ptáčka nahoře ve větvích. Je to možné? Udivil se císařův hofmistr. Takhle jsem si ho věru nepředstavoval, jak vypadá sprostně. Jistě ztratil barvu, když uviděl kolem sebe tolik vznešených lidí. Slavíčku, zavolala hlasitě kuchtička, náš nejmilostivější císař by rád, abys mu zaspíval. S největší radostí, odpověděl Slavík a zpíval, že se srdce smálo. Zní to jako skleněné zvonky, mínil císařův hofmistr. Podívejte se jen, jak mu hrdelko pracuje. Je opravdu podivné, že jsme ho dosud nikdy neslyšeli. Jistě bude mít u dvora veliký úspěch. Mám zaspívat císaři ještě jednou? Zeptal se Slavík. Myslil, že je císař s nimi. Můj skvělý Slavíčku, pravil hofmistr. Je mi velkým potěšením pozvat vás tímto dnes večer na dvorní slavnost, při níž budete mít příležitost okouzlit jeho vysoké císařské veličenstvo svým rozkošným zpěvem. Ale vyjímá se nejlépe venku v přírodě, mínil Slavík. Šel však ochotně s nimi, když uslyšel, že si to císař tak přeje. Na zámku bylo vše v plném lesku. Stěny i podlaha, jež byly z porcelánu, jen se leskly ve světle mnoha tisíců lamp. Nejkrásnější květiny, ty, které nejhlasitěji zvonily, byly rozestaveny po chodbách, v nichž vládl schon a také průvan. Zvonečky květin zvonily alespoň tím hlasitěji, takže nebylo slyšet vlastního slova. Uprostřed velkého sálu, kde se dával císař, postavili zlaté bydélko, na němž měl sedět Slavík. Schromáždil se tam celý dvůr. Také malá kuchtička směla stát vzadu u dveří, když nyní měla již titul skutečné kuchařky. Všichni byli v plném lesku a všichni se dívali na šedého ptáčka, jemuž císař pokynul. Slavík zpíval tak krásně, že císařovi vhrkly slzy do očí a stékaly mu po tvářích. A Slavík zpíval ještě krásněji, přímo k srdci, a císař měl velikou radost. Prohlásil, že udělí Slavíkovi řád zlatého pantofle, aby jej nosil kolem krku. Ale Slavík mu děkoval, že je již svrchovaně odměněn. Viděl jsem slzy v očích císařových a to je pro mne největší odměna. Císařovi slzy mají podivuhodnou moc. Ví Bůh, že jsem již dost odměněn. A znovu zaspíval svým krásným, líbezným hlasem. Je to nejroztomilejší způsob, jak se zalíbit, který znám, prohlašovali dámy. A nabírali si do úst vody, aby zakloktali, až na ně někdo promluví. Představovali si, že klokotají jako Slavík. Dokonce lokajové a panské dali najevo, že jsou spokojeni. A to je co říci, protože jim vyhovět je ze všeho nejtěžší. Opravdu, Slavík dosáhl velikých úspěchů. Měl zůstat u dvora, mít vlastní klec, s právem na procházku dvakrát za dne a jednou v noci. Doprovázelo ho přitom 12 sluhů. Všichni měli kolem jeho nohy stužku a pevně ho drželi. Taková procházka v Jeru nebyla velkým potěšením. Celé město mluvilo o tom podivuhodném ptáku. Když se dva lidé potkali, řekl první jen sla a druhý dodal vík a vzdychli přitom a hned si rozuměli. 11 hokynářů pojmenovalo po Slavíkovi své děti, ale ani jediné se nezmohlo na pořádný tón. Jednoho dne dostal císař veliký balík s označením Slavík. Asi zase nová kniha o našem slavném ptáčkovi, myslel si císař. Ale nebyla to kniha, byla to velmi umná hračička. V skřínce ležel umělý ptáček. Měl se podobat živému Slavíkovi, avšak byl celý posázen diamanty, rubíny a safíry. Když byl natažen, zpíval jednu z písní, kterou zpívával opravdový Slavík, a kýval přitom ocáskem třpitícím se stříbrem a zlatem. Kolem krku měl stužku, na níž stálo Slavík japonského císaře je chuďasem proti Slavíkovi císaře čínského. To je krása, zvolali všichni. A doručitel umělého ptáka byl ihned vyznamenán titulem vrchního císařského doručovatele Slavíku. Ať teď zaspívají společně, bude to skvělé dueto. Museli tedy zpívat spolu. Ale nechtělo to, jak se patří, klapat. Neboť skutečný Slavík zpíval po svém a umělý podle válečků. Nemá na tom viny, prohlašoval dvorní muzikus. Je neobyčejně pevný v taktu, je to zcela má škola. Měl tedy umělý pták zpívat sám. Sklízel stejně velké úspěchy jako skutečný Slavík, ale byla na něho přitom hezčí podívaná. Třpitil se jako náramky a brože. Zpíval 33krát tutéž píseň a přece nebyl vůbec unaven. Byli by ho rádi poslouchali zase znovu od začátku, ale císař mínil, že by měl nyní také živý Slavík trochu zaspívat. Ale kam se poděl? Nikdo si nevšiml, že uletěl otevřeným oknem do svých zelených lesů.
1: Co ho to jen napadlo, řekl císař. Dvořané hubovali a mínili, že je Slavík velmi nevděčný tvor.
0: Ale lepší z nich nám zůstal, pochvalovali si. A umělý pták musel znovu zpívat. Slyšeli tutéž píseň již po 34., ale dosud ji dobře neuměli, protože byla velmi nesnadná. Dvorní muzikus umělého ptáka nesmírně chválil, ba ujišťoval, že je lepší než skutečný Slavík, nejen snad pokud jde o jeho šat,
1: a tu spoustu překrásných diamantů, ale i uvnitř. Neboť račte vážené panstvo a jeho veličenstvo císař přede všemi uvážit toto. U skutečného slavíka nikdy nevíme, co zaspívá. Za to u umělého ptáka je všechno předem zcela jisté. Bude to tak a ne jinak. Můžeme si ho pěkně rozebrat, můžeme ho otevřít a svým lidským rozumem sami pochopit, jak jsou sestaveny jeho válečky, jak bíjí.

kterému se také říká mlsounek, a pokyvovali hlavou. Ale chudí rybáři, kteří slyšeli skutečného slavíka, říkali, zní to docela hezky a je mu to i podobné, ale něco tomu chybí. Skutečný slavík byl vyhoštěn ze země a z říše. Umělému ptáku bylo vykázáno místo na hedvábné podušce u samého císařova lůžka. Všechny dar, jež dostal, zlato a drahé kameny, ležely vedle něho a co do titulu postoupil na vysokého císařského pěvce z nočního stolku v hodnosti prvního po levici, neboť císař pokládal za nejvznešenější tu stranu, kde je srdce. A i císař má srdce na levé straně. Dvorní muzikus napsal o umělém ptákovi 25 svazků. Bylo to velmi učené a velmi dlouhatánské pojednání obsahující nejtěžší čínská slova. Takže všichni raději říkali, že je čtli a že tomu rozuměli, protože jinak by byli bývali pokládáni za hloupé a byli by jim naklepali bříška. Tak to šlo celičký rok. Císař, jeho dvůr i všichni ostatní Číňané znali naspaměť každičké nejmenší zaklokotání ve zpěvu umělého ptáka. Ale právě proto se jim jeho zpěv tak líbil. Mohli s ním zpívat a také s ním zpívali. Chlapci si na ulici prospěvovali ty-ty-ty, glo-glo-glo. I císař si tak prospěvoval. Inu, bylo to věru překrásné. Ale jednou večer, když byl umělý pták v nejlepším a císař ho v posteli poslouchal, ozvalo se pojednou v ptákovi rup, něco v něm prasklo, hrrr a všechna jeho kolečka se rozhrčela a hudba zmlkla. Císař hned vyskočil z postele a dal přivolat svého osobního lékaře, ale co ten mu mohl pomoci? Poslali tedy pro hodináře a po dlouhém mluvení a dlouhém prohlížení dal ptáka jakž takž do pořádku, ale prohlásil, že ho musí velmi šetřit, protože má čepy již velmi opotřebované a není možno dát nové se zárukou, že bude hrát. Byl z toho velký zármutek. Jen jednou do roka směli nechat umělého ptáka zpívat a i tomu působilo velkou námahu. Ale dvorní muzikus pronesl kratší řeč, plnou velkých slov, prohlásil, že je to stejně pěkné jako dříve. A tak to bylo stejně pěkné jako dříve. Uplynulo 5 let. Celou zem stihl opravdu velký zármutek, neboť všichni měli v jádře svého císaře rádi. Nyní však stonal a říkalo se, že nebude živ. Byl již zvolen nový císař a lidé postávali na ulici před císařským zámkem a vyptávali se hofmistra, jak je s císařem. Pf, odpovídal jim a zavrtěl hlavou. Císař ležel studený a bledý ve své velikánské nádherné posteli. Celý dvůr byl přesvědčen, že je již mrtev, a každý proto běžel složit poklonu novému císaři. Komorníci si odběhli o tom popovídat a zámecké služebné uspořádali velkou kávovou společnost. Po celém zámku, po všech sálech a po všech chodbách byly položeny koberce a pokrývky, aby nebylo slyšet kroky. A proto všude vládlo nesmírné ticho. Avšak císař nebyl ještě mrtev. Ležel strnulý a bledý ve své nádherné posteli s dlouhými plyšovými záclonami a těžkými zlatými střapci. Jedno okno bylo až zcela nahoře otevřeno a měsíc svítil na císaře a na jeho umělého ptáka. Ubohý císař nemohl skoro vůbec dýchat, jako by ho něco tlačilo na prsou. Otevřel oči a spatřil, že mu tam sedí smrt.
Na hlavu si posadila jeho zlatou korunu, v jedné ruce držela císařovu zlatou šavli a v druhé jeho nádhernou korouhev. Ze záhybů velkých plyšových záclon kolem postele vykukovaly kolem dokola podivné hlavy. Některé byly velmi ohyzné, jiné zas přívětivé a líbezné. Byly to všechny císařovi dobré i zlé skutky. Přišli se teď na něho podívat, když měl smrt takřka na jazyku. Pamatuješ se? Šeptali jeden za druhým. Pamatuješ se? A pověděli mu toho tolik, že mu vyrazil na čele pot. To jsem nikdy nevěděl, úpěl císař. Hudbu, velký čínský buben, volal, ať neslyším, co říkají. Pokračovali však ve svém výčtu a smrt ke všemu, co bylo řečeno, pokyvovala jako pravý Číňan. Hudbu, křičel císař, můj líbezný zlatý ptáčku, zpívej, dal jsem ti zlato a drahokamy, sám jsem ti zavěsil svůj zlatý pantofel kolem krku, zpívej. Ale ptáček mlčel, nebyl tam nikdo, kdo by ho natáhl a jinak nespíval. A smrt nepřestávala hledět svými velikými, prázdnými očními důlky na císaře. Bylo tam ticho. Příšerné ticho. V tom zazněl u samého okna překrásný zpěv. Venku na větvi seděl živý slavíček. Uslyšel o císařově trápení a přiletěl, aby mu zaspíval pro útěchu i aby v něm posílil naději. Jak zpíval, přízraky kolem postele bledly a bledly, v císařově zesláblém těle začala krev obíhat rychleji a rychleji. Smrt sama poslouchala a pobízela Slavíka. Jen zpívej dál, Slavíčku, jen zpívej dál. Ano, dáš-li mi tu nádhernou zlatou šavli, dáš-li mi tu skvělou korouhev, dáš-li mi císařskou korunu. Smrt mu dala každý ten klenot za jednu píseň, ale Slavík i potom pokračoval ve zpěvu. Zpíval o tichém hřbitově, kde kvetou bílé růže, kde voní šeřík a kde je svěží tráva zalévána slzami pozůstalých. Smrti se zmocnila touha po její zahradě a odplynula jako chladná bílá mlha oknem ven. Děkuji. Děkuji ti, ty nebeský ptáčku, řekl císař. Poznávám tě dobře a tebe jsem vyhnal ze své říše. Přece si však odlákal svým zpěvem ty zlé přízraky od mého lůžka a smrt z mého srdce. Jak se ti jen odměním? Už si mě odměnil, řekl Slavík. Když jsem ti zpíval poprvé, obdaroval jsi mě slzami ze svých očí a to ti nikdy nezapomenu. To jsou klenoty, které blaží srdce pěvcovo. Ale teď jen spi, abys byl zase zdráv a svěží. Zaspívám ti. Zaspíval mu. A císař upadl do blaženého spánku. Byl to spánek nesmírně krásný a blahodárný. Když se císař probudil, posílen a pozdraven, svítilo do oken slunce. Ze služebnictva však dosud nikdo nepřišel, protože byli přesvědčeni, že je císař mrtev. Ale Slavík tam dosud zpíval. Musíš u mne navždy zůstat, žádal ho císař. Budeš zpívat, jen když sám budeš chtít. A toho umělého ptáka rozbíjí na tisíc kousků.
To nedělej, řekl mu Slavík. Vždyť sloužil dobře, jak mohl. Ponech si ho jako dříve. Já si nemohu vystavit hnízdo v zámku a bydlit tu. Ale nech mne, abych sem přicházel, když sám budu mít náladu. Budu pak sedávat za večera u okna na větvi a budu ti zpívat, aby se sradoval, ale také, aby se zamyslil. Budu ti zpívat o dobru i o zlu, které v tvém okolí před tebou zatajují. Takový malý zpěváček jako já lítá široko daleko k chudému rybáři, k selskému krovu, ke každému, kdo žije daleko od tebe a od tvého dvora. Miluji tvé srdce víc než tvou korunu. A přece i z té koruny dýchá cosi posvátného. Přijdu ti zase zaspívat. Ale jedno mi musíš slíbit. Všecičko ti slíbím, zvolal císař. Stál tam ve svém císařském hávu, který si sám oblékl a těžkou zlatou šavli držel na srdci. Prosím tě o jedno. Neříkej nikomu, že máš malého zpěváčka, který ti ovšem poví. Půjde to tak ještě lépe. A pak Slavík odletěl. Služebníci se přišli podívat na svého mrtvého císaře. Stáli tam jako uvidění. A císař jim přál dobré jitro.

0: Vy.
1: Hodně štěstí.
2: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
1: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
1: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
1: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
1: Jupi! Aha.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Někdo kdysi řekl, že všechny cesty vedou domů. Tadeášův děda jako správný dramaturg, režisér i Trump ví, že konce jsou stejně důležité jako začátky. A tak se dnes budou s Tadeášem loučit s těmi, které na Čundru potkali. Co myslíte? Přijdou všichni k poslednímu táboráku? Sedmý příběh ze seriálu S dědou na Čundru dostal název V nejlepším se má přestat.

0: Dobrý večer, děti. Tadeáš nevěděl, jak dlouho budou s dědou na čundru. A dědeček se tvářil, že to netuší ani on, protože je tramp a tramp se řídí srdcem a ne kalendářem. Jenže byl taky dramaturg a režisér, takže věděl, že příběh musí být dlouhý tak akorát. Když je příliš krátký, je to škoda, protože o něco přijdeme a když je zas moc dlouhý, přestane bavit. V nejlepším se má přestat. Proto jednoho rána oznámil, zítra jedeme domů, chlapče. Tadeášovi se ještě nechtělo čundr ukončit a tak s nadějí v hlase namítl, ale sem jsme šli z nádraží spoustu dní, jak bychom se tam mohli vrátit do zítřka. Děda se zasmál, jenže my už se přece dávno vracíme, jenom jinudy, už od chvíle, co nám Jelen poradil, abychom šli obráceně. Jak to, dědo, vždyť jdeme pořád dopředu. Cesta dopředu je cesta zpátky. To je taková filozofická moudrost, chlapče. Tadeáš tomu moc nerozuměl a tak se jen ujistil, ale táborák si ještě uděláme, že jo? Toho posledního večera připravili na louce u potoka ohniště, nanosili dřevo a škrt. Táborák tentokrát vzplál na první pokus. Tadeáš si pomyslel, že by ale stejně rád znal zaklínadlo, které má dobrý duch tuláků na rozdělávání ohně. A jako by mu do dutu četl myšlenky. Kousek nad zemí se objevil malý obláček dýmu a tenký hlásek pravil: tak já ti to zaklínadlo řeknu. Třeba se ti někdy bude hodit, ale nezapomeň, že za úplníků se používat nesmí. Taková je dohoda s měsícem. Jiskro k jiskře, přiskoč bystře, škrty, škrty, škrtýlek, ať mi šlehne plamínek. Zpráva o tom, že děda s Tadeášem pořádají poslední táborák svého čundru, se roznesla po celém kraji a tak přišli všichni jejich kamarádi. Divoženka, jeskyňka, kouzelný zajíc a samozřejmě i hejkal. Ten si vedl za ruku Vílu Mechulinku v podobě krásné slečny, aby si ji Tadeáš mohl ještě naposledy prohlédnout. Hejkal totiž překonal svou žárlivost.
1: Přece nebudu žárlit na malého kluka a Mechulinka stejně miluje mě.
0: Mechulinčiny sestry Dubověnka a Podtrnečka se ale zjevily jako světýlka. Těšili se, že se jim díky tomu třeba podaří někoho nalákat do mokřiny kolem potoka. A nemysleli to ale zlé. Tam se nikdo neutopí, jen by to byla legrace. Jenom Jelen chyběl. Tadeáše to mrzelo a tak se rozběhl k lesu a zavolal: za doly, za hory, mé zlaté parohy, kde se pasou? Ten kluk je celý po mně. Jako dramaturg a režisér bych to jinak neudělal, pomyslel si pyšně dědeček. A skutečně to zafungovalo. Za chvíli se objevil Jelen i s laněmi a koloušky.
1: Tohle jsou moje manželky a děti, představili je. Po lidsku mluvit neumějí, ale já budu tlumočit.
0: Tak si na ohni opékali kukuřici, kterou přinesl zajíc.
1: Nikdo ji nehlídal, nehlídal, nehlídal. A přece víte, že zákon praví, že všechno patří zajícům, zajícům, zajícům, smál se.
0: A potom dal dědeček do placu bušty. Ty nejvíc chutnaly jeskynce a tak se s ní rozdělil i o svou porci. Když jí opečený špekáček podával, pošetal jí: na svůj slib nezapomenu. Do příští pohádky, kterou budeme v divadle připravovat, vás určitě dostanu, milá divoženko. Po jídle se dali do zpěvu, což nejvíc bavilo Hejkala, který si moc oblíbil trampské písničky. Hlavně tu, co se v ní hejká.
1: Hej, šup, do nich námořníci hned, z vás, který by zblet nevydrží u nás. Hej, šup, kdo se nám ukáže, snad může o to stát vás.
0: Dědeček s Tadeášem mu ji přespívali pětkrát, až se ji naučil. A pak už byl čas se rozloučit.
1: Dědo, můžu o tom všem, co jsme zažili, vyprávět po prázdninách klukům ve škole?
0: Zeptal se Tadeáš, když osaměli a uložili se k spánku. Proč bys nemohl, chlapče?
1: No, jestli mi to budou věřit.
0: Jo, tak to nevím, usmál se dědeček. Ale podle toho, zda ti to uvěří nebo ne, poznáš, co v nich vězí. Dodal a tichonce zaspíval. Zvláštní znamení touha v nohách tisíce mil. Obzor, kdo v očích nemá, nic nepochopil. Druhý den odpoledne seděli na prosluněné náhorní louce a hleděli do kraje. To je podívaná, chlapče, viď? A nikde ani človíčka. A přitom jinde, kde třeba ani není tak hezky, se lidé tlačí jak v supermarketu při výprodeji.
2: Proč to dělají, dědo?
0: Protože se opičí jeden po druhém. Výraz opičice je od slova opice. Opice patří mezi primáty a člověk taky. Proto opice i lidi rádi napodobují ostatní.
2: Ty se nikdy neopičíš, že ne, dědo?
0: Dědeček musel v hloubi duše připustit, že jako dramaturg a režisér se párkrát v životě trochu opičil po jiných umělcích. Jejichž práce se mu tolik líbila, že se jimi nechal ovlivnit. I já se občas opičím, přiznal, ale jen trošku. To je důležité. Když se opičíš jen trošku, zbude dost prostoru na to, co uděláš úplně po svém. Rozumíš mi, chlapče?
2: Rozumím, dědo.
0: Třeba až já jednou půjdu se svým vnukem na čundr, tak se po tobě můžu trošku opičit a přivést ho na tuhle krásnou louku. Ale musím mu taky ukázat ještě něco jiného, abych se po tobě neopičil úplně. Dědečka najednou nějak zaštípalo v očích, až se sám na sebe zlobil. Dramaturg sice občas může v ústraní zaslzet nad dojemným textem, ale režisér by brečet neměl. Ten může nanejvýš prohlásit, že výkon některých herců je k pláči. A temp už vůbec ne. Ten smí mít v očích jen slzy smíchu. A tak nosem vcucnul dojetí zpátky a byl rád, že se právě v tu chvíli objevil kousek nad zemí malý obláček dýmu.
1: Jsem tu, abych vás doprovodil na zastávku, abyste zase nezabloudili, pravil Dodutu.
0: Co pak ty víš, že nám za chvilku je vlak, podíval se děda. Obláček dýmu trošku zajiskřil.
1: Dobrý duch tuláků ví všechno.
0: Když k železniční zastávce dorazili, lokálka už tam stála a pan průvodčí na ně mával, ať rychle nastoupí.
1: Tak zase za rok, ve stejný čas, na stejném místě, zavolal na ně Dodutu.
0: Tadeáš by už vykřikl ano, ale děda zavrtěl hlavou.
1: To by mě nebavilo ani jako dramaturga, ani jako režiséra, ani jako trempa. Napřes rok vyrazíme zase jinam. Naschledanou, Dodutu!
0: Jenže, dědo, co když tam, kam vyrazíme příští rok, Dodutu nebude? Zeptal se Tadeáš, když se vlak rozjel. Ale bude, chlapče. Dobrý duch tuláků je přece všude, kde jsme my dva a naše romantické představy. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Taky zbožňujete pohádky Karla Čapka? Jestli ano, tak rozhodně nikam neodcházejte. Jedna nás totiž právě teď čeká. Jmenuje se Pošťácká pohádka a vypráví o tom, jak šofér František napsal důležitý dopis Mařence. Ale problém je v tom, že zapomněl napsat adresu. Podaří se Pošťákovi jeho dopis doručit i bez adresy? Na motivy pohádky Karla Čapka pohádku Pošťáckou napsal František Pavlíček. Režie Jiří Horčička. Účinkují Jiří Bruder, Jiří Sovák, Ferdinand Krůta a další.

0: Dobrý den, přeju mistře.
1: Nápodobně, pane Kolbabo. Co pak mi nesete?
0: Dneska to bude jedno rekomando z Prahy a tuhle složenka.
2: Ojej, zase nějaké placení.
3: A pohlednice, nějací školáčkové vám posílají pozdrav.
1: Podívejme. A jakou prý pro ně vymyslím novou pohádku?
0: Ty by toho chtěli, vždyť už jste jim sepsal, jestli se nepletu, pohádku Psí i kočičí, vodnickou a tuláckou, policejní i doktorskou.
1: Zapomněl jste na loupežnickou.
0: No jo, a navíc ještě ptačí, no to je pohádek fůra. Já bych řekl, že už se žádná vybájit nedá, aby byla z brusu nová a k tomu veselá.
1: Ale taky dojemná.
0: A napínavá. Jak povídám, já už si žádnou další neumím představit.
1: A to já zase bych, jak tak na vás koukám, v té pláštěnce, v čepici s lakovým kšiltem a pošťáckou kabelou. Co kdybych já, dejme tomu, sesumíroval pohádku o vás?
0: To jsou mi nápady. Kdo pak kdy slyšel pohádku o listonošovi?
1: No proč ne? Když můžou být pohádky o králích a loupežnících, o rytířích, černokněžnících a drvoštěpech nebo vodnících. Proč by nemohla být také jednou pohádka o pošťákovi?
0: Ale vždyť je to dočista obyčejné povolání. Zhola nic pro pohádkáře.
1: A co takový poštovní úřad? Aha, to je náramně zajímavé místo. Všude samá cedule, že kouřití je zakázáno, že voditi dovnitř Psi se zapovídá, že běda tomu, kdo by se tam opovážil povykovat, anebo si troufl plivnout na zem.
3: V tom teda máte pravdu. Tolik vyhlášek, příkazů a zápovědí nemají snad ve svých úřadovnách ani čarodějníci.
1: Z čehož je jasné, že pošta je místo významné a vele důležité. Já tam cítím až cosi tajemného.
0: Ale kdež? Tam je cítit akorát kouř, jelikož nám špatně táhnou kamna.
1: A jestli pak vás někdy, pane Kolbabo, napadlo, co se na takové poště děje v noci?
0: Co by se tam dělo? Akorát v koutku šustne myška, která si jde líznout lepidla. Mně můžete věřit, pane. Dělám pošťácký řemeslo hnedle 30 roků.
1: A to jste za ten čas na poště nezůstal ani jednou přes noc?
0: Já jsem rád, když odtamtud vypadnu úderem 6. a můžu si doma trochu odpočinout. Víte, co se takový listonož za celý den nachodí, naběhá, nadrandí, nalítá, nahoní a našlape?
1: Ještě řekněte, že to máte spočítané.
0: Taky, že jo. Každý den to dělá 29 735 kroků, z toho je 8 249 schodů nahoru, pak zase dolů. A když si pomyslím, že jsou to stejně většinou jen tiskopisy nebo účty lidem pro zlost, tak mě to dočista přestává bavit.
1: Ale to je taková chvilková omrzelost.
0: Pane mistře, tahle pošťácká honička se mě zajídá už delší čas. Celý den v jednom kole a když se teď vrátím na poštu, abych ještě zamet vybral z kamen a dělal pořádek. Pane, poštovní úřad je místo neveselé, takové nijaké, kde pak tajemství, nebo dokonce pohádka.
1: Máte nějakou špatnou náladu? A třeba zrovna dnes nebo zítra vás potká nějaká příhoda, co vám ji spraví?
0: Ta by se mohla přihodit leda v té vaší pohádce, jenže ta by se mohla stát všude jinde, než na naší poště. Tak co dřív? Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna? Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce.
3: ruce, tak. Nohy na židli, je, to je blaho, čepice.

0: Do práce. Do práce. Kolego listovní.
1: Ano.
0: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy. A jestli je na balících uvedena správná váha.
1: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
0: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
2: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
0: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
2: No, tady prosím, pane přednosto.
0: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř. Krejcárku.
2: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
1: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
0: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
2: Všecko pasuje, pane přednosto.
0: Telegramy a balíky.
1: V pořádku, prosím.
0: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo poš.
1: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
0: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro. Stop.
2: Kdože to chce dezertovat od pošty?
0: Kolbaba Josef.
3: Kolbaba Josef!
4: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
0: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
2: Já si ho vůbec nevšim.
1: Byl schoulený v koutku.
2: Ani tam není vidět.
0: Pane Kolbabo, pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
4: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte? Vy, mrňouskové?
0: Konáme svou služební povinnost.
4: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se tamhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchmant.
0: A ty to si vyprašuji! Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové, šotci neboli též elfové.
4: No jo, padelinky a čepičky máte dočista jako pošťáci. Ale že jsem si vás nikdy nevšiml.
0: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
4: Co pak tu děláte?
0: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci. Provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu. Podáváme hlášení na ministerstvo. A když jsme se vším hotovi.
1: Rozdáme si karty.
2: A mastíme do půlnoci, Maria.
0: Nechcete si s námi dát partičku?
4: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete.
0: Krejcárku, zamíchejte. Kolega listovní sejme.
1: Už jsem na tom pracuje.
0: Já rozdávám krejcárek nese.
5: Osma.
1: Desítka.
0: Spadek. Pane Kolbabo, jste na zadě.
4: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
0: To se zdá vám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
4: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desíce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
3: ESO!
4: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
0: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno. Už je vám to jasné?
4: Ani zamák.
0: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže... Takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
1: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
2: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je nejvyšší trumf, zrovna jako ESO.
0: Aha. Tak vidíte, že to nic není.
4: Jenže mi není jasné to hlavní.
0: Copak?
4: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách.
0: To je maličkost.
4: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
0: To je taky možné. Jenomže my...
4: Poslyšte, jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis, to je porušení listovního tajemství. Velikánský hřích.
0: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
1: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
2: Za to ty upřímné přímo sálají.
0: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejivější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči. A dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
4: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
0: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k 60.
4: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
0: Uhádneme to? Protože jsme...
3: Spohádky!
4: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, tak se můžeme dát do Mariáše.
0: Už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
4: Kde pak vlastně přebýváte?
0: To nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací, mohli by nás vystrnadit.
1: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
0: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba...
6: Naschledanou. Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
4: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
6: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
4: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
6: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
4: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sotva zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
6: Někdo zapomněl nalepit známku.
4: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
6: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
4: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
6: A co s nimi děláte?
4: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
6: Proč si ho tisknete na čelo?
4: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
6: Co říkáte?
4: Vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
6: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
5: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
6: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
4: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni Skřítkové, dovolíte?
0: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese?
2: Zelený spodek.
1: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
0: Já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
4: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
1: Panečku.
2: A Hrome.
0: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čářem.
4: Doopravdy.
0: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
4: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
0: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra, tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný František.
1: Pravopis má teda hrozný.
2: Ale má dobré srdce.
0: Tak co? Pane Kolbabo, jste spokojen?
4: Mockrát vám děkuji, páni Skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který František.
0: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už
3: není psáno.
4: A to je právě ten malér, mistře. Proto jsem přišel za vámi o radu. Já si mutíroval hlavu až do rána, ale nevydumal jsem pranic.
6: Jedna věc je jistá. To je náramně důležité psaní. To by ta slečna měla dostat.
4: Ale já bych ji ho našup dones, jen bych věděl, jaké má ta Mařenka příjmení, ve kterém městě, které ulici a kterém popisném čísle bydlí.
6: Nezlobte se, pane Kolbabo, ale to by pak dovedl každý, na to by ani nemusel být pošťák.
4: Co pak jsem vševědoucí?
6: Jste zkušený listonoš. Moc bych byl rád, kdyby ta slečna to psaní dostala.
4: Tak já to zkusím. Budu slečnu adresátku hledat, kdybych měl běhat třeba rok a prochodit celý svět.
6: Pojďte. Podíváme se na mapu, odkud by bylo nejlepší začít.
4: Vzal bych to na Litoměřicko.
6: To by šlo. Pak byste se mohl ubírat směrem na Louny a projít Rakovnický okres.
4: To se lehko řekne. Vem to na Rakovník, přes Plzeň, na Domažlice. prstem po mapě se cestuje jedna radost, ale zkuste zvandrovat po svých Písek s okolím a ještě Budějovice, Táborsko, Přelouč a k tomu Čáslavsko. A na takové túře pošťák prošlape 2 páry erárních bot.
6: A co?
4: Nic.
6: Jak jste dopadl?
4: Ani se neptejte. Už mám v nohou hejtmanství Hradecké, okres Jíčínský a Mladoboleslavsko. Byl jsem v Kutné Hoře, v Třebodni a ve Vodňanech. Vocice jsou za mnou, Příbram, Sušice a Turnov.
6: Já bych vám radil Dobrušku.
4: Tam jsem se stavil cestou z Úpice do Hronova, anebo to bylo naopak, už si ani nevzpomínám. Už se mi to plete. Přeptával jsem se u 7 chalup, na Krákorce i v Zálesí.
6: To mi nepovídejte, že jste nikde nenatrefil Mařenku, co čeká na Frantíka.
4: Mařenek jsem cestou navštívil 49 980, ale žádná z nich nečekala psaní od šoféra Frantíka. Když to byl šofér, tak se nemenoval František, nýbrž Tonda, Václav, Jarolím, Florián či Lojzík, Erazím. Jeden byl Johan, druhý Vavřinec, třetí Dominik. Jenom Franta, Fanouš, František, věřte mi nebo ne, ani jeden. Nebo zas jiné Mařenky čekali psaní od nějakého pana Františka, ale ten zase byl zámečníkem, truhlářem nebo vojákem, průvodčím, holičem nebo krejčím. Ale just ne šoférem.
6: Je to složitější, než se ze začátku zdálo. A což? Zabrousit ještě třeba do Žatce. Nebo na Mělnicko.
4: Drahý pane, po žateckých Chmelnicích jsem se trmácel zrovna při Dočesné. V Mělníku jsem byl na vinobraní. V Třeboňském jsem táhl s rybníkáři. V Pardubicích se vyptával pelníkářů. Viděl jsem prvního skřivánka o Hromnicích. Po Václavovi jsem u cesty sbíral poslední švestky, abych zahnal žízeň. Celý rok trvala moje cesta a byla to marnost nad marnost. Je mi do pláče samou lítosti, jak se to nepovedlo.
6: To nesmíte, Kolbabo. Vidím, jak jste z té nekonečné pouti zmátořený, ale vzdát se nesmíte.
4: Nevím proč.
6: Protože slečna Mařenka, co marně čeká na psaní, je na tom hůř než vy. A což teprve šofér František, který se nemůže dočkat odpovědi.
4: No, tak já to ještě zkusím v Sopotce nebo okolo Pelřímova.
6: To je chlapské slovo.
4: Kdybych aspoň potkal žebříňák s Otavou nebo formanský vůz, že by mne kousek svezl, vždyť mám nohy na dránc.
6: Tamhle se kudrcel jakýsi furtwerk. Já ho doběhnu zastavit.
4: Nemusíte pospíchat, je to kára na rozsypání. Vždyť si to šine jen co noha noumine.
6: Halo, pane, zastavte. Tamhle pan listonoš Kolbaba nutně potřebuje svést. Je na smrt ušlý. Vemte ho kousek sebou.
4: Pro pána, to není žádná starobylá archa, ale krásná z Prusu nová Bugatka.
7: Hej, pane, to vy jste ten pošťák, co má dočista ušlé nohy?
4: Ano, prosím.
7: Tak si nasedněte, my vás kousek svezem.
4: To jste moc hodný, pane.
7: Teď jsem jenom smutný.
4: Že jsem tak smělý, vy asi jedete na pohřeb, že?
7: Nejedeme. Proč myslíte?
4: No, protože vy, pane, ráčíte být tak smutný.
7: Jenže já jsem tak smutný, protože mé auto tak pomalu a smutně jede.
4: Taky mě to bylo divné. Proč pak vám taková krásná bugatka tak pomalu a smutně jede?
7: Protože ji řídí smutný šofér.
4: Aha. Račte dovolit vašnosti, proč vlastně je ten šofér tak smutný?
7: Protože dodnes nedostal odpověď na psaníčko, které hodil do poštovní schránky už před rokem.
4: Pro pána.
7: Víte, on psal své znejmilejší a ona mu neodepsala.
4: Pro pána.
7: Tak on si myslí, že už ho nemá ráda a je tuze smutný.
4: Pro pána. A že jsem tak smělý, nejmenuje se váš pan šofér František.
7: Jmenuje se František Svoboda.
4: A ta slečna se jmenuje Mařenka, že?
8: Slečna Marie Nováková se jmenuje ta nevěrnice, co zapomněla na mou lásku.
4: Aha, člověče drahá, tak vy jste ten Trumbera, ten blout, ten čululum, ten vrták, to trdlo, ten pytlem praštěný.
7: Pane Kolbabo, mám dojem, že se dotýkáte cti pana Františka, který je výtečný šofér.
4: Vážený a smutný pane, je to Truhlík, Makovec, Nemehlo, Nekňuva, Kašpar, Tulipán a Popleta, co nám hodil do poštovní schránky psaníčko bez známky a bez adresy. Je mi ne, to jsem rád, že mám tu čest vás poznat. Jak pak vám slečna Mařenka mohla odepsat, když to vaše psaní dodnes nedostala?
8: Ale prosím vás, pane, a kde je to mé psaní?
4: No až mi povíte, kde slečna Mařenka bydlí, tak to psaní bude, abyste věděl, rovnou na cestě k ní. Můj ty Franto, už rok a den nosím ten dopis v tašce a hledám po celém světě tu pravou slečnu Mařenku.
8: To snad ani nemůže být pravda.
4: Bládenče zlatá, teď honem a šupit to bez odkladu a kalupem mě dejte adresu slečny Mařenky a já půjdu a doručím jí vaše psaníčko.
7: Nikam, pane pošťáku, nepůjdete, ale brž my vás tam dovezeme. Tak, Frantíku, jede se k slečně Mařence.
4: Pro pána, celý rok se trmácím krokem a teď najednou 70, 80, 90, 100, šoféry, brzděte, mě jde hlava kolem.
2: Naopak, Frantíku, přidej, vy si Kolbabo jenom přidržte čepici.
8: To je fáro, to je báseň, toto drandí.
2: Kolik ukazuje tachometr?
8: 180, paneše, dostali jsme křídla.
4: Lidi, mějte rozum, tohle není auták, to je aeroplán a já nemám padák.
2: Pane Kolbabo, jestli se vám opravdu točí hlava, na to je nejlepší zavřít oči.
8: To už ani nestojí za to. Hnedle budeme přistávat. Tamhle za tou zatáčkou.
4: Ale vždyť to je Libňatov. Kousek od nás za kopcem. Tak blízko, že jsem se tam ani nešel.

0: Já se, Mařence, stydím přijít na oči, že jsem to takhle popletl.
1: To je pravda. Vždyť ona kvůli vaší zapomnětlivosti nedostala od vás celý rok ani řádku.
0: Jestli ale na mě zapomněla a nemá mě už ráda, to bych si musel zoufat.
2: Pane Kolbabo, smilujte se nad tím nešťastníkem a vykonejte svou doručovatelskou funkci.
3: Dobrý den. Jsem tu dobře u slečny Marie Novákové?
4: To jsem, prosím, já.
3: Koukám, že jste zabraná do šití. To si šijete svatební šatičky?
4: Pane, chystám si rubáš do rakvičky.
3: Ale jej, Danečky, snad to nebude tak zlé. Co pak vy, slečno, marodíte?
4: Nemarodím, ale srdce mi puká žalem.
3: Pro pána, počkejte ještě s tím puknutím a povězte mi, proč vás vlastně srdce bolí?
4: Protože už rok a den marně čekám na jedno psaní, které nepřichází.
3: Nic si z toho nedělejte. To já zas rok a den darmo nosím tuhle v tašce psaníčko a nemám, komu bych je odevzdal. Víte co, slečno Mařenko? Já to psaníčko dám vám.
4: Pane listonoši, to psaní snad není pro mne. Vždyť na něm není adresa.
3: Jen se podívejte dovnitř. A když to nebude pro vás, tak mě ho vraťte. Ukažte, já vám pomůžu. A vy si otřete oči. No tak, už se dejte do čtení. Tak co, vrátíte mi ho?
4: Za nic na světě. Celý čas na ně čekám. Ani nevím, co bych vám, pane listonoši, dala od cesty.
3: Dostanu 2 koruny pokuty, že to psaní nebylo řádně oznámkováno. Pro pána, to je co? Za celý rok mého putování vydělá pošta jen 2 koruny.
4: Já bych vám přidala hubičku.
3: A to si schovejte pro jednoho, co se za rohem na ní jen třese. Frantíku, pojďte si pro odpověď na svůj dopis. Já si, mistře, konečně mohl odpočinout.
5: Jak pak jste se v tu chvíli cítil?
3: No, nohy mě bolely až hamba.
5: Já myslel ten povznášející pocit ze zdárně dokončené práce. Po takovém dlouhém putování.
3: Naběhal jsem se to, jo. Ale stálo to za to. Už proto, co všechno jsem viděl. To vám je taková pěkná země, ať je to u Plzně, nebo u Hořic, nebo u Tábora. Krásná, jako v pohádce.
5: Vidíte, tolik jste se bránil, kdepak a pohádka. A pak jste ji sám zažil.
3: No jo, vlastně.
5: Protože pohádka, pane Kolbabo, pohádka se může stát všude, kde jsou lidé, co mají srdce na pravém místě.

0: Cože? Hitparáda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
2: Místo hitparády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
2: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
2: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star parádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: 13letý Martin tráví bezstarostné léto na hradě u svého prastrýce. Nečekaně se však ocitá v dávné minulosti, kde musí následovat praotce Čecha do zaslíbené země. Čeká na něj cesta plná nástrah, protivenství a nebezpečí. Zvládne jí? To se dozvíme ve 20-dílné četbě na pokračování Strážce mýtů. Scénář Zuzana Kopečková, režie v roce 2021 Dimitrij Dudík, mistr zvuku Radek Veselý, účinkuje Apolena Veldová.

Martin se nechtěl probudit, ale někdo mu bez přestání třásl ramenem. V první chvíli věřil, že leží na louce u hradu v trávě, kterou musí ještě posekat. Je takový cizácký. Říkám, nech ho být, ten už je dávno mrtvý a vy zmizte, hlupačky. Klučičí hlas zněl velitelsky, jako by byl zvyklý poroučet. Je mi ho líto, popotáhla dívenka. Vždyť ho ani neznáš, odfrkl pohrdlivě kluk. Martin ucítil na tváři stéblo trávy. Nikdy se nedozvíme, jak mu říkali. K čemu by ti to bylo, když je mrtvej? Odveď si sestry, hned! Tvá matka má v tobě pramalé zastání, nic si neulovil a ani s vozem nepomáháš. Děvčátko mělo pro strach uděláno. Vidíš ten proutek, co mám v ruce? Výhrůžku doplnil ostrý svist. Tříhlasý pištivý jekot ukončil dohady. Jejich úprk vyprovodil chlapcův spokojený smích. Mezi stvoly vykoukla střapatá hlava, pak napjatý luk a šíp mířící Martinovi přímo na srdce. Proč to spíš, když se všichni sbírají k odchodu? Nepřátelský hlas zněl až příliš dospěle. Co pak tu chceš zůstat sám? To dozajista zemřeš. Martina se postavil. Zkoumali jeden druhého. Chlapec byl téměř o hlavu menší. Ostražitý pohled bojovníka lemovaly dlouhé vlnité vlasy, jak zmáčená sláma. Hrubá halena byla v pase obtočená pruhem kůže s dvojitým uzlem. Nejnápadnější na něm byly oči. Tmavé, jak hloubka studně, s pohledem muže, zvyklého starat se sám o sebe. Ty nepocházíš odsud. Oči ještě potemněly. Nejsi náš, že ty se schováváš. Upamatoval bych se, kdybys mi skřížil cestu. Kde to jsem? Zasýpal Martin. Luk se ještě víc napjal. Jsi zlý duch. Chceš nám zabránit v naší cestě. Spoutat nás malomyslností. Kde sídlí tvůj rod? Martin nevěděl, jestli se má smát nebo brečet. Můj rod. To bych mu asi těžko vysvětloval. Vím, odkud jsi. Z bažin. Od těch, co odmítají jít s námi. Ruka s lukem konečně poklesla. Vyhnali tě. Nemuseli tě zabíjet. Věděli, že stejně zhyneš. Martin se přihlouple usmíval. Bude lepší neodporovat. Dobroslavé. Ženský hlas přelétl louku. Chlapec sebou mrskl do trávy a Martin to bez rozmyšlení opakoval po něm. Vím moc dobře, že mě slyšíš, Dobroslave. Všechny děti jsou kruce a ty si utečeš. Zapomenu tě tu, jestli nebudeš poslouchat. Výhrůžky plné mateřské lásky uvyklé na hry naschovávanou. Dobroslav nadzdvihl spiklenecky obočí a dal si prst před pusu. Muži chodí na lov, o věci se starají ženy. Když se ujistil, že jim žádné nebezpečí v podobě úkolů nehrozí, postavil se. Dobroslave, zašeptal nesměle Martin. Nesmíš mě oslovit jménem, dokud já neznám to tvé. Dobroslavovi oči se stáhly do úzké štěrbiny. Dítě bažin. Jsem Martin, vyhrkl Martin. Takové jméno neznám. A ani nikoho, kdo ho nosí, nebo kdy nosil z jeho předků. Zabil si snad někoho toho jména? Martin zavrtěl hlavou. Když naši ucítí věrolomnost, bez milosti každého zabijí, oznámil mu prostě Dobroslav. Kývl směrem k táboru. Musíme jít, ať nezmeškám. Dívej se do země a nezdvihej hlavu. Martin skoprněl. V dálce uviděl hemžení bezpočtu lidí, koní a vozů. Vším dýchala nervozita, i na dálku bylo znát, že se děje něco mimořádného. Kam se to všichni chystají, vykoktal. Přece do nové vlasti, nastal čas. Vím, kdo vás povede do nové vlasti, řekl tiše Martin. Bylo to jméno, které před chvílí, ne před celými staletími, vykřičel navzdory moraněným výhruškám. Navzdory svému strachu, strachu 13letého kluka, který nechtěl nic víc, než prožít obyčejné prázdniny. A teď má před sebou nedohledné zástupy, co opouštějí domovy a vydávají se do neznáma. A on půjde s nimi, za vojvodou Čechem, kterého jednou budou nazývat praotec Čech.
Koně cítí neklid. Trhají sebou a vzpínají se, jako by chtěli vyrazit bez zbytečného otálení. To vše se děje za podivného bezvětří, bez hlesu, v tichu skrývaných obav. Touláš se a přitom je třeba se připravit na cestu. Na kraji louky stála žena, ruku v bok, druhou hněvivě ukazovala na Martina. Ani s cizáky bys neměl mluvit beze mě. On není cizí, je z Bažin, řekl tiše Dobroslav. Z Bažin? Jdi od něj, vykřikla Dorana. Mohl by to být zvěd. Dobroslav si všiml matčina nože v ruce. Vyhnali ho. Není to ani zvěd, ani zlý duch. Dorana se podívala na Martina, ale ať se snažila sebe víc, místo zvěda viděla jen třesoucího se polonahého chlapce. A jako každá matka si představila, že místo něj stojí uprostřed louky její syn, všemi opuštěný. Střes se těch zbažin, ale taky říkáváš, podej ruku slabším, co pak ti ho není líto? Kdyby Doranino rozhodnutí nevážila smrt, pohled na oba zkroušené uličníky by ji rozesmál. Zastrčila nůž za opasek. Dobroslav vzal Martina za ruku a s ledabylou poznámkou, že ho tu přece nenecháme na pospas, vyrazil do tábora. Připravím, co zulovil, s úsměvem natáhla matka ruku pro Dobroslavův úlovek. Je hloupý, vyplašil všechno zvěř, že mu dáš nějakou halenu. Dobroslav obrátil řeč jinam. Dorana milovala tuhle hru na hlavu rodiny. Její smích připomněl Martinovi smích jeho vlastní maminky. Byla v něm bezmezná láska. Dorana objala Dobroslava kolem ramen. Když se otočila, zahlédl Martin varování. Dotkni se Dobroslava a zabiju tě. Pak mu beze slova přinesla halenu. Dobroslav se kousl dortu. Až konečně vstoupí do světa mužů, pak bude halenu potřebovat. Nikdo neví, kdy jejich cesta skončí. Koutkem oka pozoroval matku, jak si prohlíží to dítě z Bažin, jeho strach. Co se s ním stane, až odjedou? Povel k odchodu zazní ještě dnes a s ním i ortel smrti pro tohle hubené stvoření. Následovali ostatní, kteří se shromažďovali na velkém prostranství. Zvědavost obvykle nekráčí ruku v ruce s opatrností. Dobroslav popadl Martina za ruku a než je Dorana stačila zadržet, propletl se s ním do středu kruhu.

0: Ústa omlkala, ustal pohyb a Martin se konečně odvážil zvednout hlavu. Všechny oči byly obráceny k muži, který stál na malé vyvýšenině. Dobroslava však víc přitahovala opodál stojící skupina urostlých, ozbrojených mužů. Tvářili se nepřístupně, ruku na meči, jako by se schylovalo k bitvě. Jen jediný nesvíral zbraň. Stál uprostřed hloučku, ruce propletené na prsou, oči upřené na muže, který se chystal promluvit ke shromáždění. Byli téměř stejně vysocí, ale přesto se vzpřímená postava bojovníka zdála být o tolik větší. Tmavé vlnité vlasy vpředu spletené do copánků svědčily o nespoutanosti, zatímco nečekaný bílý pramen byl odrazem starostí či životních zkoušek. Široký pás s řadou kovových kruhů vypovídal o vznešenosti. Ten, který promluvil, si nesvazoval vlasy ani vousy. Jeho klidný pohled a rozvážná gesta odpovídaly stříbru v jeho vlasech. Stačilo, aby zdvihl hlavu a všichni padali na kolena klopíce hlavy. Herda dozad upozornila Martina, co má dělat. Bratři a sestry, vstaňte. Všichni se vydáváme na cestu. Není většího rozhodnutí, než vzít nepatrnou část toho, co jsme si vydobili, opustit obydlí a se všemi našeho rodu odejít do neznámé země. Opustit půdu, kterou jsme vyklučili a po léta orali a osívali a hledat místo, které je nám zaslíbené. Dav se zavlnil. Mnozí byli netrpěliví, příliš otázek viselo mezi lidmi. Kde je ta vytoužená země, kdy jí dosáhnou? Slibuji, že vás tam dovedu a stvrzuji tento slib svým životem. Nechť víra ve vašich srdcích neuhasne, jedině tak tu zemi nalezneme. Nikdo se nepohnul, nikdo nepromluvil. Jen tu a tam se ozývalo tlumené štkaní. Martina si nikdo nevšímal. Nebylo pochyb. Ten, který zvedl svůj lid a nyní ho povede do neznáma, byl vojvoda Čech. Bojovníkům a strážcům velel jeho neskrotný bratr, vojvoda Lech. Nyní Lech k bratrovi přistoupil a z ozdobné látky vybalil meč, domlouval mu, ukazoval na svůj meč a své muže. Vojvoda s nekonečnou laskavostí položil bratrovi ruku na rameno a meč, který mu bratr přinesl darem, odmítl. Martin zíral na muže přitahován magickou silou. Tohle je první příběh z knihy mýtů a on je jeho součástí. Vzhlédl k nebi. Bylo čisté, žádný černý stín. Je sám. Ztracený. Nepřipravený. Najednou ho Dobroslav začal táhnout pryč, když zjistí, že jsi z bažin, zabijí tě a mě možná taky. Musíme zmizet, než si nás Lech všimne a nebréč, je to ještě horší.
1: Vím, že to byl...
0: Než stačil Martin větu dopovědět, svezl se k zemi. Dobroslav se podíval na matku, do odjezdu mnoho nezbývá. Mlčky položili Martina na vůz, do rana mu podložila hlavu měkkým vakem a zakryla přikrývkou. Bylo rozhodnuto. Martin neviděl, jak se začal řadit zástup s koňmi, povozy a domácím zvířectvem. Kdo nemusel, nepromluvil, ani koně nikdo nepobízel. Nedohledný zástup se zavlnil jak nedočkavá řeka.

seberem se spolu lítat nahoru a dolu budeme. Věk už na to máme, dlouho se i známe, plujeme. Díky tobě, dámo, bál jsem se, tak málo vynikám. Nevnímaj,

jsem tě odpustila a to nemám důvod mít. Sklopený oči a pohledy na tebe, za tebe nemám chuť ti říct, že to špatný, co bylo, ať odejde, zapomeň, bude už jenom.

jsem spolu na procházku světem. Většinou trefíme a někdy se snad spletem. Však ono stačí nechtít všechno hned. A naděje je velká jako svět.

Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb.

Radio Junior.